oko. Lek jsem se, proč spím tak vysoko, jak ocitem se tu. Usnul jsem snad za letu.

0: jistí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

0: Vystrašenou
1: Cavičkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zpívá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

0: Rádio Junior.
1: Vidím, že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít.

0: чому не бил král.
1: Rádio Junior.
2: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

Šupidupidu, razvací hejru, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rybákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda.

dva, prosím, jedno místo pro dva. Jen si sedněte. Jak vidíte, kavalíři ještě nevymřeli. Vážení cestující, jestli jsme všichni, tak můžeme vyrazit. A pozor, cesta.

si zlomil nohu. Dávejte na něj všichni.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
0: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
3: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi je snědla sama se všema jadýrkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mé to nestačily.

0: set.
1: Yeah! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
2: To bylo dobré kouzlo tohleto.
3: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
1: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
3: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
1: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
2: Jú, tak to je pecka.
1: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden vědec, polárník a diplomat Fridtjof Nansen. V Žili byli už jsme měli několik dobrodruhů, které lákaly mrazivé dálky. Vzpomínáte třeba na Amundsena, který dobyl jižní pól, nebo na dvoumetrového Froikena, který na ledovém severu přišel o nohu?
2: Mhm.
1: Teď si povíme o neuvěřitelně úžasném pánovi, který proslul nejen svými odvážnými expedicemi do Arktidy, ale proslavil se i jako filantrop a humanitární pracovník, tedy člověk, který z dobrého srdce pomáhá ostatním lidem a snaží se ze světa udělat lepší místo. Je autorem takzvaného Nansenova pasu, který pomohl 100 000 lidí. Jak? Vezmeme to pěkně od začátku. Fridtjof Nansen se narodil v roce 1861 nedaleko dnešního hlavního města Norska, Osla. Na rozdíl od zmíněných pánů Amundsena a Froikena nedal přednost dobrodružství před vzděláním a řádně dokončil vysokou školu. Získal doktorát ze zoologie a později zkoumal nervovou soustavu živočichů. Od dětství krásně kreslil, což později využil při vydávání knih o svých cestách. Byl taky nadaný sportovec. Skvěle plaval, bruslil a běhal na lyžích. Vyhrával jeden závod za druhým. Byl vytrvalý a nezávislý a psychicky odolný. To všechno se mu hodilo pro jeho velký sen. Projít na lyžích dosud neprobádané ledové vnitrozemí největšího ostrova na světě – Grónska. Byl to odvážný cíl. Jak sám Nansen prohlašoval, těžký život se stane snesitelný, jakmile má cíl.
3: Mm-hmm.
1: Toulavou krev měl v rodině. Jeho předek Hans Nansen podnikl v 17. století výzkumnou cestu do oblasti Bílého moře na severu Ruska. Do Grónska se Fridtjof vydal v roce 1888. Vše naplánoval tak, aby se výprava neměla po startu kam vrátit. Věřil, že když nebude jiné cesty než vpřed, svou misi zdárně dokončí. Zajímavá motivace, co? Na expedici si nechal vyrobit lyže se speciálním tvarem i vázáním, tedy upevněním k botě. Tahle procházka trvala 2 měsíce plných útrap, teplot i minus 45 stupňů Celsia a vyčerpání. Přinesla však cenné poznatky o Grónsku a Nansenovi vynesla uznání. Jeho nejznámějším dobrodružstvím se ale stala expedice na lodi Fram. Na tu vyrazil v roce 1893 a vrátil se z ní až za dlouhé 3 roky. Nansen chtěl dokázat teorii, že mořské proudy unášejí ledové kry přes severní ledový oceán z východu na západ. Měl v plánu doplout z Norska na východ k severnímu pobřeží Sibiře, tam nechat loď zamrznout v ledu a s ním se nechat unášet neboli driftovat zpět severozápadním směrem přes tehdy člověkem nedobytý severní pól. Vlastně by se ani nemusel moc namáhat, protože by jen čekal v lodi, až ho tam donese led. Mazané, že? Samozřejmě, že to vůbec nebylo tak jednoduché. Hlavně musel nechat postavit plavidlo, které by led nerozdrtil. Loď Fram tak měla speciální konstrukci. Mimochodem právě tuhle loď pak využil Amundsen, když se vydal dobýt jižní pól. I když se ukázalo, že měl Nansen pravdu a jeho loď uvězněná v ledovém příkrovu putovala správným směrem, pól míjeli ve velké vzdálenosti. Nansen se tedy rozhodl vystoupit a pokračovat k pólu na saních tažených psy. Se společníkem Johansenem putovali po nehostinném, nebezpečném ledu, kde nebyly žádné cesty, jídlo ani lidé. Jen mráz. Přímo na pól se nakonec nedostali. Přiblížili se mu ale na vzdálenost 400 kilometrů. Šlo o rekord. Nikdo před nimi se tak daleko na sever ještě nedostal. Po návratu je v Norsku vítali davy. Loď Fram opravdu doplula po očekávané trase do otevřeného moře u Špicberku. Expedice přinesla zásadní poznatky o oceánské

0: Co to byl ten Nansenův pas? V Rusku byla po válce složitá politická situace. Obrovské spousty lidí před ní uprchly, ale neměli doklady, aby mohli legálně cestovat a začít nový život v jiné zemi. Nansen proto prosadil vznik zvláštního cestovního dokladu vydávaného Společností národů. To byla předchůdkyně dnešní Organizace spojených národů, zkráceně OSN. Nansenův pas později pomáhal i uprchlíkům z jiných zemí, například Arménie. Nansen taky organizoval rozsáhlou pomoc obyvatelům Ruska postiženým katastrofálním hladomorem. V roce 1922 obdržel Nobelovu cenu za mír. Jeho jméno dnes nese spousta míst, budov, lodí a dokonce i kráter na měsíci. Historie hold ukazuje, že největší hrdinství je pomáhat druhým.
1: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

0: Nevyspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Bajkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky a kluci, zdravím vás u prvního dílu Zvídavce a půjdeme hned na první zajímavost. Věděli jste, že lední medvědi mají průhlednou srst? Na první pohled se sice může zdát, že je bílá a slouží jako maskování na sněhu, ale není tomu tak. Srst je průhledná a obsahuje množství vzduchových bublinek. Připadá nám bílá, protože na kožich dopadají sluneční paprsky a dochází k odrazu světla. A představte si, že lední medvědi se pyšní ještě další zvláštností. Mají pod průhlednou srstí černou kůži. Tu můžeme vidět na jejich čumáku a polštářcích tlap. Díky průhledné srsti pronikají sluneční paprsky přímo na černou kůži, která vstřebává teplo mnohem lépe než kůže bílá. Kombinace černé kůže a průhledných chlupů umožní tomuto arktickému velikánovi, aby přežil v oblastech, kde teplota klesá až na minus 50 stupňů Celsia. Moji milí zvídavci, to je pro dnešek všechno. A pokud se vám to líbilo, můžete si to znovu poslechnout na webu Rádia Junior. A jestli vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hajková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Druhého dne se Fík rozloučil s Kolumbem a kočkou a vracel se domů. Tentokrát vlakem. Protože ví, co se sluší, objednal si na nádraží u pokladny jízdenku.
1: Do Ajníkova, prosím.
0: Co to je? Divil se cizinec pokladník. Fík se skoro urazil.
1: Co pak to nevíte? No přece nejhezčí vesnice na světě, teda vy máte vzdělání.
0: Pokladník se zastyděl a rychle vystavil jízdenku s nápisem Až do nejhezčí vsi na světě přes Paříž, Dobříš a Chomutov.
1: Kdy jede nejbližší vlak? Zeptal se Fík.
0: No, ten úplně nejbližší je tamhle za tím sloupem. Zrovna se rozjel. Haha, ten už asi nechytíte.
1: Zkusit to můžu,
0: řekl si Fík a rozběhl se za vlakem. Pokladník jen pokrčil rameny a myslel si své. A když se za malou chvíli Fík schlíple vracel, řekl mu pokladník vítězně. No tak vidíte, že? Vidíte, nechytil jste ho.
1: Ale jo, chycem ho, odporoval Fík. Jenže on se mi zase vyškup.
0: A ukázal panu pokladníkovi utržený nárazník. Protože ale na utržení nárazníku nemá železnice stanovenou žádnou pokutu, odbylo se to bez maléru. Do následujícího vlaku ale už Fík nastoupil docela spořádaně a včas. Vybral si kupé, kde bylo dost místa. Jenom jeden pán tam seděl v koutě a hltavě četl noviny.
1: Dobrý den,
0: slušně pozdravil Maxi Pes.
1: Je tu, prosím, volno?
0: Ale ovšem, řekl pán a ani nevzhlédl od novin. A když potom dočetl větu a konečně vzhlédl, vyrazil zděšený výkřik a okno.
1: Kdo to mluvil? No přece já,
0: mírně řekl Fík.
1: Dovolte, abych se představil.
0: Kde pak? Představit už se nemohl. Jak ho uslyšel pán znova promluvit, padl na lavici jako špalek a noviny mu vypadly z rukou. Fík pána ohleduplně přikryl kabátem, zvedl noviny a sám se dal do čtení. Cesta mu pěkně ubíhala a jízdenku vlastně ani nepotřeboval, protože když přišel průvočí a viděl ohromného psa, jak si v novinách luští křížovku, nebyl schopen další služby. Fík ho opatrně uložil na druhou lavici a v kupé začínalo být náhle trochu těsno.
1: Teďka, kdyby přišel ještě revizor, tak už ho nebudu mít kam uložit,
0: strachoval se Maxi Pes. No ale vyhlédl z okna a viděl, že už je vlastně skoro doma. Na návsi byla pravá vesnická pouť s tureckým medem a s kolotočem a se vším všudy, jaká může být jen u nás doma.
1: Tak to já už teda radši vystoupím, řekl si Fík. A půjdu si ještě na tu pouť trochu užít.
0: Svezl se na kolotoči, koupil si turecký med i cukrovou vatu, pro Áju koupil velikánské perníkové srdce a pro tatínka a maminku pokornou tu sekaného cukroví. No jo, ještě dostal chuť na pár, ale už mu došly penízky. Ale co, tamhle zrovna vyvolávají před stanem, že kdo porazí svalnatce na lopatky, dostane tučnou odměnu. Fík se okamžitě přihlásil a nemusel siláka ani tak pokládat, jako spíš honit. Silák, když viděl tu psí převahu, dal se na zběsilý útěk a kličkoval mezi boudami, jenže nakonec ho ovšem Fík dohonil. Koupil si u boudy na dluh dvě lopatky, položil na ně přemoženého siláka a odnesl ho ke skoprnělému principálovi.
1: Tak, tady ho máte na lopatkách, ale ty lopatky si vezmu zpátky. Doma se budou hodit.
0: Dali Fíkovi měšec odměny a Maxi Pes hned spěchal k párkaři.
1: Všechny ty párky i s košem,
0: řekl a řádně zaplatil. Párky slupl na dvě mlasknutí a pak si šel koupit ten největší nafukovací balón. No, samo sebou potkal se taky s tím cirkusovým ředitelem, co už ho jednou lákal k sobě do cirkusu a sliboval tenkrát Fíkovi, že za každé vystoupení dostane košík peněz a velikou šunku a kdesi a cosi. A teď teda s tím lákáním začal na novo.
2: Haló, haló, pane pes, no už jste si to snad moze promyslel, ne? A půjdeme k nám do cirkusu, že jo? Já vám záručuji, pane pes, já vám záručuju ty nejlepší podmínky, no jo, já vám dám...
1: Vy mě dáte pokoj, jo?
0: Přerušil ho Fík.
1: Já nemám čas, letím domů.
0: A opravdu. Opravdu letěl. Přifoukl si trošku ten balón, přidal k němu košík od párků a už se vznášel nad veselou poutí. Teď už jen, aby byl správný vítr, řekl si Fík a moc se těšil domů. Bůh ví jak, ale nějak se to do Ahníkova doneslo, že Fík se vrací. Nedoneslo se ovšem, jak se vrací. Všichni ho očekávali na návsi s muzikou a slavobránou, no ale když Fík dopadl do rybníka, tak tam tu slavobránu přenesli a muzikanti doběhli, ještě než se Fík důkladně otřepal. Se všemi se pěkně a krásně přivítal. Ája si s ním padla do náručí a pak si ho pyšně vedla domů. Na dvorku se Fík zhluboka nadechl domácího vzduchu, očichal si svou boudu, řádně psovsky prohnal slepice, spořádal nůši buchet a blaženě zabublal.
1: Jo, není nad domácí stravu.
0: A pak si lehl před svůj domeček, zamžoural do slunce a spokojeně usnul.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Rádio Junior.
1: Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se koupu v moři. Hrozně jsem se bálo.

0: jsem kuchtík s pasem královským.
1: Radio Junior.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Vítejte v Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj všichni, tak jsem tady.
2: Ahoj.
3: Ahoj, rádi tě vidíme, ale kdo jsi?
1: Jsem Skřítek, přání plním, ale všichni mi říkají Pepe. A mám tady výjimečnou zásilku pro strašidílko Ušouna Ružouna.
3: To jsem já.
1: Prosím, tady to je, jedno mimino.
0: Ušoune, ty jsi spřál mimino?
3: Ne, vážně.
1: To jsem nevěděl, že mají strašidílka tak krátkou paměť. Pro tyhle případy to ale samozřejmě mám návratové kouzlo. Holzvoche, bo tarván, a má meniš zuma, sela, oty, rabíš,

0: Zdraví.
1: Děkuju, děkuju. Přeju si bratříčka nebo sestřičku. Vím, že to nepůjde na pořád. Tak aspoň půjčit. Jo? Musím sfouknout svíčku. Tak pozor.
2: Tak to slyšíte na vlastní uši. Takže zásilka, jedenkrát bratříček půjčený, doručena. Než skončí dnešní pohádková školka, jsem tu pro něj zpět.
1: Já ale myslel většího bratříčka nebo třeba sestřičku, abychom si spolu mohli hrát a řádit a tak a tak a tak.
2: Ale neřekl jsi to, bohužel.
3: A je to. Ono to u Šouny nakonec přesně takhle chodí.
1: Počkej, jakože děti nosí skřítek? To asi ne, víš?
3: To ne, jakože si přeješ bratříčka nebo sestřičku. Když to jde, přinesou rodiče domů miminko a musíš si chvíli počkat, než vyroste a můžete si spolu hrát.
1: Ale co teď?
3: No co by, pustíme si písničku a ty se zatím s bratříčkem seznámíš.
4: Ušounova písnička.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Právě dohrála písnička Co dělá medvídek po ránu? A Ušoun vypadá, že bude dobrý půjčený starší brácha.
1: Jani, můj půjčený bráška je jasně roztomilý. Hele, hele. Něco mu chybí. Možná něco, s čím by si hrál? A co tak o miminkách vím, mají rádi chrastítka.
0: No jo, ale jako na potvoru to žádné chrastítko nemáme.
1: Tak si ho taky někde na chvíli půjčíme.
0: Nebo si ho vyrobíme za úkol.
1: To je dobrý nápad. Ušounův úkol.
0: Tak. Poproste holky a kluci rodiče, nebo paní učitelku, nebo pana učitele, aby vám našli nějakou plastovou krabičku nebo malou plastovou láhev.
1: Mám tuhletu od vitamínu.
0: Nebo můžete holky a kluci použít obal od nějaké vaší malé hračky.
1: A teď tam něco nasypeme, aby to chrastilo.
0: Přesně tak. Nejlepší bude rýže, protože ta krásně chrastí.
1: A dá se na to i hrách. Ne, tam se dá dát hrách a dá se na to i hrát, víš? Myslím, jako ty k té písničce.
0: Přesně tak.
1: Úkol splněn na výbornou. Povedlo se nám suprácké chrastítko. A bylo to fakt jednoduché. A bráškovi se vážně líbí.
0: Pojď, Ušoune, zaspíváme k tomu ještě bráškovi, když už máme takové bezva chrastítko a hudební nástroj zároveň.
1: Která by se mu mohla asi tak líbit?
0: Zaspíváme mu třeba... Pásla ovečky.
1: Jo, ta se mi líbila. Ještě když jsem byl u Šouní mimino, tak třeba se bude líbit i půjčenému bráškovi. Pásla.

0: holky a kluci, stále posloucháte moji tady už novou pohádkovou školku,
1: ve které máme dneska půjčeného brášku.
0: Ano, ano, je to úplné mimino a taky se mu v pohádkové školce líbí.
1: Zpívání se mu líbilo moc. Ušonku, co myslíš, že teď bráška asi potřebuje?
0: Asi mu zase něco chybí.
1: A nebo naopak, něco mu přebývá.
0: Jak to myslíš?
1: No, myslím, že má možná plnou plínku.
0: Aha, tak já se na to odvážně mrknu a zatím si pustíme písničku. A pomůžeš mi, Jani, viď, že jo?
1: No, jasně, Ušonku.
0: Ušounova písnička.

0: Jestem Kabrniak, jestem Borec, jestem Pasiak, jestem Usiołni Rusiołni Frajer.
1: Opravdu, Usiołne, klobouk dolů. Holky a kluci, v Usiołnově školce se dneska dějí divy. Usiołn právě skoro sám přebalil mimino.
0: Holky a kluci, jestli vy máte malého bratříčka nebo sestřičku, určitě pomáháte, že ano?
1: Určitě.
0: Hele, ale Jani, neměl by bráška taky dostat něco dobrého?
1: Myslíš, buchtičky se šodo, nebo řízek s bramborovou kaší, nebo malinové knedlíky?
0: Jani, já vím, že si děláš legraci. Bráška by měl ale dostat mlíčko.
1: Výborně.
0: Je, hele, tady je lahvička. Skřítek Pepe nám je to nechal. Super, Jani, pojď, připravíme ho bráškovi.
1: Jdeme na to a dáme si k tomu pohádku.
0: Usiołnova pohádka.

0: Brambořík.
1: Mami, mami, kde je?
2: Kdo?
1: Můj brambořík. Měla jsem ho tady na okně. Kam zmizel?
3: Holčičko moje, zapomeň na něj. Jakoby tu nikdy nebyl.
1: Někdo ho ukradl?
3: Ne, ale radši nechtěj nic slyšet.
1: Co se mu stalo?
3: Přejel ho vlak.
1: Co je to za nesmysl? Jak ho mohl v pokoji na okně přejet vlak? Proč si vymýšlíš?
3: Protože je to ve skutečnosti horší.
1: Jak horší?
3: Vyskočil z okna.
1: Prosím tě, mami, jak by mohla kytka vyskočit z okna?
3: No, nakonec se mu to nepodařilo, ale určitě se o to snažil.
1: Mami, přestaň a řekni mi, kde ten brambořík je.
3: Vážně, chceš slyšet pravdu?
1: Jo.
3: Je ale o dost děsivější než to, co jsem se ti tu snažila nalhat.
1: Chci vědět, co je s mým bramboříkem.
3: Uschnul, protože si ho zapomněla zalévat.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Kdo už jsme připraveni na naše dnešní cvičení? Ušounovo cvičení.
0: Ušoun bude cvičit s Bráškou a vy si, holky a kluci, vezměte třeba oblíbeného plyšáka anebo klidně i míč.
1: My budeme házet miminkem? No tak to snad ne. Ale pozor, připravte si s rukou kolíbku.
0: Perfektní, tak pěkně se na miminko usmějte a budeme houpat.
1: Houpy, houpy, je, tomu se to líbí.
0: Tak, a houpeme na druhou stranu, vyměníme ruku, která je víc nahoře.
1: A podpírám miminku hlavu.
0: A aby to nebylo moc malé cvičeníčko, přidáme trochu běhu.
1: Jo, ale to si představte, že držíte rukojeť kočárku, jo? Ne, že s miminkem třesete. Jste venku na procházce a musíte se honem rychle vrátit.
0: Tak běžíme a tlačíme před sebou kočárek.
1: Pozor, pozor, jako kočárek, jako.
0: Samozřejmě jako kočárek, to ani nemusím holkám a klukům říkat.
1: A běžíme s jako kočárkem? Rovně a klikatě, drandíme, drandíme sem a tam.
0: A nakonec houpeme miminko v kočárku.
1: Jako se ho držíme a zhoupneme Brášku nebo sestřičku nahoru a dolů a nahoru a dolů a naposledy nahoru a naposledy dolů.
0: Dnešní cvičení jste zvládli zase skvěle.
1: Gratulujeme, trompadová!
0: Naše dnešní pohádková školka se chýlí ke konci. Ušounovu půjčenému Bráškovi se klíží očka a už každou chvíli čekáme skřítka Pépé, který si ho přijde vyzvednout.
1: Jani, podívej, jak je ospinkaný.
0: Tak mu zaspíváme u kolébavku.
1: Tak dobře, dobře, ale potichom.

0: Už spinka.
1: Tak jsem tady.
0: To je škoda, že už musíš jít, brášku. Ale vím, že se zase brzo uvidíme.
2: Tak se měj pěkně a přeju ti, abys krásně rostl a sílil.
1: Ahoj všichni.
0: Ahoj. A je to. Teď už nemusíme šeptat.
2: Už ne.
0: Přiznávám, že to bylo jedno z mých nejlepších splněných přání.
2: Musím říct, Ušoune, že jsem mrkala, jak ses o bráchu zvládnul postarat.
0: No jo, to jo, byl bych dobrý brácha.
2: Holky a kluci, buďte taky dobří bráchové a dobré sestřičky.
0: A já budu moc rád, když mi namalujete mimino. Může to být váš bratříček, nebo sestřička, nebo půjčený bratříček a půjčená sestřička, nebo jako myslím plyšový bratříček a plyšová sestřička. Jo, ale klidně mi namalujte i mimino právě, které vůbec neznáte.
2: Potom stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Jo, přesně tak. Vůbec tomu nerozumím, ale dospělí přesně vědí, co mají dělat. A někdo z vás, pozor, dostane za obrázek odměnu.
2: A teď už ahoj holky, ahoj kluci. Mějte se krásně a hýčkejte své bratříčky a sestřičky. Ať už to jsou mimina nebo velké děti.
0: Tak ahoj!
2: Ahoj!
0: A zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ruša.
2: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A jakou jinou písničku bychom si měli dát dneska na závěr než mimino? Tohle mimino je od Kašpárka v rohlíku.
0: Ušounova písnička k tanci.

Vidíte, to je krajta tygrovitá, ta nekouše.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: s Janou Richterovou.
1: Ahoj kluci, krásné dobré ráno, vlastně spíš dopoledne. Já jsem tak zvyklá, že ranní restart za normálních okolností začíná už v 6 ráno, ale teď jsou prázdniny a to je co? To je super. Máme tady pondělí 27. července. No a co nás tady dneska čeká? Budou reportáže, budou písničky a napište mi na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jestli chcete slyšet nějakou písničku. A nebo třeba mi taky napište, co právě děláte. A víte co, já si tady zapnu za chvilku telefon a byla bych docela ráda, kdybyste mi i zavolali. Popovídáme si, co se vám za prázdniny povedlo, na co se těšíte, kde už jste byli a kde se vám líbilo, a nebo mi třeba řekněte, co se vám nelíbilo, i to se někdy stane. No a my se třeba v reportáži vydáme do vesmíru. Ukážu vám, jak vzniká hudba z vesmíru. Záření z hvězd totiž vědci dovedou převést i na zvuk. No a to mě velmi zaujalo a to je úžasná věc. No a kdybyste kosmické sondě připojili sluchátka, slyšeli byste plazma v okolí planet. Výzkum vesmíru pomocí zvuku, to bude dneska hnedka dvakrát. Tak víte co, začínáme. Od mikrofonu Rádia Junior vás dneska zdraví Jana Richterová. A je tady song pro tebe. Tak se ta písnička přímo jmenuje.

Tebe song, ten nám poslal Pavel Calta a já doufám, že vás tahle ta písnička krásně naladila na dnešní vysílání. Jehož tématem je Arktida. Arktida je polární oblast okolo, pozor, severního pólu. A já jsem se setkala s tím a dokonce jsem sama byla v té skupině lidí, kteří si mysleli, že Antarktida je nahoře na severu. No, když říkám nahoře, tak myslím, když se takhle zeměkoule vezme ve vesmíru, tak to nahoře, tam je právě Arktida. No a dole je proti Arktida. Takže nahoře Arktida a dole Antarktida. A podle čeho se Arktida jmenuje? Je to polární oblast okolo severního pólu a název pochází z řeckého Arktos, což znamená medvěd. A když se podíváte na nebe, tak jak poznáte sever? No jasně, je tam někde polárka, která ukazuje sever. No a polárka je součástí malého medvěda a ten je nad velkým medvědem, nebo se spíš častěji říká velká medvědice a malá medvědice. No a v té malé medvědici je právě polárka, která nám ukazuje sever. Takže oblast je tvořená severním ledovým oceánem, je to tam všechno pokryto mořským ledem, který sice každý rok trošičku občas někde roztaje a rozpadá se na plovoucí kry, ale většina polární oblasti je prostě zamrzlá. No a do těch oblastí patří ostrovy Ruska, Kanady, Spojených států amerických a taky skandinávských zemí, Grónska, no a jsou tam oblasti ledovců, věčně zmrzlé půdy a tundry. A na rozdíl od Antarktidy, která je dole na jižním pólu, Arktida není světadíl. V polární oblasti jsou velmi zajímavé rostliny. Sice byste čekali, že tam vůbec nic nebude, ale ten biotop je tam velmi zvláštní a velmi speciální a občas tam něco i roste. No a typickým arktickým zvířetem je lední medvěd. A pozor, jestli si někdo myslí, že tam žijí taky tučňáci, tak ne! Tučňáci na severu nežijí, ti jsou právě na Antarktidě, což je na jižním pólu. No a my si za chviličku vydáme na expedici na sever, do Arktidy. Takže na to si počkejte už po písničce. Ale já jsem nesmírně ráda, že se nám dneska propojuje vesmírné a pozemské téma. No jak propojuje, teď naše zeměkoule je vlastně taky součástí vesmíru. I vy jste součástí vesmíru. Vždyť my všichni na naší planetě Zemi letíme vesmírem. A tak se dneska prokoušeme nejenom tím, co je na špičce, no spíš na čepičce naší zeměkoule, čili v Arktidě, ale podíváme se taky do vesmíru a zakončíme celé to naše pozemsko-vesmírné povídání dneska v 19 hodin díky našemu hostovi, který přijde do klubu Rádia Junior a tím bude Václav Pavlík, astrofyzik. A třeba se dozvíme, kde najdeme nejbližší černou díru.

0: Přátelé, holky, kluci, kamarádi, posloucháte prázdninový ranní restart. No a nás teďka čeká expedice, protože expedice to je taková výprava někam, kde to zatím neznáme, kde to ještě třeba není úplně popsané, anebo kde se dá objevit něco zajímavého. No a my uděláme takovou malou rozhlasovou expedici, kterou nám přečte Karolína Lašáková. A právě teď se vydáváme na Arktidu.
1: Teď se vydáme úplně na sever, do Arktidy. Možná vás překvapí, že Arktida vlastně není kontinent. Je to obrovský zamrzlý severní ledový oceán. Jedna obrovská plovoucí ledová plocha. Přesto tu žije spousta zvířat. Pod ledem plavou velryby, mezi nimi i narvalové. Poznáte je podle dlouhého spirálovitého klu a proto se jim přezdívá mořští jednorožci. Na ledových krách loví lední medvědi. Vypadají úplně bílí, ale ve skutečnosti jsou jejich chlupy průhledné a duté jako brčka, jen odrážejí světlo, takže je my vidíme jako sněhově bílé. No a pod srstí mají dokonce černou kůži, která jim pomáhá zachytit co nejvíc tepla ze slunce. Arktida je důležitá pro celý svět. Led totiž funguje jako obrovské zrcadlo, odráží většinu slunečních paprsků zpátky do vesmíru a pomáhá udržovat naši planetu příjemně chladnou. Pro Rádio Junior Karolína Lašáková.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte ranní restart a já už tady mám první volající. Zavolala mi slečna Filomena. Ahoj, Filomeno.
1: Ahoj.
0: Já tě moc zdravím. Tak jak prožíváš prázdniny? Tak pověs mi.
1: No, dobře.
0: A co jsi už letos prožila o prázdninách?
1: Já jsem byla na táboře.
0: Na táboře. A někde ano. V přírodě jste byli?
1: Ne, ve městě. V hostině.
0: Tak a co jste tam dělali? To mohlo být docela prýmá.
1: My jsme tam hlavně sportovali.
0: Sportovali. A jaký sport máš úplně nejradši?
1: My jsme tam dělali olympijské hry.
0: Tak to je super. Já slyším, že tam máš puštěné rádio, což je trošičku nepříjemné pro uši. Ale já se tě zeptám ještě, jakou písničku by si chtěla teďka hrát?
1: And you, I told you.
0: I told you? Tak já
1: Ne.
0: Filomeno, já se omlouvám, ale slyším tam rádio, buď by se muselo úplně vypnout, takhle to...
1: Jo, já to vypnu.
0: Tak, víš co, Filomeno, písničku budeme hrát za chviličku. Dobře, tak víš co, já teďka zahraju jinou a domluvíme se po telefonu a nezavěšuj, řekneme si to a děkuju za zavolání, měj se krásně, do vysílání řekni ahoj.
1: Ahoj.

0: dáno, aby tam byl nějaký podkres. Ty změny, které jsme tady mohli přeneseně slyšet, bychom očima nepostřehli. Ty změny jasnosti pronásobíme nějakým faktorem, tak to dostaneme do frekvencí, které jsme schopni slyšet ušima.
1: Lidově řečeno, to zrychlíte, tak aby to ucho zaznamenalo. Takže je to celé takové zhuštěné, stlačené.
0: Přesně tak. To bylo slunce. A sluníčko na povrchu vykonává, dalo by se to připodobnit nějakému chvění. Ty frekvence, na kterých sluníčko pulzuje, jsou zhruba okolo 5 minut.
2: To slunce znělo dost jinak než ukázka na začátku.
0: To je ukázka hvězd, které jsou o něco hmotnější než je naše sluníčko. Hvězda celá nafukuje a splaskává.
1: Co třeba může být různé příčiny těch pulzací?
0: Těch efektů je několik. My když potom zkoumáme změny jasnosti, tak jsme schopni se podívat pod povrch té hvězdy.
1: Ve vědě samozřejmě pracujete s čísly. Jak vás vůbec napadlo pracovat s tím jako se zvukem?
0: Projektů, které se zabývají zeslyšitelňováním světelných změn hvězd, je celá řada. Těch možností je také několik. Nízká hladina jasnosti je nízká frekvence a když ta hvězda je nejjasnější, tak tam jsou vysoké frekvence.
1: Takže jasná, temná, jasná, temná.
0: Přesně tak. Můžeme si to pustit i v závislosti na intenzitě.
1: Tam, kde to je hlasité, tak to je jasná, temná, jasná, temná.
0: Přesně tak. A tahle ta hvězda, u které se zase skládá několik módů pulzací, tak to nedělá pořád stejně. Není to jednoduchá sinusovka, je tam těch sinusovek několik.
2: Tak k čemu je podle vás dobré rozezvučet pulzování hvězd?
0: Možnost, jak přiblížit stelární astronomii a astrofyziku běžným lidem. Ty zvuky jsou zase něco zajímavějšího než nějaký graf, který nic moc neřekne, ale když člověk slyší takovéhle podivné zvuky, tak si myslím, že to zaujme. Navíc to může otevřít třeba kanál k astronomii pro nevidomé.
2: Říká Marek Skarka, výzkumník z Astronomického ústavu Akademie věd a autor stelárních sonifikací, čili zvukových ukázek hvězd. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Krásné dopoledne, holky, kluci, kamarádi, posloucháte ranní restart. Tady je pro vás Jana Richterová a já jsem moc ráda, že v dnešním vysílání nejsem sama. Nejdřív nám zavolala Filomena, která mi řekla, co dělala o prázdninách, aspoň dosud, že byla na táboře. A teď tu máme dalšího volajícího. Halo, halo, tady Jana, kdo pak je tam?
1: Vítek.
0: Ahoj Vítku, já tě moc zdravím. Kolik je ti let?
1: 8.
0: No, tak to je super věk. A ty jsi mi už, když jsme se tady propojili v písničce, tak jsi mi prozradil, jak prožíváš prázdniny. Řekni to i našim posluchačům, prosím.
1: No, moc jsem to zatím nedaří se zlomeným palcem, ale když já jedu teď k moři, ale my pak v půlce těch prázdnin u moře, oni mi to jako stihnou.
0: Jo, takže sádru. Ty máš teďka sádru na palci u nohy, jestli to dobře
1: jo,
0: chápu.
1: Po koleno.
0: Po koleno, páni. Teda Vítku, to já jsem nikdy neměla, ale já jsem měla v sádře levou ruku nejdřív a potom pravou ruku a tam jsem dokonce měla i takový ty železa. To ty nemáš, viď? Tak to je dobře. A prozradíš mi, co jsi dělal?
1: Byl jsem na táboře, tam se mi to vlastně stalo.
0: Uh-huh. A od někud jsi seskočil?
1: Upadl pode mnou větev a spadl jsem na kámen pod vodou.
0: Jo, takhle, takže do potoka jsi spadl.
1: No jo.
0: No, vidíš to? Tak to je vlastně prýma, že jsi zlomil jenom palec. A bolí to trošku, nebo ne?
1: Já když s ním zkusím pohnout, tak jasně. To trošku bojí, když s ním zkusím pohnout.
0: Jasně. Hele, ale ono to sroste a budeš ho mít o to lepší, ten palec. Tak, Vítku, a až budeš s tím palcem u moře, tak vlastně v moři se to může docela dobře uzdravovat, viď?
1: Jo. Budu mít na tom nějaký nasukovací sáček.
0: Tak to je prýma, že to takhle už krásně jde. Protože dřív, když měl člověk něco zlomeného, tak prostě nemohl do vody ani do moře. A jestli na tom budeš mít nějaký návlek, který to ochrání, tak to je skvěle. Tak Vítku, srůstej rychle, ať se ti to všechno hezky zahojí. Ať to nebolí. A já tady mám písničku, kterou jsem vymyslela, když jsem měla zlomenou ruku. Protože já jsem totiž dostala červenou sádru. Ty máš bílou?
1: Jo.
0: Tak já jsem měla červenou, protože asi, že to je víc vidět na ruce. Mohla jsem si dokonce vybrat, jestli budu mít modrou, červenou nebo černou. Tak ty si na ní můžeš aspoň na tu sádru malovat.
1: Jo.
0: Je to tak?
1: Jo, a je tady ještě moje cestová se pozdát vládu.
0: Dobře, tak Vítku, tebe zdravím. Řekni do vysílání ahoj.
1: Ahoj.
0: A sestra se jmenuje jak? Jak se jmenuje ségra? Tak Vítku.
1: No, a už to nechci opakovat.
0: Dobře, dobře. Tak já zdravím Vítka i jeho sestřičku a posílám písničku a mějte se krásně a krásné prázdniny. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Já jsem spad a zlomil jsem si ruku. Učitelka říkala mi, ach ty kluku. Měn se člověk otočí, on už zase divočí. Takže v cuku letu zlomenina je tu. Jen jsem šel a zlomil jsem si ruku. Přece nejsem jedinej ze všech kluků.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ilvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Ahoj Jani, já jsem byla na jednom táboře, na který jsem jela ke Strakonicím a tam jsme sportovali a byli jsme v lese a hráli jsme hry a taky jsme měli stezku odvahy a já jsem se vůbec nebála. Pak jsem byla na sportovním příměstském táboře a teď pojedu k babičce. Tak milá Kristýnko, tohle to jsou úplně prázdniny snů. Samý sport, samý kamarádi, samá zábava. No a i když třeba někdy se stane něco, co vám nedovolí zrovna sportovat, tak třeba naučte se šachy. No jasně, jestli máte s kým hrát, naučte se šachy. U toho budete přemýšlet a zároveň šachy, i když u toho sedíte, jsou považovány za sport.

0: místo.
1: Holky, kluci, kamarádi, teď se opět vydáme do kosmu. Už jsem vám tady jednou prozradila, jak se dá, dalo by se říci, zhudebnit, když posloucháte nebo když pozorujete hvězdy. No a já tady mám pro vás další reportáž a ta bude opět velmi zajímavá. Vesmírné děje umí vědci totiž nejenom pozorovat, ale i poslouchat a v kosmickém prostoru, i když se tam zvuk nešíří, přesto jsou tam různé vlny, které se na zvuk dají snadno převést, protože ty vlny, kdyby tam byl vzduch, by slyšet byly. A protože ve vesmíru vzduch není, tak ty vlny procházejí a lidské ucho je neslyší, ale právě to počítač dovede převést. Vědci je takovéhle zvuky rádi předvádějí na populárně naučných akcích, ovšem pomáhají jim i při skutečném zkoumání vesmíru. Tak díky Martinovi Srbovi si to teďka můžeme přiblížit.
2: Chór už trošku připodobní k štěbetání ptáků. Signály, které vznikají většinou na hraně takzvaných von Allenových radiačních pásů.
3: David Píša z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd komentuje záznamy, které pořídili kosmické sondy v okolí Země.
2: Něco, co normálně slyšitelné není, protože ve vesmíru se nesíří zvuk, tak jak ho můžeme slyšet. Nicméně, pořád něco v tom kosmickém prostoru je. Elektromagnetické vlny, tak jak plazma, různě kolotá, a my je, když je převedeme na zvuk, tak ten zvuk nějak zní.
3: Jako kdybychom měli před sebou sice zapnuté rádio, ale bez reproduktoru a bez sluchátek. Elektřina v něm proudí, ale abychom něco slyšeli, je potřeba

0: rok navíc.
1: Tím trikem, že to přehrajeme do sluchátek, tak vám umožníme to slyšet.
0: Co jsou třeba ty hvizdy?
1: Hvizdy se šíří v té vnitřní zemské magnetosféře. Svůj zdroj mají v klasických pozemských bouřkách.
0: Další slyšitelné záznamy vědcům signalizují, co dělá kosmické plazma v magnetickém poli Země a jak s ním hýbou třeba částice ze Slunce. Takhle zní měření nad rovníkem a takto nad zemskými magnetickými póly.
1: Aurorální sykot v oblasti, kde vstupují částice do zemské atmosféry, které dají vzniknout polárním zářím.
0: Šum a sykot je měřitelný nepřetržitě, ale třeba při slunečních erupcích se různě mění. Jednotlivé zvuky z vesmíru mají své přesné názvy, které vědci stanovili už před desítkami let.
1: Ty první kosmické měření probíhaly analogově, tak se to dalo poslechnout. Vědci, když to slyšeli, tak samozřejmě připodobnili to, takže tomu dali takhle názvy, které se ale používají v té vědecké komunitě stále.
0: Poslouchatelné záznamy vědci pořizují i u jiných planet. Sluneční soustavou právě putuje sonda JUICE, vybavená přístrojem z Ústavu fyziky atmosféry, který má na starosti Ondřej Santolík.
2: Magnetické i elektrické antény tam máme a tyto vlny s téměř jistotou, pokud nám všechno bude fungovat na té sondě, naměříme. Byly objeveny předchozími sondami u Jupiteru.
0: Za několik let si tak snad poslechneme i sykot, šum a další záznamy z okolí Jupiterových měsíců. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Písnička Havana, Camila Cabello a Young Thug zpívali o Havaně a tahle ta melodie mě tady tak trošku roztančila a vězte, že tančit se dá i na židli. Stačí se jen tak uvnitř trošičku vlnit a už to zapojí svaly, třeba když jenom zrovna sedíte. No, takže teď se nebudeme úplně vlnit, protože teď si vezmeme do ruky časopis, alespoň pomyslně. Ondra Holan, náš pravidelný knižní recenzent, natočil recenzi na časopis Časostroj, který vyšel pro červenec a srpen tohoto roku, prostě velké prázdninové dvojčíslo. A já si myslím, že ten časopis je natolik zajímavý, že si teďka můžete poslechnout, co v něm všechno najdete, co Ondru zaujalo, no a třeba si pro ten časopis poběžíte do trafiky. No jasně, někdy je totiž prýma nekoukat na obrazovku počítače nebo mobilu nebo tabletu, ale pěkně si vzít do ruky opravdový papírový časopis, ve kterém si můžete listovat. Jasně, nedá se tam dát Ctrl F, abyste si něco našli, nedá se tam prsty zvětšit obrázek, abyste si ho pořádně prohlédli a nedá se tam takhle jenom přejíždět prstem, aby vám otáčel stránky. Prostě musíte tu stránku vzít pěkně do prstů a otočit. Tak víte co? Necháme otáčet Ondru Holana.
1: Čau, dneska bych vám chtěl představit červencovo-srpnové vydání časopisu Časostroj. Na začátku už tradičně najdete historický zpravodaj, který vás seznámí s důležitými historickými událostmi, které se dříve v těchto dvou měsících staly. Dozvíte se z něj například o zmizení pilotky letadla Amélie Earthové, o tom, že císař Rudolf II. Zavedl náboženskou svobodu, nebo že zemřela poslední zebra druhu kvaga. Dále je v časostroji spoustu článků, ze kterých mě nejvíce zaujaly tyto. Jako první mě bavil článek, kde autorka psala zajímavosti o různých popravených panovnicích, jako například francouzský král Ludvík XVI. Dále mě zaujala dvojstrana o historii dveřních zámků a klíčů. Dozvěděl jsem se o tom, jak se začínaly zabezpečovat dveře, o vynálezu zámku a o tom, jak je to nyní. Mezi zajímavé články patřil taky ten o hraběnce Adě, která byla první ženskou počítačovou programátorkou a jako jedna z mála žen se svého času zabývala matematikou. Uprostřed časopisu jsem zase klasicky našel vystřihovánku, tentokrát s tématikou vikingské lodě. Pro Rádio Junior, Ondra Holan.
2: Chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím.

chtěl bych napsat píseň, tak jak se to může, o tom, že jsi nedospělá růže. Chtěl bych napsat píseň, co tě dělá šťastnou. Chtěl bych zpívat slova, že city

Přátelé, holky, kluci, kamarádi, já vám musím před koncem našeho ranního restartu ještě prozradit, co nás dneska čeká večer. Do klubu Rádia Junior totiž přijde astrofyzik Vašek Pavlík. Václav Pavlík napsal už druhou knížku o vesmíru, takovou krásnou pohádku, která vysvětluje, co se ve vesmíru děje. No a budeme si povídat nejenom o jeho psaní a o knížkách, ale taky o tom, co se děje ve vesmíru. A já si říkám, že bych se chtěla dozvědět, jestli někde v naší blízkosti, v pozorovatelném vesmíru, je nějaká jiná galaxie. A jestli třeba někde je černá díra. Tak na tohle se určitě zeptám, ale pokud byste i vy měli nějaké vesmírné otázky, klidně nám je napište předem na adresu radiojunior@rozhlas.cz a nebo nám je můžete napsat, až budete poslouchat Václava Pavlíka, a nebo nám je pak můžete i zavolat na číslo 800 199 199. To všechno ale až po 19. hodině, kdy tady Vašek Pavlík bude jako host klubu Rádia Junior. A já už se na jeho vyprávění moc těším. Celý den samozřejmě můžete poslouchat Rádio Junior, protože tady pořád bude program, pořád se tady budou dít úžasné věci, a když si budete chtít něco krásného poslechnout, tak navštivte web radiojunior.cz anebo junior.rozhlas.cz a tam to všechno najdete. Protože teďka o prázdninách se věnujeme tomu, co přišlo ze severu, tak si můžete poslechnout třeba nádhernou četbu podle knížky Astrid Lindgrenové Pipi, dlouhá punčocha, a bude to četba s hvězdným obsazením. Nebo si taky můžete poslechnout další díl Žili byli o jedné vikingské hrdince. Tak můžete hledat www.radiojunior.cz a tam už to všechno proštrachejte, proposlouchejte, prokoukejte, můžete si udělat nějaký hezký kvíz a napište nám, jak se vám naše stránky líbí. V každém případě my se uslyšíme zase dneska v 17 hodin a bude vzkazovna, budou písničky, budou reportáže a pak přijde host, astrofyzik Václav Pavlík. Takže se máte na co těšit, kamarádi. Teď už se s vámi loučím. Jana Richterová teďka odejde ze studia, ale zase pro vás přijde, teda já o sobě teďka mluvím ve třetí osobě, to jsem samozřejmě já, nikdo jiný. Tak přátelé, teď se s vámi rozloučím písničkou Katy Perry, Part of Me, a vám přeju přenádherný den.

0: jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole.
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.

0: kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen. Tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.
1: Máte rádi zvířata?
2: Pozorujete je v přírodě?
1: Máte zvíře doma?
2: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
1: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
2: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
1: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: si a budeš. K rybě zpátky hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej té rybě vyřídit, že chci všechno, rozumíš, všechno.

ženu necky, potom zámek, věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila, bohatá už dost si byla. Chtěla si však stále víc.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

paloučku hada. Jak se sluní na kameni, v listí, kde má vlastně břicho a kde záda. Doopravdy nejste si moc jistí, kdo si vezme ke zkoumání klacek. Ten se dozví dozajista, děti, že je lepší včas dostat pár facek, než když na něj had naštvaně vlétí. Pozorně ho pozorujte z dálky, kroutí se ať kráčí nebo leží.

0: srážka s děsným volem, takže hadi vlastně nevadí.
1: Radio Junior.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: písnička štěněčí hlas.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Láska je nejmocnější lék skoro na všechny neduhy, zvláště na nemoc srdce, které je z ledu. Pomůže i princi, který trpí zimou a nemůže se zahřát. Půvabný pohádkový příběh plný protikladů Princezna z Kapradí na motivy stejnojmenné pohádky Karla Schulze napsala Irena Obrmanová. Režie Karel Weinlich, hrají Věra Galatíková, Jaroslav Konečný, Eva Horká, Martin Zounar, Viktor Price a další. Natočeno v roce 1990.

0: pane tmy, kde se touláš? Copak jsi zapomněl, že se každý den za rozbřesku máme sejít za devátou horou? Copak dnes noc neskončí? Co svět světem stojí, dělí se den na světlo a tmu? Jak mám vzbudit slunce, když mi nepředáš své žezlo?
1: Snad bys, paní světla, nebyla netrpělivá.
0: Opozdil ses.
1: Zdržel jsem se na zámku.
0: Ještě mi řekni, že jsi tam na plese protancoval střevíce.
1: Kdepak? Ale narodil se tam princ.
0: Budeš mu snad dělat chůvu?
1: Ne, ale královský syn se narodil právě v půli noci, kdy je moje vláda nejmocnější. Byl jsem se na něho podívat.
0: A líbil se ti?
1: Přinesl jsem mu květ laskavce.
0: Pěkný dárek. Květ laskavce znamená lásku.
1: Princ by ji moc potřeboval. Jeho královská matka mohla dítě jen jedinkrát pohladit, než zemřela.
0: O to víc bude princi kouzelný květ prospěšný.
1: Nedal jsem mu ho nakonec.
0: Ale proč?
1: Králi to bylo málo. K čemu prý laskavec, když je královská pokladna prázdná?
0: Jakže? Ještě králi neoschly slzy nad nebožkou a už se stará o peníze. Tím spíš princi květ náleží. Nebude mít asi moc lásky kolem sebe.
1: Na světě není láska.
0: Vždyť láska je na světě to nejkrásnější.
1: Pravím, že láska není. Král opovrhl kouzelným květem. Dal přednost bohatství, má je tedy mít.
0: A co se stane s princem?
1: Vyroste v přepichu. A jednoho dne, uprostřed všeho zlata a drahých kamenů, jeho srdce promění se v led. Princ bude krutý a zlý.
0: Žádný člověk není jenom zlý. Tak jako žádná noc není úplně černá. I v princi musí být kousek dobra.
1: Ano, ale k tomu, aby v něm rostal ten kus ledu, by potřeboval květ laskavce.
0: Dnes, až vyjde slunce a rozzáří se celý svět, narodí se v lese ze semínka kapradí víla, krásná jako den. Vyroste daleko od lidí, daleko od vší zloby. Její srdce bude plné dobroty a lásky. Bude znát moc rozličných bylin i kouzelného laskavce a uzdraví prince.
1: Ukryl jsem květ hluboko ve své podzemní říši.
0: To nesmíš udělat.
1: Nesmím, už jsem to udělal.
0: Nebudeme se hádat. Uzavřeme sásku.
1: Když chceš prohrát?
0: Uvidíme. Ale jestliže se na světě najde člověk, který by z lásky k druhému dokázal nalézt kouzelný květ, vyhraji já a laskavec zas pokvete na zemi.
1: A jestli ne, zůstane hluboko pod zemí, zloby bude přibývat a noci budou stále černější.

0: Dobrý den, princi.
1: Moc dobrý není, otče. Od rána je mi tak divně u srdce.
0: Škoda, že se v tak slavný den necítíš dobře. Usmívej se, synu. Večer bude na tvoji počest ples.
1: Nechce se mi tam.
0: Bude tam plno krásných dívek. A možná, že se i poprvé zamiluješ.
1: Co to je?
0: Taková hloupost. Ale někdy může být i příjemná, když sebou přinese bohaté věno.
1: Ach. Takže je to vlastně obchodní záležitost. Nepřipadá ti, že je dnes strašná zima, otče?
0: Vždyť svítí slunce.
1: Je mi zima. A stále ten divný pocit.
0: Zbledl jsi. Mám o tebe starost.
1: Proč, králi?
0: Mám tě rád. Jsi můj jediný syn.
1: Já tě rád nemám.
0: Princi.
1: Až opustíš mou komnatu, otče, nevybavím si ani jeden rys tvé tváře.
0: Jsi nemocný.
1: Jen unavený. A je mi zima.
0: Všechno bude zase v pořádku, uvidíš. A já bych byl málem zapomněl. Mám pro tebe dárek.
2: Šašku! Moje úcta výsosti! Jsem dáreček k dnešnímu plesu, neboli nový dvorní čašek.
1: K čemu mi budeš?
2: K obveselení. To dá rozum. Umím cinkat rolničkami, metat kozelce, opla, dělat stojky, hvězdy, stříhat ušima a padat na všechny čtyři.
1: Nelíbíš se mi.
2: Vy s dovolením taky nejste zrovna podle mého gusta.
1: Mlč.
2: Ajejejejejejejejejej, to nepůjde. Jsem tady od toho, aby mi pusa jela jako namydlená. My šašci hodně vidíme a ještě více mluvíme.
1: Smíš se jenom dívat.
2: Jak je ctěná libost výsosti. Vidím tady kolem samé drahokamy. Jeden zářivější než druhý, až oči přecházejí. A jde z toho strach. Dokonce i šašek se třese hrůzou a rolničky smutně cinkají.
1: Tobě se tady nelíbí. Co pak může být na světě něco krásnějšího než komnata korunního prince?
2: Třeba louka nebo les? Řeka, sad, rozkvetlá alej, poměnka u cesty, slunce, déšť, nebo chalupa, kde jsem se narodil.
1: Dovoluji ti, abys mi o té chalupě vyprávěl. Co to je?
2: Stavení na spadnutí, dovnitř teče, ale všichni se tam mají rádi.
1: Tak dost. Dál nechci nic slyšet.
2: Už mlčím. Teď budu poslouchat já vás.
1: Co je to mít rád? Ptám se dneska už po druhé. Já nemám rád nikoho a nic. Tuhle komnatu nesnáším.
2: No rozkažte, ať jí zastřelí.
1: Nenávidím postel s nebesy.
2: Ať jí zavřou do šatla.
1: Nemůžu ani vidět vzácné vázy a starodávné obrazy.
2: Ať je všechny popraví.
1: Nemám ani trochu rád svého královského otce.
2: Ty jo.
1: A mám tě. Za tohle budeš viset.
2: Bravo. Nikdy mě nenapadlo, že bych mohl při svém bláznivém řemeslu skončit jinak.
1: Tak ty nepřestaneš vtipkovat.
2: My šašci už jsme takoví.
1: Nedám tě pověsit. To bys to měl moc jednoduché. Zůstaneš tady v mé komnatě. Zamknu tě na 9 zápalů a uteču oknem.
2: Ne, prosím, princi, nenechávejte mě tu. Určitě mě tady přejde všechna legrace. Budu vyřízený.
3: Měj se, jak umíš, blázne.
2: A je to. Nevím, kdo z nás dvou je větší hlupák. Ta postel s nebesy náhodou vůbec není tak špatná.
4: A jak se v ní bude?
0: Spát. Dám krk za to, že než se vyspím do Růžova, bude to protivné princátko.
4: Zase spát.

0: může být. Strašně se mračí. Rychle, chytme se za všechny místečky. Nesmíme ho pustit dál.
1: Ještě by mohl něco udělat naší princezně.
2: Tohle, že je ten les, o kterém mluvil Šašek, je pěkně ošklivý. Šero a vlhko, chci najít slunce.
0: Ten je hloupý, neví, kde je slunce.
2: Všude samá houština. Vidím, že se budu muset pořádně ohánět mečem.
1: Stůj, dál ani krok.
2: Kdo se opovažuje?
3: Kapradí, lesní kapradí.
2: Jsem královský syn a nařizuji vám, abyste mě pustili.
1: Tady se nerozkazuje.
2: Mě musí každý poslouchat. Poroučím vám, abyste mi řekli, kudy se dostanu ke slunci.
1: Ke slunci se nedostane nikdo, královský syn ani pod koní.
0: A proč pak chceš tak vysoko?
2: Potřebuji se zahřát.
0: Ale vždyť je léto.
2: Mně je zima. Nejvíc mě zebe u srdce.
0: Srdce se zahřeje jenom láskou.
2: Mlč! Až za mě mluví můj meč! Jestli mě nepustíte, budete o hlavu kratší.
1: Nepustíme.
2: Au, co to děláte? Au, puste mě! Vždyť mě uškrtíte.
0: Kdo mě budí? Kdo ruší sny princezny z kapradí?
1: Člověk, jen se na něj podívej, Světlano.
0: Je zamračený jako starý smrk. Ještě nikdy jsem neviděla člověka. Znám různé bylinky, všechny zajíce, jeleny i srnky. Ale lidé tak hluboko do lesa nepřijdou.
2: Co si mě prohlížíš? Jsem princ a budoucí král této země.
0: Těší mě, že tě poznávám. Princi, jmenuji se Světlana, princezna z kapradí.
2: Jaká pak princezna, když bydlíš v lese? Komu poroučíš? Kdo tě poslouchá?
0: Všechny květiny, ptáci i lesní zvěř za mnou chodí a poslouchají mě, když zpívám. To je málo.
2: To je míň než nic. Já tě poslouchat nebudu. Zpěv nesnáším.
0: Jsi bledý, princi.
2: Jsi tuze troufalá, divoženko. Až mě kapradí pustí, dám tě zavřít do šatlavy.
0: Kapradinky, uvolněte svá pouta.
1: Vůbec si to nezaslouží, je nafoukaný jako bouřkový mrak.
0: Ale když je to tvé přání, Světlano?
2: Jakže? Jsem opravdu volný? Proč jsi mi pomohla? Vždyť já na tebe jenom křičel a hrozil tě vězením.
0: Líbíš se mi.
2: Rád bych se trochu zahřál, ale nevím jak. Zebe mě u srdce, víš, už od rána mě zebe. Ale teď, jak jsi mi uvolnila pouta, jako by ten led ve mně začal pomaloučku tát.
0: Lesní květiny tě vyléčí, princi.
2: Jsi jako sluneční paprsek. Nikdy jsem nespatřil větší krásu.

0: uvadnou. Láska je odvěká.
1: Mlč! Nechci tě poslouchat.
0: Co se stalo? Snad jsem ti neublížila.
1: Je mi zima. Strašná zima.
0: Prince, jak ti mám pomoci?
1: Nech mě na pokoji. Nechci tě vidět.
0: Princi, kam jdeš? Nenechávej mě samotnou.
2: My jsme to říkali hned, je to Nest Dvořák a Nafoukanec.
0: Jenomže já ho mám ráda. Teď to vím určitě. A nejhorší je, že moje bylinky mu nepomáhají.
3: Usteleme ti v našich lístečkách zelenou postýlku a budeme tě houpat.
2: Budeš spát a na prince zapomeneš.
0: Nenechám ho na pospas tomu mrazu, který ho spaluje.
2: A musíš jít.
3: Ve světě tě nic dobrého nečeká.
2: V lese je líp.
0: Nemůžu už s vámi zůstat.
3: Jak myslíš? Ale utrhni si na cestu jednu naší větičku.
2: Budem tak pořád s tebou a když nás budeš potřebovat, pomůžeme ti.

0: Vstávej, Kašparelína.
1: Co se děje?
0: Nehledal mě někdo?
1: Já teda ne. Já ještě spím.
0: Poručím ti, abys hned otevřel oči.
1: No, jak si račte přát. Pomoc! Pomoc!
0: Co ječíš?
1: Proboha, princi, vypadáte jako přešlý mrazem.
0: Je mi zima.
1: Všechny šprýmy mi z vás mrznou na rtech. Hned si lehněte. Pustím vás na kousek.
0: Okamžitě vstaně z mé postele.
1: Snad nebude tak zle. Vždyť už jsem na nohou. Je-li bokotrmelec nebo přemet pro zasmání?
0: Ne, je mi zima.
1: Tak to, abych vás pořádně přikryl. Je mi na výsosti, ráčíte být ledový jako rampouch.
0: Myslím, že už se nikdy nezahřeju.
1: Jste nemocný, princi. Oznámím to vašemu královskému otci.
2: Cože? Můj syn a nemocen musí se uzdravit.
1: Se uzdravit, ale jak? Podle mě by se potřeboval zamilovat.
2: Zbláznil ses? Vždyť stůně.
1: No právě, nevěsta by musela být krásná, jako růže. Ne, ještě krásnější. Její láska by jeho výsost zahřála.
2: To jsou šaškovské nápady. Princ se musí léčit. Dám zavolat nejslavnější lékaře z celého světa.
1: No, to zas bude chytrák.
2: Nemluv a dej okamžitě rozeslat toto oznámení po celé zemi. Se zármutkem v srdci se dává na vědomí? Že královský syn vážně onemocněl. Hledá se doktor, který by dokázal jeho podivnou nemoc vyléčit. Komu by se to podařilo, bude královsky odměněn. Tak, Šašku, a ať to ještě dnes vytrubují trubači z plných plic na každém rynku.
3: Výsosti, slavní a nejslavnější doktoři právě přicházejí.
1: Když je vidím, jak se nesou, hned bych udělal jeden kotrmelec.
2: Mlč, Šašku. Nuže, učení páni doktorové, povězte, je princova nemoc zlá?
3: Tůze zlá.
2: Dostaneš 1000 zlaťáků, když ho vyléčíš.
3: Za 2000 zlaťáků jsem ochoten princi pomoci.
1: Tomu říkám skromnost.
2: Jak?
3: Ordinuji 3x denně aspirin, studený obklad na hlavu, náplast na pusu.
1: Tvoje vědomosti jsou nebetyčné.
2: Vyhoďte ho.
3: Vyhoďte?
2: No.
3: No.
2: Nyní pověsti, učený doktore, je možné královského syna uzdravit?
4: Jeho nemoc je zlá a záludná. Je nutno postupovat stejně jako ona.
1: Být zlý a záludný? No to je povedené.
4: Přesně tak. Doporučuji 5x denně bičovat vrbovými proutky.
1: Jej, výprask by sice zasloužil, ale vrbovými proutky?
4: Horké lázně, rybí tok.
1: Ušetřete ho, nebožáka.
2: Nelíbí se mi vaše léčebné metody, doktore. Opusťte prosím ještě dnes můj zámek.
4: Budete litovat, králi. Princova nemoc potřebuje odbornou péči.
1: Ano. My víme.
4: Nevíte?
2: Ven.
4: Ven?
2: Ven.
4: Prosím.
1: S čím pak asi přijde další slovutný doktor?
5: Dobrý den.
1: Její tata je pěkná.
5: Jmenuji se Světlana a ráda bych princi pomohla. Nejdříve se ho však potřebuji na něco zeptat.
2: Vzbuď prince.
1: Princi.
6: Co je?
1: Princi.
6: Nechte mě být. Je mi zima.
5: Princi, vzpomínáte si na mě?
6: Ne.
2: Tak na ní aspoň pohlédni, synu.
6: Ani mě... Někoho mi připomínáš. Ale myslím, že jsem tě nikdy neviděl.
5: Nikdy?
6: Počkej. Nemůžu se rozpomenout. Podobáš se slunci.
5: Potom chci svítit jenom tobě pro radost.
6: Mám dojem, jakoby kdesi ve mně tál let.
5: Mám tě ráda, princi. Neznám zatím lék na tvoji nemoc, ale vyléčím tě.
6: Zůstaň u mě.
5: Ještě nejsi zdrav, to se ti jen na chvíli ulevilo. Půjdu do světa a naleznu lék, který ti pomůže.
6: Vrátíš se. Nezabloudíš.
5: Větvička Kapradí mě povede. Kdyby ses na mě někdy vzpomněl, princi. Zacinká jako zvoneček a já budu vědět, že na mě myslíš.
2: Co se stalo? Proč přestala zvonit?
5: Spaluje ji mráz. Ale brzy se zase vzpamatuje.
2: Jaký mráz?
6: Co tady dělá ta podvodnice? Nikdy jsem ji neviděl. A už ji nikdy vidět nechci. Umírám zimou. Audience je skončena.
5: A teď, Kapradinko, raď. Kudy se mám dát? Kam jít tím neznámým světem pro princovo uzdravení?
7: Svět je veliký a ty z něho znáš jen malý lesní kout, princezničko z Kapradí.
5: A prince?
7: Dobrá, povím ti, za kým musíš jít nejdříve. Za rozbřesku, když noc se snoubí s dnem, budí paní světla slunce. Zeptej se jí na radu.
5: A kde ji najdu?
7: Půjdeme celou noc černým lesem, až dojdeme za devátou horu. Nikde se nesmíme zastavit. Ani chvilku nemůžeme odpočívat, abychom nezmeškali východ slunce.
5: Tak se nezdržujme povídáním. Pojď, má milá, ať přijdeme včas.

0: Nohy mám těžké jako kamení. Tma je pořád černější a konec lesa nikde.
1: Ba ne, to ti únava zavírá oči. Podívej, světlano, už svítá.
2: Sluníčko, vstávej, neposlucho. Tak vstávej, ospalko, ať je bílý den.
0: Ty jsi jistě paní světla.
2: Ano. A ty jsi princezna z Kapradí. Znám tě už dávno.
0: A poradíš mi, jak uzdravit prince, který má v prsou led?
2: Proč pak ho chceš uzdravit?
0: Mám ho ráda.
2: To musíš nejdřív dokázat. Budeš pro něj hodně trpět a oči si vypláčeš.
0: I život bych za něj dala.
2: Nemoc princova je ta nejhorší, jaká může člověka postihnout. Má zlé, nelítostné srdce. Nikoho nemá rád.
0: Ale mě má rád. Pravda, vždycky to jeho zalíbení trvá jenom chviličku. Ale aspoň na okamžik se přitom zahřeje.
2: Jestli dokážeš udělat to, co ti poradím, bude tě mít rád stále.
0: Proto jsem tady.
2: Prince může uzdravit jen květ laskavce, utržený z velké lásky. Ale laskavec roste hluboko v podzemí na samém konci světa. Střeží ho sám pán temnot.
0: Najdu ten květ.
2: Je třeba podstoupit mnoho obětí, aby se uzdravilo lidské srdce.
0: Dokážu to. Slunce už vychází. Je čas, abych šla.
2: Přeji ti šťastnou cestu, princezno z Kapradí.

0: Přeji si, abys mi zahnal nudu.
1: Tak to je maličkost. Kša, kša, kša, jdeš?
0: Co to děláš, Kašpare?
2: Zaháním nudu.
0: Ale špatně. Nudím se pořád víc. A je mi zima.
2: Tak zaháníte se mnou k výsosti. Já se nenudím a je mi horko.
0: Tak, horko ti je. Mm-hmm. No prosím, Šašek se umí zahřát, jenom já pořád drkotám zubama.
2: Ale vzpomínám si, že vám tohle bylo docela teplo.
0: O tom nic nevím.
2: Přišla sem taková dívka.
0: Nepamatuji se.
2: Líbila se vám. A chvíli s vámi byla kloudná řeč.
0: Počkej, máš pravdu. Byla krásná jako den.
2: Aha.
0: Jak se jmenovala?
2: No. Světlana.
0: Podle slunečního světla. Proč u mě nezůstala?
2: Nejspíš proto, že jste ji vyhnal.
0: Bylo by mi s ní teplo. Kde pak teď asi je?
3: Kapradinko, ty zvoníš. Princ si na mě vzpomněl.
0: Ano. Myslím na tebe, až se mi hlava zatočila.
3: Můj princi, nejdu svou pouti nadarmo. Opravdu se tvoje srdce probouzí.
0: Ano, lásko moje. Myslím na tebe z celého srdce.
3: Já zase dnem i nocí.
0: A já tolik, že na to slova nestačí.
3: Jsi moje štěstí v každou chvíli.
0: Jsi můj paprsek sluneční.
3: Jsi můj dech.
0: Jsi moje záře na nebi.
3: Jsi můj kvítek samotinký v poli.
0: Jsi moje svítání.
3: Mám tě ráda, princi.
0: Mám tě. To sebe. Už zase ta zima.
3: Princi!
4: Mlč! Nechci nikoho slyšet. Je mi zima. Zima!
5: Zima!
3: Neslyším ho. Ještě jsi nenašla květ laskavce. Už nemůžu, kapradinko. Jsem tak slabá. A oči se mi zavírají.
6: Myslí na prince.
3: Nemá mě rád. Je mu jedno, že mě nohy pálí jako oheň.
6: Utrhni dva mé lístky a obleč si je jako střevíčky. Uvidíš, že v nich nakonec světa dotančíš.
3: Opravdu? Kapradinko, v tvých střevičkách je mi lehčej.
0: Milá moje, slyšíš mě? Volám tě, ať jsi kdekoliv. Nevzpomínám si na tvoje jméno, ani kam jdeš a proč. Vím jen, že když slyšíme tvůj hlas, je mi hned lépe. Ozvi se, prosím.
3: Slyším tě, princi.
0: Co děláš?
3: Pospíchám na konec světa. Ach, princi. Tady je propast.
0: Propast? Co to znamená?
3: Nejspíš jsem na konci své cesty. Musím teď sestoupit dolů. Bojím se.
0: Nedělej to.
3: Ale vždyť musím. Nebo jsi už zdravý?
0: Ano, určitě. Dočista jsem se uzdravil. Teď vím, že tě mám rád a že bude slavná. Zase ten mráz. Je ostrý jako nůž.
3: Pomůžu ti, princi. Půjdu do hlubin země pro tvé uzdravení.
4: Jdi si třeba k čertu!
7: Kdo se opovažuje vstoupit do srdce země?
3: Jsem princezna z Kapradí a hledám květ laskavce.
7: Jsem plazivá liána a sloužím vládci temnot. Zadržím každého, kdo by se chtěl dostat dál do podzemí.
3: Přicházím v dobrém. Pusť mě.
7: Zákony mé říše jsou neúprosné.
3: Jsem lesní princezna, mám ráda všechny květiny, jitrocel, divznu, jetelí.
7: Ale já jsem noční plevel bez květů.
8: Už neuděláš ani krok.
3: Ne. Nechci se ti protivit, jenom si tady chvíli odpočinu.
6: V
3: kapradí zrozená, ve větru, v trávě. Vím, co to znamená, když roste šalvěj.

0: Úplně jsem zapomněla na tmu všude kolem. Za tu písničku tě pustím dál do hlubin země, když potom tak toužíš, ale varuji tě. Pána temnot žádná písnička neobměkčí.
1: Vítám tě ve svém království, princezno z Kapradí.
0: Kapradinko moje, teď mě ochraňuj.
1: Vím, co tě sem přivádí. Slyšel jsem už dříve o tvé kráse, ale vidím, že jsi ještě krásnější.
0: Chci se hlavně líbit princi, kterého miluji.
1: Dávno zapomněl, jak se jmenuješ.
0: Dej mi květ laskavce a vzpomene si.
1: Žádný smrtelník není hoden toho květu. Kdysi jsem poznal, že lidé nedovedou milovat. Proto jsem laskavec ukryl v podzemí. Nikdo jej nemůže získat.
0: Já ano.
1: Zůstaň raději u mne. Staň se mou ženou. Učiním tě královnou podzemní říše. Dám ti všechno, co mám. Co víc by si mohla přát?
0: Květ laskavce.
1: Zahyneš za svoji opovážlivost. Budeš navždy uvězněna v podzemní kopce, právě tam, kde roste laskavec. Nikdy jej odtud neodneseš a princ si na tebe víckrát nevzpomene.
0: To je konec, Kapradinko. Už nikdy neuvidím slunce, louku, potůček. Nikdy nepolíbím prince.
2: Teď se ukáže, jak velká je tvoje láska. Podívej, mezi kameny rozkvétá laskavec.
0: Je ve vězení stejně jako my. Kdybych aspoň věděla, že na mě princ myslí. Princi. Princi. Volám tě ze samého srdce země. Slyšíš mě?
3: Prázdnota všude kolem mě. Copak se musím pořád tolik nutit? Vždyť přeci jsou chvíle, kdy něco cítím. Co jen to je? Měl bych si vzpomenout dřív, než se setmí.
1: Copak nemáš rád noc, princi?
3: Tma mě polcuje.
1: Nerozumím ti.
3: Toužím po slunci. Tma mě přitahuje. Je černá a zlá, stejně jako já. To mě vábí. Ale chtěl jsem si na něco vzpomenout.
1: Zapomeň na to. Raději se mnou napij temného vína a já ti za to nabídnu něco proti nudě.
3: Na tvoje zdraví, tajemný pane.
0: Kapradinko, nezacinkala jsi náhodou?
2: To se ti jen zdálo.
0: Myslela jsem, že jsi na mě vzpomněl, můj milý. Ale ten už asi dávno neví, že vůbec jsem. Možná, že láska opravdu není.
2: Tak nemluv. Pojď, polož si hlavu na moji větvičku, ať si odpočineš.
0: Jsi hodná, Kapradinko, ale nemůžu spát. Princi, volám tě z hlubin země. Princi, ozvi se. Nemůžeš na mě přece zapomenout.
3: Co mi tedy nabízíš, nezvaný hosté?
1: Jsem vládce temnot a můžu ti dát neomezenou moc nad světem.
3: Co za to žádáš?
1: Tvoje zapomnění. Věčnou tmu na světě.
3: Vím. Tma je temná jako moje srdce. Proto jsi mě vybral. Ale všichni lidé nejsou jako já.
1: Lidé si nezaslouží nic dobrého.
3: K tomu nerozumím. Vidíš? Padá hvězda. Smím si tedy něco přát?
1: Dávám ti bohatství a moc. Co víc můžeš chtít?
3: Nevím. Ale přece to cinkání. Co se mi to připomíná? Ano, vzpomínám si. Dívka bílá jako den. Někam šla kvůli mně.
1: Princi, říkal jsem, že žádám tvé zapomnění.
3: Už vím. Nakonec světa šla z lásky ke mně.
1: Žádná láska není.
4: Kde jste kdo? Dejte mi osedlat koně!

0: Moje milá, kde jsi? Kudy se dostanu na konec světa?
1: Světlana tě neslyší, oni měla pláčem. Pospěš, princi, než bude pozdě.
0: Už mě nemiluje.
1: Nevěří v tebe. Ale jestli máš doopravdy rád, budu ti pomáhat. Jsem její věrná kapradínka.
0: Udělal bych pro ní všechno na světě.
1: Dej se tedy cestou k slunce západu. Dojedeš k černému lesu a za ním se rozvírá temná propast.
2: Dál ani krok. Jsem podzemní liána a navěky svážu každého, kdo se stoupí do podzemní říše.
0: Musíš mě pustit. Hledám svoji milou.
2: Tam, kam míříš, panuje věčná tma. Neuvidíš ji.
0: Pust mě, povídám.
2: Ta tma je jako smrt. Nevyhneš se jí, nic ní nesvedeš. Ty nejsi jako ta dívka, která tudy prošla a na chvíli ozářila temnotu paprskem naděje.
0: To byla moje nevěsta. Musím ji zachránit.
2: Toužím po jiskřičce světla. Pustím ji za tvojí nevěstou. Dlužím jí světlou chvilku.
0: Děkuji ti.
2: Ráda bych ještě někdy slyšela písničku, kterou mi tvá milá zpívala.

0: Proč se ženeš do záhuby, princi? Z říše temnot není návratu.
1: Jedu si pro nevěstu.
0: Jak se jmenuje tvá vyvolená?
1: Nevím, zapomněl jsem. Ale určitě si vzpomenu.
0: Jdi si, jdi. V téhle tmě není vidět na krok. Jak bys tu mohl nalézt dívku, kterou nedokážeš zavolat jménem?
1: Najdu ji.
0: Právě si vyměnil nesmírné bohatství za nekonečné bloudění. Láska není. Je jenom tma. Samá tma.
1: Mýlíš se. Láska je silnější než noc.
2: Teď vidím, princi, že si moji princeznu doopravdy zasloužíš.
1: Ale kde ji mám hledat?
2: Když půjdeš za mým zvoněním, zavedu tě k ní i poslepu.
1: Světlano.
3: Můj milý.
1: Jak jsem mohl zapomenout tvé jméno? Je bílé a jasné jako den.
3: Měl jsi v srdci led.
1: Teď je mi teplo. Konečně mě přestal spalovat mráz.
3: To je tím, že držím v ruce květ laskavce.
1: Bude to tvoje svatební kytice.
3: Přivoň k tomu květu, abys už nikdy na mě nezapomněl.

0: Světlano.
1: Že čekám lásku svou, že čekám člověka.
0: Světlano, svítání moje.
1: Bylinky uvadnou, láska je od věka.

0: do všech stran. Je čas svítání a slunce ještě spí za devátou horou. Dej mi své žezlo, začíná den.
1: A snad to bude hezký den, plný štěstí a lásky.
0: Nepoznávám tě. Říkal jsi, že láska není.
1: Dnes jsem ji na vlastní oči spatřil.
0: Cože? Chceš říct, že jsem vyhrála sázku?
1: Vypadá to, že ano, paní Světla. Lidská láska je nekonečná. Je silnější než tma, mocnější než noc.
0: Nezdá se, že by tě prohra trápila.
1: Těm dvěma září oči víc než všechny moje hvězdy.
0: Takže květ laskavce pokvete zase na zemi.
1: Pro potěšení milenců a k uzdravení každého, jehož se

Ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko více hřeje láska.

Afrika. Směrem od rovníka. Kytara drnčit, trumpeta nažíkat. Mě moc baví hrát. Pravá černá muzika. Žádný trik.

0: Vítejte v Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj všichni, tak jsem tady.
2: Ahoj.
3: Ahoj, rádi tě vidíme, ale kdo jsi?
1: Jsem Skřítek, přání plním, ale všichni mi říkají Pepe. A mám tady výjimečnou zásilku pro strašidílko Ušouna Rušouna.
3: To jsem já.
1: Prosím, tady to je, jedno mimino.
0: Ušoune, ty jsi spřál mimino?
3: Ne, vážně.
1: To jsem nevěděl, že mají strašidílka tak krátkou paměť. Pro tyhle případy tu ale samozřejmě mám návratové kouzlo. Holzvoké potrvání, máme nižnou masela, už ty napíšteli.

0: robi.
1: Jojojo, děkuju, děkuju. Přeju si bratříčka nebo sestřičku. Vím, že to nepůjde na pořád. Tak aspoň půjčit. Jo? Musím sfouknout svíčku. Tak pozor.
2: Tak to slyšíte na vlastní uši. Takže zásilka, jedenkrát bratříček půjčený, doručena. Než skončí dnešní pohádková školka, jsem tu pro něj zpět.
1: Já ale myslel většího bratříčka, nebo třeba sestřičku, abychom si spolu mohli hrát a řádit a tak a tak a tak.
2: Ale neřekl jsi to, bohužel.
3: A je to. Ono to už ne nakonec přesně takhle chodí.
1: Počkej, jakože děti nosí skřítek? To asi ne, víš?
3: To ne, jakože si přeješ bratříčka nebo sestřičku. Když to jde, přinesou rodiče domů miminko a musíš si chvíli počkat, než vyroste a můžete si spolu hrát.
1: Ale co teď?
3: No co by, pustíme si písničku a ty se zatím s bratříčkem seznámíš.
1: Už je nová písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Právě dohrála písnička Co dělá medvídek po ránu? A Ušoun vypadá, že bude dobrý půjčený starší brácha.
1: Jani, můj půjčený bráška je jasně roztomilý. Hele, hele. Něco mu chybí. Možná něco, s čím by si hrál. A co tak o miminkách vím, mají rádi chrastítka.
0: No, jo, ale jako na potvoru tu žádné chrastítko nemáme.
1: Tak si ho taky někde na chvíli půjčíme.
0: Nebo si ho vyrobíme za úkol.
1: To je dobrý nápad. Ušounův úkol.
0: Tak. Poproste holky a kluci rodiče, nebo paní učitelku, nebo pana učitele, aby vám našli nějakou plastovou krabičku nebo malou plastovou láhev.
1: Mám tuhletu od vitamínu.
0: Nebo můžete holky a kluci použít obal od nějaké vaší malé hračky.
1: A teď tam něco nasypeme, aby to chrastilo.
0: Přesně tak. Nejlepší bude rýže, protože ta krásně chrastí.
1: A dá se na to i hrách. Ne, tam se dá dát hrách a dá se na to i hrát, víš? Myslím, jako ty k té písničce.
0: Přesně tak.
1: Úkol splněn na výbornou. Povedlo se nám suprácké chrastítko. A bylo to fakt jednoduché. A bráškovi se vážně líbí.
0: Pojď, Ušoune, zaspíváme k tomu ještě bráškovi, když už máme takové bezva chrastítko a hudební nástroj zároveň.
1: Která by se mu mohla asi tak líbit?
0: Zaspíváme mu třeba Pásla ovečky.
1: Jo, ta se mi líbila. Ještě když jsem byl už o ní mimino, tak třeba se bude líbit i půjčenému bráškovi. Pásla.

0: holky a kluci, stále posloucháte moji tady Úšounovu pohádkovou školku,
1: ve které máme dneska půjčeného brášku.
0: Ano, ano, je to úplné mimino a taky se mu v pohádkové školce líbí.
1: Zpívání se mu líbilo moc. Úšounku, co myslíš, že teď bráška asi potřebuje?
0: Asi mu zase něco chybí.
1: A nebo naopak, něco mu přebývá.
0: Jak to myslíš?
1: No, myslím, že má možná plnou plínku.
0: Aha, tak já se na to odvážně mrknu a zatím si pustíme písničku. A pomůžeš mi, Jani, viď, že jo?
1: No, jasně, Úšounku.
0: Úšounova písnička.

0: Сьосен, пасяк, ясен, ušouni, rušouni, frajer.
1: Opravdu ušoune, klobouk dolů. Holky a kluci, v ušounově školce se dneska dějí divy. Ušoun právě skoro sám přebalil mimino.
0: Holky a kluci, jestli vy máte malého bratříčka nebo sestřičku, určitě pomáháte, že ano?
1: Určitě.
0: Hele, ale Jani, neměl by bráška taky dostat něco dobrého?
1: Myslíš, buchtičky se šodo, nebo řízek s bramborovou kaší, nebo malinové knedlíky?
0: Jani, já vím, že si děláš legraci. Bráška by měl ale dostat mlíčko.
1: Výborně.
0: Je, hele, tady je lahvička. Skřítek Pepe nám je to nechal. Super, Jani, pojď, připravíme ho bráškovi.
1: Jdeme na to a dáme si k tomu pohádku.
2: Ušounova pohádka.

0: Brambořík.
1: Mami, mami, kde je?
2: Kdo?
1: Můj brambořík. Měla jsem ho tady na okně. Kam zmizel?
3: Holčičko moje, zapomeň na něj. Jako by tu nikdy nebyl.
1: Někdo ho ukrad?
3: Ne, ale radši nechtěj nic slyšet.
1: Co se mu stalo?
3: Přejel ho vlak.
1: Co je to za nesmysl? Jak ho mohl v pokoji na okně přejet vlak? Proč si vymýšlíš?
3: Protože je to ve skutečnosti horší.
1: Jak horší?
3: Vyskočil z okna.
1: Prosím tě, mami, jak by mohla kytka vyskočit z okna?
3: No, nakonec se mu to nepodařilo, ale určitě se o to snažil.
1: Mami, přestaň a řekni mi, kde ten brambořík je.
3: Vážně, chceš slyšet pravdu?
1: Jo.
3: Je ale o dost děsivější než to, co jsem se ti tu snažila nalhat.
1: Chci vědět, co je s mým bramboříkem.
3: Uschnul, protože si ho zapomněla zalévat.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Kdo už jsme připraveni na naše dnešní cvičení? Ušounovo cvičení.
0: Ušoun bude cvičit s Bráškou a vy si, holky a kluci, vezměte třeba oblíbeného plyšáka anebo klidně i míč.
1: My budeme házet miminkem? No tak to snad ne. Ale pozor, připravte si s rukou kolíbku.
0: Perfektní, tak pěkně se na miminko usmějte a budeme houpat.
1: Houpy, houpy, je, tomu se to líbí.
0: Tak, a houpeme na druhou stranu, vyměníme ruku, která je víc nahoře.
1: A podpírám miminku hlavu.
0: A aby to nebylo moc malé cvičeníčko, přidáme trochu běhu.
1: Jo, ale to si představte, že držíte rukojeť kočárku. Jo, ne, že s miminkem třesete. Jste venku na procházce a musíte se honem rychle vrátit.
0: Tak běžíme a tlačíme před sebou kočárek.
1: Pozor, pozor, jako kočárek, jako.
0: Samozřejmě jako kočárek, to ani nemusím holkám a klukům říkat.
1: A běžíme s jako kočárkem? Rovně a klikatě, drandíme, drandíme sem a tam.
0: A nakonec houpeme miminko v kočárku.
1: Jako se ho držíme a zhoupneme Brášku nebo sestřičku nahoru a dolů a nahoru a dolů a naposledy nahoru a naposledy dolů.
0: Dnešní cvičení jste zvládli zase skvěle.
1: Gratulujeme, tromtadová!
0: Naše dnešní pohádková školka se chýlí ke konci. Ušounovu půjčenému Bráškovi se klíží očka a už každou chvíli čekáme skřítka Pépé, který si ho přijde vyzvednout.
1: Jani, podívej, jak je ospinkaný.
0: Tak mu zaspíváme u kolébavku.
1: Tak dobře, dobře, ale potichonku.

0: už spinka.
1: Tak jsem tady.
0: To je škoda, že už musíš jít, brášku. Ale vím, že se zase brzo uvidíme.
2: Tak se měj pěkně a přeju ti, abys krásně rostl a sílil.
1: Ahoj všichni.
0: Ahoj. A je to. Teď už nemusíme šeptat.
2: Už ne.
0: Přiznávám, že to bylo jedno z mých nejlepších splněných přání.
2: Musím říct, Ušoune, že jsem mrkala, jak ses o bráchu zvládnul postarat.
0: No jo, to jo, byl bych dobrý brácha.
2: Holky a kluci, buďte taky dobří bráchové a dobré sestřičky.
0: A já budu moc rád, když mi namalujete mimino. Může to být váš bratříček, nebo sestřička, nebo půjčený bratříček a půjčená sestřička, nebo jako myslím plyšový bratříček a plyšová sestřička, jo, ale klidně mi namalujte i mimino právě, které vůbec neznáte.
2: Potom stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: Jo, přesně tak. Vůbec tomu nerozumím, ale dospělí přesně vědí, co mají dělat. A někdo z vás, pozor, dostane za obrázek odměnu.
2: A teď už ahoj holky, ahoj kluci. Mějte se krásně a hýčkejte své bratříčky a sestřičky, ať už to jsou mimina nebo velké děti.
0: Tak ahoj!
2: Ahoj!
0: A zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušo.
2: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A jakou jinou písničku bychom si měli dát dneska na závěr než mimino? Tohle mimino je od Kašpárka v rohlíku.
0: Ušounova písnička k tanci.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden vědec, polárník a diplomat Fridtjof Nansen. Žili byli už jsme měli několik dobrodruhů, které lákaly mrazivé dálky. Vzpomínáte třeba na Amundsena, který dobyl jižní pól, nebo na dvoumetrového Froikena, který na ledovém severu přišel o nohu?
2: Mhm.
1: Teď si povíme o neuvěřitelně úžasném pánovi, který proslul nejen svými odvážnými expedicemi do Arktidy, ale proslavil se i jako filantrop a humanitární pracovník, tedy člověk, který z dobrého srdce pomáhá ostatním lidem a snaží se ze světa udělat lepší místo. Je autorem takzvaného Nansenova pasu, který pomohl 100 000 lidí. Jak? Vezmeme to pěkně od začátku. Fridtjof Nansen se narodil v roce 1861 nedaleko dnešního hlavního města Norska, Osla. Na rozdíl od zmíněných pánů Amundsena a Froikena nedal přednost dobrodružství před vzděláním a řádně dokončil vysokou školu. Získal doktorát ze zoologie a později zkoumal nervovou soustavu živočichů. Od dětství krásně kreslil, což později využil při vydávání knih o svých cestách. Byl taky nadaný sportovec, skvěle plaval, bruslil a běhal na lyžích. Vyhrával jeden závod za druhým. Byl vytrvalý a nezávislý a psychicky odolný. To všechno se mu hodilo pro jeho velký sen. Projít na lyžích dosud neprobádané ledové vnitrozemí největšího ostrova na světě – Grónska. Byl to odvážný cíl. Jak sám Nansen prohlašoval, těžký život se stane snesitelný, jakmile má cíl. Toulavou krev měl v rodině. Jeho předek Hans Nansen podnikl v 17. století výzkumnou cestu do oblasti Bílého moře na severu Ruska. Do Grónska se Fridtjof vydal v roce 1888. Vše naplánoval tak, aby se výprava neměla po startu kam vrátit. Věřil, že když nebude jiné cesty než vpřed, svou misi zdárně dokončí. Zajímavá motivace, co? Na expedici si nechal vyrobit lyže se speciálním tvarem i vázáním, tedy upevněním k botě. Tahle procházka trvala 2 měsíce plných útrap, teplot i minus 45 stupňů Celsia a vyčerpání. Přinesla však cenné poznatky o Grónsku a Nansenovi vynesla uznání. Jeho nejznámějším dobrodružstvím se ale stala expedice na lodi Fram. Na tu vyrazil v roce 1893 a vrátil se z ní až za dlouhé 3 roky. Nansen chtěl dokázat teorii, že mořské proudy unášejí ledové kry přes severní ledový oceán z východu na západ. Měl v plánu doplout z Norska na východ k severnímu pobřeží Sibiře, tam nechat loď zamrznout v ledu a s ním se nechat unášet neboli driftovat zpět severozápadním směrem přes tehdy člověkem nedobytý severní pól. Vlastně by se ani nemusel moc namáhat, protože by jen čekal v lodi, až ho tam donese led. Mazané, že? Samozřejmě, že to vůbec nebylo tak jednoduché. Hlavně musel nechat postavit plavidlo, které by led nerozdrtil. Loď Fram tak měla speciální konstrukci. Mimochodem právě tuhle loď pak využil Amundsen, když se vydal dobýt jižní pól. I když se ukázalo, že měl Nansen pravdu a jeho loď uvězněná v ledovém příkrovu putovala správným směrem, pól míjeli ve velké vzdálenosti. Nansen se tedy rozhodl vystoupit a pokračovat k pólu na saních tažených psy. Se společníkem Johansenem putovali po nehostinném, nebezpečném ledu, kde nebyly žádné cesty, jídlo ani lidé, jen mráz. Přímo na pól se nakonec nedostali, přiblížili se mu ale na vzdálenost 400 kilometrů. Šlo o rekord, nikdo před nimi se tak daleko na sever ještě nedostal. Po návratu je v Norsku vítali davy. Loď Fram opravdu doplula po očekávané trase do otevřeného moře u Špicberku. Expedice přinesla zásadní poznatky o oceánských proudech, klimatu a geografii severního ledového oceánu. Po skončení polárnické kariéry se Nansen stále více věnoval diplomacii a humanitární práci. Během první světové války skončilo mnoho lidí v zajetí. Hodně rakousko-uherských vojáků, mezi kterými bylo i mnoho Čechů, uvízlo například v Rusku. Konec války pro ně neznamenal konec útrap. Nansen organizoval návrat více jak 400 tisíc válečných zajatců různých národností.
2: Wow!
1: A co to byl ten Nansenův pas? V Rusku byla po válce složitá politická situace. Obrovské spousty lidí před ní uprchly, ale neměli doklady, aby mohli legálně cestovat a začít nový život v jiné zemi. Nansen proto prosadil vznik zvláštního cestovního dokladu vydávaného Společností národů. To byla předchůdkyně dnešní Organizace spojených národů, zkráceně OSN. Nansenův pas později pomáhal i uprchlíkům z jiných zemí, například Arménie. Nansen taky organizoval rozsáhlou pomoc obyvatelům Ruska postiženým katastrofálním hladomorem. V roce 1922 obdržel Nobelovu cenu za mír. Jeho jméno dnes nese spousta míst, budov, lodí a dokonce i kráter na měsíci. Historie holt ukazuje, že největší hrdinství je pomáhat druhým.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.
2: I could never change your mind.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejdeme. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto. Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
1: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: koloběžka, bubáci a hastrmani,
1: zlatovláska, sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

v poli byt větší než dva domy, když tu nejsi se mnou, vidím jenom démony, na mý duši prázdno, nevím jak je říct mám, přitom je to pár slov, miluju tě moc, moje lásko, víš já, dým po mém bytě mráz, všude kolem mám myšlenky na tebe já, bez tebe nedejchám, nenávidím bejt sám, bez tebe nejsem já, nevím jak ti říct mám, nevím jak ti říct mám, když tu nejsi všechno kolem mě umírá, a díky tobě pořád dejchám, nikdy jsem nevěděl.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Junior. Krásný podvečer, holky a kluci, nádherné odpoledne vám ze studia Rádia Junior přeje Jana Richterová. Co nás dneska čeká? Tak samozřejmě zprávy, pak vám prozradím, že máme pondělí, jsem se úplně zakoktala při představě, že musím vědět, který je den a přitom jsou prázdniny, takže je úplně jedno, jestli je sobota, neděle nebo pondělí. Záleží to na tom, jaký máte program a není to škola, což je super. Takže máme pondělí 27. července, přesně 17 hodin. A dneska vás čekají zprávy, pak dvě, vlastně tři vesmírné reportáže a jsou nesmírně zajímavé. Taky bude vzkazovna, takže klidně můžete psát na adresu vzkazovna@rozhlas.cz, jakou byste si přáli slyšet písničku, anebo mi potom v 17:30 budete moci zavolat. Číslo je 800 199 199, a já bych vás možná i poprosila, abyste mě řekli, jak trávíte tyhle ty krásné letní prázdniny. Dneska jsem si povídala s Filomenou a s Vítkem v ranním restartu a třeba se nám teďka dovolá ještě někdo další. Takže jdeme na to.
1: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: V Zoo Praha se narodila mláďata gepardů. Paterčata přišla na svět 18. června. Zatím jsou ještě malinká a zdaleka nepřekonala kritické období. Jejich matka se o ně navzdory neskušenosti vzorně stará. Spolu se svými potomky zůstává v zázemním výběhu. Pokud všechno dobře půjde, návštěvníci uvidí vzácné přírůstky v druhé polovině srpna. Gepard štíhlý dnes patří mezi nejohroženější kočkovité šelmy. Ve volnosti zbývá jen asi 7000 jedinců. Ani chov v lidské péči se v poslední době příliš nedařil. Od roku 2020 klesl počet gepardů v evropských zoo o čtvrtinu. Každé odchované mláďátko je tak úspěchem i nadějí. V Zoo Praha vyrůstají gepardiata po 8 letech. Sály zámku Žirovnice na Pelhřimovsku jsou ode dneška vyzdobené stovkami mečíků, lilií a jiřin. Na tradiční výstavu Zahrada Vysočiny je přivezli pěstitelé i ze vzdálených míst a na letošním 62. ročníku Zahrady Vysočiny vystavuje celkem 17 pěstitelů. K vidění bude kromě květin také land art Ondřeje Koudelky a dřevěné motorky Pavla Svobody. Návštěvníci můžou taky navštívit tvůrčí dílničky a po celém v zámku budou umístěny květinové aranže. A něco o počasí. Dnes odpoledne je polojasno, teploty kolem 23 stupňů. Zítra bude jasno, bude svítit sluníčko a teploty vyšplhají k 27 stupňům Celsia.

Tak tohle byly Suve a Tomáš Klus. Samé dobré věci a to vám přeju taky já z Rádia Junior. Samozřejmě musíme popřát všem, kteří mají dneska narozeniny a taky popřát těm, kdo mají dneska svátek. A to jsou kluci jménem Věroslav. Takže pokud znáte nějakého Věroslava nebo třeba taťku, dědečka, strýčka, tak popřejte i od nás všechno nejlepší. Přátelé, my se za chviličku vydáme do vesmíru a taky vlastně do historie, protože minulý čtvrtek, to bylo přesně 75 let, čili 3/4 století od zajímavé události. První zvíře ve vesmíru sice byla Fenka, která se jmenovala Laika, ale na hranici kosmu se vydali první psi o několik let dřív a to je právě 3/4 století. Bylo to 23. července před 75 lety a my si jejich příběh za chviličku připomeneme v reportáži, kterou natočil Martin Srb. Tak si dáme ještě jednu písničku a pak už hurá do vesmíru.

0: kamarádi, je tady slíbený výlet. Víte kam? Do vesmíru. Vědci dovedou zhudebnit záznamy naměřené ve vesmíru. Zvuk se sice v kosmu nešíří, protože tam není vzduch a čili žádná událost, žádný úder nemůže nic rozvlnit tak, abychom to my slyšeli pouhým uchem. Ale fyzikální data se dají na zvuk převést počítačově. Někdy je to tak snadné, jako připojit sluchátka k přijímači, jindy je potřeba to přepočítat. Jak vzniká takzvané stelární techno, čili hvězdné techno, vysvětluje v rozhovoru s Martinem Srbem astronom Marek Skarka z Akademie věd.
1: Kdo jsou hvězdy, které účinkují v téhle písni?
2: Jsou to hvězdy pulzující, mění svoji jasnost. Ty bicí to nejsou hvězdy, to tam bylo dodáno, aby tam byl nějaký podkres. Ty změny, které jsme tady mohli přeneseně slyšet, bychom očima nepostřehli. Ty změny jasnosti pronásobíme nějakým faktorem, tak to dostaneme do frekvencí, které jsme schopni slyšet ušima.
1: Lidově řečeno, to zrychlíte, tak aby to ucho zaznamenalo. Takže je to celé takové zhuštěné, stlačené.
2: Přesně tak. To bylo slunce a sluníčko na povrchu vykonává, dalo by se to připodobnit nějakému chvění. Ty frekvence, na kterých sluníčko pulzuje, jsou zhruba okolo 5 minut.
1: To slunce znělo dost jinak než ukázka na začátku.
2: To je ukázka hvězd, které jsou o něco hmotnější než je naše sluníčko. Hvězda celá nafukuje a splaskává.
1: Co třeba může být různé příčiny těch pulzací?
2: Těch efektů je několik. My když potom zkoumáme změny jasnosti, tak jsme schopni se podívat pod povrch té hvězdy.
1: Ve vědě samozřejmě pracujete s čísly. Jak vás vůbec napadlo pracovat s tím jako se zvukem?
2: Projektů, které se zabývají zeslyšitelňováním světelných změn hvězd, je celá řada. Těch možností je také několik. Nízká hladina jasnosti je nízká frekvence a když ta hvězda je nejjasnější, tak tam jsou vysoké frekvence.
1: Takže jasná, temná, jasná, temná.
2: Přesně tak. Můžeme si to pustit i v závislosti na intenzitě.
1: Tam, kde to je hlasité, tak to je jasná, temná, jasná, temná.
2: Přesně tak. A tahle ta hvězda, u které se zase skládá několik módů pulzací, tak to nedělá pořád stejně. Není to jednoduchá sinusovka, je tam těch sinusovek několik.
1: Tak k čemu je podle vás dobré rozezvučet pulzování hvězd?
2: Možnost, jak přiblížit stelární astronomii a astrofyziku běžným lidem. Ty zvuky jsou zase něco zajímavějšího než nějaký graf, který nic moc neřekne, ale když člověk slyší takovéhle podivné zvuky, tak si myslím, že to zaujme. Navíc to může otevřít třeba kanál k astronomii pro nevidomé.
1: Říká Marek Skarka, výzkumník z Astronomického ústavu Akademie věd a autor stelárních sonifikací, čili zvukových ukázek hvězd. Martin Srb, Český rozhlas.

Holky, kluci, kamarádi, ještě za chviličku se znovu vydáme do vesmíru. A já jenom připomínám, že je 17 hodin a 17 minut a za necelou čtvrt hodinku zahájíme vzkazovnu. Takže pokud si přejete nějakou písničku, tak buď můžete v 17:30 zavolat na číslo 800 199 199, anebo třeba můžete napsat, adresa je vzkazovna@rozhlas.cz. A já se dívám do naší vzkazovny, že tady nějaká ta vzkazovnová přáníčka máme. Ovšem nebudeme předbíhat, necháme si to na potom. No a co nás čeká teď? Dáme si písničku a po ní hnedka bude ta reportáž, kterou jsem vám slibovala, a opět se vydáme do vesmíru, i když vlastně, víte co, člověk občas zapomíná, že i naše zeměkoule je součástí vesmíru. Takže když se chce někdo vydat do vesmíru, tak vlastně ani nepotřebuje nikam odlétat raketou, protože už to, že sedíte na zeměkouli, třeba ve svém pokojíčku, tak to znamená, že se pohybujete vesmírem a letíte obrovitánskou rychlostí kosmem na jedné planetě, a ta se jmenuje Země. A dneska v další reportáži Martina Srba budeme poslouchat Zemi, planetu Zemi. Kdybyste ke kosmické sondě připojili sluchátka, slyšeli byste plazma v okolí planet. A výzkum vesmíru pomocí zvuků vám přiblížíme už za chviličku, ale budeme zkoumat i tu zeměkouli.

0: Holky, kluci, kamarádi, máme za 7,5 minuty k 17:30, takže pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz, jakou byste chtěli slyšet písničku v naší vzkazovně, anebo za pár minutek, už po 17:30, budete moci zavolat, číslo je 800 199 199, a třeba mi prozradíte, jak trávíte prázdniny a co už jste zažili a co ještě zažijete. Třeba dneska Vítek volal, že má zlomený palec na noze, ale že s tím pojede k moři. A to je super, protože všechno se dá vyřešit. No a teď už tady máme něco z výzkumu kosmu. Vesmírné děje umí vědci nejenom pozorovat, ale i poslouchat. A i když se v kosmickém prostoru zvuk nešíří, jsou tam různé vlny, které se na zvuk dají snadno převést, přepočítat a dají se poslouchat. Vědci je proto rádi předvádějí na populárně naučných akcích, ovšem pomáhají i ty vlny a ty zvuky pomáhají vědcům i při skutečném zkoumání vesmíru. Jak, to se dozvíte právě teď.
1: Chorus trošku připodobní k štěbetání ptáků. Signály, které vznikají většinou na hraně takzvaných fanálenových radiačních pásů.
2: David Píša z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd komentuje záznamy, které pořídili kosmické sondy v okolí Země.
1: Něco, co normálně slyšitelné není, protože ve vesmíru se nesíří zvuk, tak jak ho můžeme slyšet. Nicméně, pořád něco v tom kosmickém prostoru je. Elektromagnetické vlny, tak jak plazma, různě kolotá, a my je, když je převedeme na zvuk, tak ten zvuk nějak zní.
2: Jako kdybychom měli před sebou sice zapnuté rádio, ale bez reproduktoru a bez sluchátek. Elektřina v něm proudí, ale abychom něco slyšeli, je potřeba krok navíc.
1: Tím trikem, že to přehrajeme do sluchátek, tak vám umožníme to slyšet.
2: Co jsou třeba ty hvizdy?
1: Hvizdy se šíří v té vnitřní zemské magnetosféře. Svůj zdroj mají v klasických pozemských bouřkách.
2: Další slyšitelné záznamy vědcům signalizují, co dělá kosmické plazma v magnetickém poli Země a jak s ním hýbou třeba částice ze Slunce. Takhle zní měření nad rovníkem a takto nad zemskými magnetickými póly.
1: Aurorální sykot v oblasti, kde vstupují částice do zemské atmosféry, které dají vzniknout polárním září.
2: Šum a sykot je měřitelný nepřetržitě, ale třeba při slunečních erupcích se různě mění. Jednotlivé zvuky z vesmíru mají své přesné názvy, které vědci stanovili už před desítkami let.
1: Ty první kosmické měření probíhaly analogově, tak se to dalo poslechnout. Vědci, když to slyšeli, tak samozřejmě připodobnili to, takže tomu dali takhle názvy, které se ale používají v té vědecké komunitě stále.
2: Poslouchatelné záznamy vědci pořizují i u jiných planet. Sluneční soustavou právě putuje sonda JUICE, vybavená přístrojem z Ústavu fyziky atmosféry, který má na starosti Ondřej Santolík.
3: Magnetické i elektrické antény tam máme a tyto vlny s téměř jistotou, pokud nám všechno bude fungovat na té sondě, naměříme. Byly objeveny předchozími sondami u Jupiteru.
2: Za několik let si tak snad poslechneme i sykot, šum a další záznamy z okolí Jupiterových měsíců. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Jazyk a odpovědi.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu radiojunior.cz.
2: Tak kamarádi, a je to tady.
0: Vzkazovna Rádia Junior.
2: A já rovnou vezmu jeden telefon. Jdeme na to. Tady je Jana, kdo pak je tam?
3: Ahoj, tady Žanetka.
2: Ahoj Žanetko, jak se dneska máš?
3: Dobře.
2: A co děláš?
3: Vyrábím přáníčko pro kamarádku.
2: Jú, k narozeninám?
3: Jo.
2: Tak to je skvělá práce. Řekni mi nejdřív, jakou písničku budeme hrát, abych ji mohla najít, a pak se tě ještě na něco zeptám.
3: Já bych chtěla písničku Obyčejná holka od Lucie Bílé.
2: Dobře, takže hledáme Obyčejná holka od Lucie Bílé. Výborně, písnička je nalezená, ale ještě se tě zeptám, co už si hezkého prožila letos o prázdninách?
3: No tak já jsem od 5. byla na hereckém táboře na 2 týdny.
2: Mm-hmm.
3: A pak jsem jela k moři do Chorvatska.
2: No tak to jsou samé hezké věci. A co tě ještě čeká?
3: No teď budu spát u kámošky na tu její oslavu a to je asi všechno.
2: Tak ale to je, myslím si, že to není málo, že je to úplně super, to se mně líbí. A řekni mi, co tě třeba o prázdninách nejvíc rozesmálo?
3: No, asi když my jsme jeli od moře, bylo asi tak 10:30 a jeli jsme kolem takové zmrzlinárny a tam byla taková babička s dědečkem, která si dávala 2 kopečky zmrzliny. A můj starší brácha říkal, babička si nandává. Jakože jsem myslel, že nejsou Češi, takže že jim jako nebudou rozumět. A ten pán řekl, ahoj Češi. A mému staršímu brachu úplně přepl a řekl, ahoj.
2: Tak to je náhodou dobrý. Já jsem takhle taky zažila, že někdo někoho jako komentoval, popisoval, dělal si z něho legraci a ten dotyčný mu rozuměl. A mně se to taky jednou stalo. Takže babička si nandala a pán to zachránil. Tak výborně. Já jsem ráda, že zažíváš krásné věci o prázdninách. Budeme hrát písničku Obyčejná holka. Komu ji pošleme?
3: Pro maminku.
2: Pro maminku. Maminka poslouchá?
3: Asi ne, ale podle mě jí to bude stačit, a i když to nebude poslouchat.
2: I když to bude prostě vědět. A mimochodem, všechno se dá poslechnout i zpětně, to víš.
3: No to taky.
2: Takže třeba to mamince pošleme. Jak se jmenuje maminka křestním jménem?
3: Alice.
2: Takže pro maminku Alici a taky pro tebe a pro všechny posluchače. Tak děkuji za zavolání, měj se nádherně, ahoj.
3: Ahoj.

To byla Lucka Bílá, děkujeme za tohleto přání, krásná písnička. Teď tady mám od Martina. Ahoj Jani, zahraj prosím mému taťkovi písničku 30. Jo, dobře. Hrajeme písničku 30, zpívají Pokáč a Pavel Čadek. A posílám písničku taky všem, kteří právě poslouchají Rádia Junior. Mějte se krásně, jste nejlepší. Děkujeme, to těší. Tak písnička je tady.

zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dnes.

Tak to byla písnička pro Martina a jeho tačku a teď už tady je další vzkazovnové přání. Dobrý den, ráda bych pozdravila jako překvapení svého syna Jonyho z Jablonce, který si zrovna hraje s Modelínou, s tatínkem a řekl, že by mu udělalo velkou radost, kdybyste zahráli Mořský svět od Karol a Kvída. Zdraví ho jeho maminka a moc děkuje. Tak já teďka nevím, jestli to je Johnny nebo Jony, protože znám obě varianty, zkrátka milému chlapci, co si hraje s Modelínou, s tatínkem. Posíláme písničku a jdeme na to. Já už ji mám tady skoro připravenou a je to zde.

0: kluci, kamarádi, posloucháte odpolední klub Rádia Junior a já vám teďka jenom musím připomenout, že letošní léto na Rádiu Junior se line v duchu Expedice Sever. A je to chladivé léto nejenom s Pipy a premiérou Děti z Bulerbinu. Ovšem, my si každý den a každý týden připomínáme, jak to vypadá na severu zeměkoule. Takže první prázdninový týden byl norský, pak byl finský týden, potom dánský, minulý týden byl islandský a teď tu máme arktický týden. No a to bychom se měli dozvědět něco o Arktidě. Tak já předávám slovo.
1: Teď se vydáme úplně na sever, do Arktidy. Možná vás překvapí, že Arktida vlastně není kontinent. Je to obrovský zamrzlý severní ledový oceán. Jedna obrovská plovoucí ledová plocha. Přesto tu žije spousta zvířat. Pod ledem plavou velryby, mezi nimi i narvalové. Poznáte je podle dlouhého spirálovitého klu a proto se jim přezdívá mořští jednorožci. Na ledových krách loví lední medvědi. Vypadají úplně bílí, ale ve skutečnosti jsou jejich chlupy průhledné a duté jako brčka. Jen odrážejí světlo, takže je my vidíme jako sněhově bílé. No a pod srstí mají dokonce černou kůži, která jim pomáhá zachytit co nejvíc tepla ze slunce. Arktida je důležitá pro celý svět. Led totiž funguje jako obrovské zrcadlo. Odráží většinu slunečních paprsků zpátky do vesmíru a pomáhá udržovat naši planetu příjemně chladnou. Pro Rádio Junior Karolína Lašáková.

0: holky, ahoj kluci. Jak si užíváte prázdniny? Doufám, že naprosto skvěle. Hitparáda Rádia Junior taky, protože si odjela na dovču. Místo ní se ale už v sobotu 4. července můžete těšit v 9 ráno na Star Parádu, ve které taky zamíříme na sever. A tentokrát vám budu pouštět ty nejvymazlenější a nejvychlazenější norské hity. Možná vás naprosto překvapí, kolik se jich tam urodilo. Z našeho vysílání asi znáte Markuse a Martinuse, nebo zpěvačku Emu, což je jejich ségra, těchto slavných dvojčat. Ale máme tam i spoustu dalších super songů a zpěváků a taky autorů elektronické muziky, jako je třeba Alan Walker. Ten skládá písničky i pro počítačové hry, třeba Death Stranding. Možná ale budete znát i DJ Kygo nebo TikTokové megahity We Fell in Love in October od Girl in Red, nebo třeba od Aurory Runaway. A tím to nekončí, třeba Alexander Rybak je taky nor a do toho i houslista a složil naprosto úžasný song Fairy Tale. Můžu vám říct, že těch písniček je fakt hodně a že jsem naprosto nadšená, protože jsem netušila, že Norsko má takovéhle parádní pecky. Tak si naší Star parádou rozhodně pusťte. Běží klasicky v čase, kdy běží hitparáda, takže v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5. Moc se těším, až si to všechno poslechnete a až mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz napíšete, který song se vám líbí úplně nejvíc a proč. Vyhrát za to můžete super ceny. Více informací najdeš na webu radiojunior.cz ve Star parádě. Tak ahoj, loučí se Klárka Nováková a příště bude Finsko po Norsku, ale až za týden. Tak čau.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci, srdečně vás vítám u další hodinky v klubu Rádia Junior. Je přesně 18 hodin, je tady pondělí 27. července. Od mikrofonu vás zdraví Jana Richterová. Tak v téhleté hodince nás opět čekají zprávy, písničky, Zvídavec Evči Sinkovičové, Vzkazovna. Takže ve čtvrt na 7 za 15 minut si budete moci zavolat na číslo 800 199 199, anebo už teď pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. No a začneme těmi zprávami a vy se v téhle hodině ještě můžete těšit na četbu na pokračování. Lauro, ty jsi ale číslo, tak se jmenuje seriál, který právě posloucháme, a dneska uslyšíme jeho druhou část. Ale teď už je tady pár zajímavostí.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: V zoo Praha se narodila mláďata gepardů. Paterčata přišla na svět 18. června, zatím jsou ještě malinká a zdaleka nepřekonala kritické období. Jejich matka o ně navzdory neskušenosti pečuje vzorně, spolu se svými potomky zůstává v zázemí. Pokud vše dobře půjde, návštěvníci uvidí vzácné přírůstky v druhé polovině srpna. Gepard štíhlý dnes patří mezi nejohroženější kočkovité šelmy. Ve volnosti zbývá jen asi 7 000 jedinců. Ani chov v lidské péči se v poslední době příliš nedařil. Od roku 2020 klesl počet gepardů v evropských zoologických zahradách o celou jednu čtvrtinu. Každé odchované mládě je proto úspěchem a velkou nadějí. V zoo Praha teď vyrůstají gepardiata po 8 letech. Sály zámku Žirovnice na Pelhřimovsku jsou ode dneška vyzdobené stovkami mečíků, lilií a jiřin. Na tradiční výstavu Zahrada Vysočiny je přivezli pěstitelé i ze vzdálených míst. Na letošním 62. ročníku Zahrady Vysočiny celkem vystavuje 17 pěstitelů. K vidění bude kromě květin také Land Art Ondřeje Koudelky a dřevěné motorky Pavla Svobody. Návštěvníci můžou taky navštívit tvůrčí dílničky a po celém zámku jsou umístěny květinové aranže. A něco o počasí. Dnes máme polojasno, teploty kolem 23 stupňů. Zítra bude jasno, bude svítit sluníčko a teploty vystoupají k 27 stupňům Celsia.

Přátelé, za chviličku tady bude zvídavec Evči Sinkovičové, takže si to určitě nenechte ujít. A možná byste si už teďka mohli napsat o písničku do naší vzkazovny. Adresa je vzkazovna@rozhlas.cz. Napište. A taky pište, co právě teďka děláte. Jestli už jste byli na táboře, jestli se máte krásně, nebo jestli vám třeba něco kazí radost. Můžete napsat cokoliv, anebo to můžete zavolat. Číslo je 800 199 199. Budu moc ráda, když se zapojíte do vysílání. No a už si taky rozmýšlejte otázky na našeho hosta Václava Pavlíka. Vašek je astrofyzik, čili zkoumá vesmír, zkoumá hvězdy, zkoumá černé díry a zkoumá polární záři. A o tom všem taky napsal pohádky. Napsal pohádku o polární záři i o nenažrané černé díře. Takže pokud byste na něj měli nějakou otázku, tak si ji buď vschovejte na telefonát po 19. hodince, anebo nám ji napište už teďka do e-mailu radiojunior@rozhlas.cz. Já Václavovi tu otázku položím a on ji určitě rád zodpoví. A hlavně potom poslouchejte.

0: kamarádi, je 6 hodin a 10 minut, přesněji 18 hodin a 10 minut. To je správný čas na to, aby nám prozradila nějakou tu zajímavost Eva Sinkovičová.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, zdravím vás u prvního dílu Zvídavce a půjdeme hned na první zajímavost. Věděli jste, že lední medvědi mají průhlednou srst? Na první pohled se sice může zdát, že je bílá a slouží jako maskování na sněhu, ale není tomu tak. Srst je průhledná a obsahuje množství vzduchových bublinek. Připadá nám bílá proto, že na kožich dopadají sluneční paprsky a dochází k odrazu světla. A představte si, že lední medvědi se pyšní ještě další zvláštností. Mají pod průhlednou srstí černou kůži. Tu můžeme vidět na jejich čumáku a polštářcích tlap. Díky průhledné srsti pronikají sluneční paprsky přímo na černou kůži, která vstřebává teplo mnohem lépe než kůže bílá. Kombinace černé kůže a průhledných chlupů umožní tomuto arktickému velikánovi, aby přežil v oblastech, kde teplota klesá až na minus 50 stupňů Celsia. Moji milí zvídavci, to je pro dnešek všechno a pokud se vám to líbilo, můžete si to znovu poslechnout na webu Rádia Junior. A jestli vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi hitky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudykuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.
2: Tak kamarádi, protože je teď přesně 18 hodin a 15 minut, znamená to, že si dáme vzkazovnu a vy mi můžete zavolat, číslo je 800 199 199 a nebo můžete napsat, adresa je vzkazovna@rozhlas.cz a tam právě teďka čtu přáníčko od Aničky. Ahoj Jani, ahoj milé rádio, zahraj nám prosím písničku When I'm Gone od Katy Perry a Alesso. Bude to pro všechny holky, které právě teď poslouchají Radio Junior a taky pro všechny kluky, který se toho nebojí. Dobře, tak nevím, jestli se nemají bát Rádia Junior nebo těch holek, ale třeba zrovna té písničky, protože já vím, že my holky daleko radši tancujeme a kluci netancujou tak rádi, jak já bych si to třeba představovala, že by to bylo prima. Tak víte co, přátelé, je tady vzkazovna a písnička.
1: Vzkazovna Rádia Junior.

Tak, milí kamarádi, a já už se dívám do mailíku a je tady přání od Lucinky, která píše: Ahoj Jani, ahoj rádio, zahrajte mi nějakou písničku a vyberte jakou. To je fuk, hlavně ať mi udělá radost. Děkuju. No tak, dobře, já budu chviličku přemýšlet, ale vím, že tahle ta písnička, kterou právě teďka pustím, udělá radost nejenom tobě, ale i mně. A úplně všem, věřím, protože to je písnička z nějakého filmu a u toho se takhle dá cvičit s kelímkem a cvakat s ním. No, až to uslyšíte, tak se vám to určitě vybaví.

To byla další písnička a teď se nám tady objevila. Ahoj Jani, zahraj prosím písničku Kosmická raketa pro moje dvě děti, Lubinku a Martinka. Děkujeme a přejeme krásné prázdninové dny. Tak kosmickou raketu říkáte, kosmická raketa, poletíme do světa. Kosmická raketa už přiletá a tady je.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: A vy si, holky a kluci, můžete přát svoje písničky zase zítra v 17.30 a v 18 hodin a 15 minut. Zítra se tady opět uslyšíme.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Lauro, ty jsi ale číslo, tak to je letošní, v tomto týdnu četba na pokračování a já věřím, že jste si přečetli, poslechli i ten první díl, dneska už je to druhá část, ale pokud jste první část nestihli, tak to není vůbec žádná potíž, protože na webu radiojunior.cz najdete úplně všechno, takže je to na vás. Buď si to můžete poslechnout teďka první část a za chvilku druhou, anebo teďka druhou a potom třeba si doposlechnout tu první, abyste nebyli o nic ochuzení, anebo prostě začněte od druhé. Hlavně pozor, holky a kluci, za chviličku už přivedu do studia svého hosta, astrofyzika Václava Pavlíka, který bude od 7. hodiny, od 19. hodinky hlavním hostem v klubu Rádia Junior. Tak teď už vám přeju krásné poslouchání. Začíná druhá část seriálu Lauro, ty jsi ale číslo.

táta chtěl kluka a narodila jsem se já. Holka jako poleno. Jenže táta to nevzdal a hned v 6 mě přihlásil do oddílu dívčího fotbalu. Dneska je mi 13 a je ze mě celkem slušná fotbalistka. Táta říká, že mu tak aspoň oslazuju život, když už má tu zpropadenou cukrovku a opravdový sladký nesmí. Dneska k nám do třídy přišel nový kluk. Myslela jsem, že spadnu ze židle, když mi došlo, že to je ten hezký černovlasej, co mě včera s tenisovou raketou v podpaží pozoroval, jak u zdi našeho domu trénuju přihrávky přímým nártem. Moc dobře jsem si všimla, že mě nejdřív považoval za kluka. No a teď to bude můj spolužák. Jmenuje se Dalibor a během první přestávky se do něj zabouchly všechny naše holky a nejmíň půlka holek z Bčka. Byl zase jednou děs. Jak to pro boha přihráváš? Křičel Romeo na Patunu, která se do dneška nenaučila pořádnou hlavičku. Čelem odpal míč, ne temenem. Připadám si, že už má místo hlavy hlávku zelí, lamentovala Patuna. Vůbec ji necítím. Vendula s Elízou se uchechtávali, ale smích je brzy přešel. Řekl jsem hlavičky, pro vás dvě to snad neplatilo? Já dneska nemůžu, vymlouvala se Elíza. Dneska jsem byla u holiče, přece si hned nezničím účes. A já mám rande s Arnoldem Schwarzeneggerem, nasadila Vendula vážný obličej. Co pak na rande s Arnoldem Schwarzeneggerem můžu jít s hlavou plnou písku? A ty z ní, Vendulo, někdy měla něco jinýho? Křikla Irča rozpustile, že si nespomínám. Tak dost, zalpal Romeo po dechu. To si asi budete muset vybrat. Buď se budete hrát na dámy, nakrucovat si kudrliny a pěstovat barevné nechtičky, nebo budete hrát fotbal a to znamená makat, makat, makat. Položte míče v metrových rozestupech a běháme slalom a jedem, jedem, jedem. V propocených tepákových soupravách jsme se konečně odplazili do šaten. Domů jsem dorazila zničená a bez nálady. Boty na rohoži, kabát na věšáku, čepice na polici. Táta je doma. Zase asi žádnou práci nesehnal. Tak co trénink, Laurine? Zatáhl mě hned po příchodu do obýváku a potichu ze mě začal tahat podrobnosti. Ale, mávla jsem rukou, Romeo z nás poslední dobou jenom dře kůži. Proč vlastně šeptáš? No to víš, kroutil se táta, tichá domácnost. A významně se podíval na dveře od kuchyně, za nimiž bylo slyšet nešetrné cinkání nádobí. Co si zase snět? Švestkovej kompot, přiznal táta zkroušeně, celou sklenici. Teda, tati, ty vážně nemáš rozum. Ještě ty začínej, podíval se na mě vyčítavě. Co pak nevíš, jak je to těžký? Asi ne, vzdychla jsem a raději jsem zalezla do pokojíku. Tamara ležela na posteli, sluchátka na uších, na obličeji nějakou nechutnou pleťovou masku. Ty vypadáš, poznamenal jsem. Starej se o sebe, Lorinko, jo? Nesnáším, když mi říká Lorinko. Nejsem žádnej papoušek. Sevřela jsem ty a zasyčila. Tloustneš. Jenom se válíš na posteli a už si z toho tlustá. Závidíš, viď? Odpověděla nevzrušeně. Závidíš, že tloustnu na těch správných místech. Husa, lepší ji ignorovat. Sedla jsem si ke svému psacímu stolu a vyndala úkol z matematiky. Je to otrava, ale člověk přitom aspoň přijde na jiné myšlenky. Vážně myslíš, že tloustnu? Ozvalo se za mnou najednou znepokojeně. Tamara stála před zrcadlem a usilovně zatahovala břicho. Ale ne, zamumlala jsem. Není to tak hrozný, i když trochu cvičit by ti neuškodilo. Myslíš? Víš, Milan mě už několikrát zval do fitnessu. Jeho brácha tam prý dělá maséra, začala Tamara opatrně. Když si chceš mučit tělo na těch židlích se závažíma, pokrčila jsem rameny. Já osobně bych radši šla běhat. Já tě jsem tak zmakaná, kvílela za dva dny Tamara a s trpitelským výrazem v obličeji si mojí masážní emulzí natírala nohy. Jsem si jenom půjčila.
dodala, když zachytila můj výhružný pohled. Nevadí. Ale ne, až mi dojde, koupíš mi novou. Přinesu ti z fitcentra od Milanovýho bráchy. Ten toho tam má hektolitry. Takže jsi taky jednou namáhala tělo, jo? Zeptala jsem se zájmem. Bylo to skvělý, sténala Tamara. A těch skval na těch kluků. Jeden pěknější než druhej. Pěknější než Milan? Mrkla jsem na ségru rozpustile. Co? Milan tam byl proti němu úplný tintítko. Vážně. Taky ho to pěkně štvalo. Hned říkal, že s tím musí něco udělat. To jsem teda zvědavá. Ušklíbla jsem se. To já taky. Ušklíbla se ku podivu i Tamara. Že by její Milánek už nebyl takový Milánek, jak o něm ještě nedávno básnila. Hele, ty fakt hraješ závodně fotbal? Ozval se za mnou právě v okamžiku, kdy jsem po 35. poslala míč kolenem k hlavě a naspátek. 36. hlavička se pochopitelně nekonala. Míč spadl na zem a vděčně se rozběhl odpočívat k polorozkradené lavičce na okraji plácku. O starou švestku s olámanými větvemi se opíral Dalibor. Hraju, a co má být? Odsekla jsem vyzývavě. Nic, vážně. Co by bylo? Řekl honem. Já jenže, že holky většinou chodí do baletu nebo na krasobruslení nebo tak něco. Tak proč zrovna fotbal? Holky můžou hrát stejně dobrý fotbal jako kluci, abys věděl. Odsekla jsem naštvaně. Ale jo, třeba. Ale proč právě fotbal? Protože hokej tátovi u mámy neprošel. Rozesmála jsem se. Dalibor chvíli nechápavě zíral, ale pak se rozesmál taky. Tak vám vedu posilu. Halekal Romo na příštím tréninku už ode dveří. Tohle je nový člen našeho dorosteneckého ženstva. Co jí říkáte? Usmíval se na nás spiklenecky. Neříkali jsme nic. Za Romeovými zády vykukovala nakrátko ostříhaná tmavovlasá hlava. Já jsem Radka, ozvala se. Romé mlčky odstrčila stranou a podala mi ruku, protože jsem stála nejblíž. Laura, pípla jsem při pohledu na obrni. Teda já taky nejsem žádný zápdek, ale tohle... Seš si naprosto jistá, že máš rád za mladší dorostenky? Neudržela se Eliza. Jen ji nech, prohlížela si tu novou, zálibně Vendula. Aby ne, konečně nebude v družstvu za mamutíka, když jsou tu větší. Tak dost řečí, holky, přerušil Romeo trapně se vyvíjející situaci. Nejlíp se s tatkou seznámíte na hřišti. A zavřel za sebou dveře. Je tu někde volná skřínka? Ozvala se obrně a vyzývavě se zadívala na Elízu. Jo, tamhle v rohu, řekla Eliza, ale je jenom jedna, nevím, jestli ti bude stačit. V nejhorším případě si tu druhou botu nechávej pod lavičkou, dodala s bublajícím smíchem v krku. Jsem zvědavá, jestli budeš stačit ty mě, myslím na hřišti. Poznamenala holka nevzrušeně a pomalým krokem se vydala k plechové skřínce v rohu. Holky! To není Radka, ale Veleradka, šeptala Světlana pobaveně. A koukněte na ty její svaly. Kolik může vážit, co myslíte? Kolik vážíš, Velerádio? Křikla Eliza rozpustile. 65, odpověděla Velerádia a od té chvíle jí to jméno zůstalo. Teda tolik bych nechtěla vážit ani v 16. Až mi bude 16, tak...

0: Radio Junior.
1: Jako Tony Stark chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly v jeden chumáč splítat.

0: Major.
1: Krásný podvečer, holky a kluci, srdečně vás vítám při poslechu Klubu Rádia Junior. Od mikrofonu vás zdraví a krásný poslech přeje Jana Richterová. A já už tady vítám taky svého hosta, protože dneska se budeme vydávat do vesmíru. Povíme si, co to je černá díra, jestli už ji někdo viděl. Taky se budeme trošičku zabývat tím, co to znamená, když se řekne polární záře. A mám tady spoustu otázek a pokud máte i vy svoje otázky na tyhle vesmírné jevy anebo třeba i na nějaké další, tak nám pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz a nebo můžete zavolat. Číslo je 800 199 199 a mým hostem je dneska astrofyzik a popularizátor vědy Václav Pavlík. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Vašku, prosím tě, co to znamená, když je člověk astrofyzik? Protože děti se učí fyziku ve škole a tam se zkoumá to, co je kolem nás a popisuje se to vlastně pomocí matematiky. A když je někdo astrofyzik?
2: Když je někdo astrofyzik, tak je to vlastně také fyzik. Musí znát fyziku, ale jeho zaměření je na vesmír a to, co se děje vlastně mimo planetu Zemi, řekněme.
1: Mm-hmm. A je pravda, že i my jsme součástí vesmíru?
2: Ano, určitě. Vesmír je všude kolem nás, proto jsem se hned zarazil, když jsem to vlastně řekl, protože astrofyzikové někteří popisují třeba i jevy v atmosféře naší země, nebo to, co na tu zemi dopadne, takže proto to není úplně tak, ale astrofyzik, astronom popisuje vesmír.
1: A ty třeba jako astrofyzik si vystudoval matematicko-fyzikální fakultu?
2: Ano, tady v Praze.
1: Uh-huh. A pak jsi, když už si to vystudoval, vybral ten obor, kterému by ses chtěl věnovat, anebo si už jako kluk věděl, že budeš astrofyzik?
2: Já jsem jako kluk nevěděl, co budu dělat. Mě bavilo číst si o dinosaurech i o planetách sluneční soustavy a na střední škole mě začala bavit matematika. Chvilku jsem myslel, že budu právník, logika a takhle. A potom jsem se vlastně přihlásil na matematicko-fyzikální fakultu a tam jsem studoval nejprve fyziku a ve třetím ročníku bakalářského studia jsem si vybral, že půjdu dál dělat astrofyziku a magisterské a doktorské už bylo na astrofyzice.
1: Zlákaly tě hvězdy?
2: Zlákaly mě hvězdy a taky se mi, musím říct, nelíbilo dělat nic jiného.
1: Mm-hmm. Tohle je ale krásná věc, když se člověk může zabývat tím, co je nad námi, na hvězdné obloze, ale já jsem se taky dozvěděla, že takový astrofyzik není ten, kdo sedí u toho dlouhého dalekohledu a pozoruje hvězdy, že už se to dneska dělá jinak. Je to tak?
2: Je to tak. Ve většině případů se dnes používají observatoře větší, do kterých se pouhým okem člověk jenom nedívá, ale historicky to bylo tak, že byly skutečně astronomové pozorovatelé, kteří seděli u dalekohledu a pečlivě zaznamenávali, co se na té obloze děje.
1: Je dneska ještě šance objevit něco nového? Já vím, že...
2: Já doufám, že ano. jinak bych to nedělal.
1: Jasně, ale vím, že teleskopy se dívají hluboko do vesmíru, ale že by se člověk třeba podíval na nebe a viděl něco úplně nového.
2: Je to možné a dokonce jeden můj kolega a spoluautor z Astropisu, Martin Mašek, díky vlastně vlastnímu pozorovacímu dalekohledu objevil kometu. Je to asi 2 roky zpátky, kdy skutečně ta kometa nebyla objevená žádnou přehlídkou oblohy, ale on ji našel na snímcích dalekohledu. Takže je skutečně možné něco nového objevit přímo, ale také je možné, že vlastně, a to se děje, že člověk zpracovává ty snímky, které mu pořídí velké observatoře a v nich objevuje věci.
1: To musí být ale ohromná piplačka, ne?
2: Ano, ano je.
1: Pomáhá ti v tom počítač?
2: Pomáhá v tom počítače hodně. Pomáhá v tom také už vlastně i strojové učení nebo umělá inteligence. A také pomáhá to, že člověk ví, na co se má zhruba zaměřit a různé další věci, které se naučí na té škole.
1: Tak, to jsem chtěla podotknout, že kdybys neměl tu školu a neměl to vzdělání, tak by ses mohl dívat na různé grafy anebo na hvězdnou oblohu a vlastně bys nevěděl, co máš pozorovat, co máš hlídat a co máš hledat.
2: Je to, dá se to tak říct, dá se to tak chápat, že člověk, který má tu školu, tak má vlastně průpravu pro to něco objevit, ale zároveň existuje nově se rozvíjící obor, kterému se říká občanská věda a to vlastně je nějaký vědecký koncept, kde je šéfem nějaký vystudovaný astronom třeba a dá lidem, kteří vlastně astronomii nestudovali, nějaký jednoduchý úkol. Třeba označte mi tady v těch obrázcích všechno, co je modré, všechny modré tečky, a tím vlastně, že ten člověk hledá jako něco, co zná, co dokáže určit, tak tím pomáhá tomu vědci potom udělat tu práci, tu analýzu.
1: Vlastně taková juniorní pomoc, jak se říká, že se někdo soustředí na ty jednoduché věci, aby to ten vědec potom nemusel s tím ztrácet čas.
2: Ano, a zároveň to dělá těch lidí několik, takže když třeba někdo řekne, tady je modrá tečka, a dalších pět řekne, tady jsem si myslel, že není, tak se to nějak zprůměruje a potom je to na tom vědci, aby určili, jestli tam byla nebo nebyla.
1: Mm-hmm. Vašku, kam ty chodíš do práce? Pod hvězdné nebe to asi není.
2: Tam chodím odpočívat. Já chodím do práce na Akademii věd, na Astronomický ústav Akademie věd České republiky, to je celý název.
1: A co se tam všechno děje? Tam bude, to je jeden ústav, takže tam je spousta různých vědců a každý dělá něco jiného?
2: Ano, jsou to desítky vědců, několik oddělení. Astronomický ústav Akademie věd má hlavní sídlo v Ondřejově, což je za Prahou kousek, kde je i hvězdárna a muzeum a velký park, a jedno pracoviště má v Praze na Spořilově, kde je oddělení galaxií, a tam jsem právě já.
1: Mm-hmm. Já jsem se kdysi dávno byla v Ondřejově podívat a byla jsem tam takový velín, byly tam nějaké počítače a tam seděl, já už nevím, jak se ten pan astrofyziky jmenoval, ale díval se na obrazovky, na kterých byly různé čáry, žádné hvězdy, a říkal, že takhle sleduje vesmír. Co to vlastně jsem viděla?
2: Tak to já nevím. Bohužel nevím. Ale ten popis až po ty čáry, to je vlastně denní chleba třeba toho, co dělám já. Já se taky nedívám na vesmír, ale spíš o něm přemýšlím, protože se spíš zabývám teorií. Takže já jsem teoretický astrofyzik.
1: Takže ty třeba se můžeš zabývat něčím, co člověk ještě nikdy neviděl.
2: Ano, a přicházet na to, co by člověk mohl vidět, ale není to tak, že bych jako se uzavřel do nějaké temné komůrky a tam zůstal a říkal si, co tak jako bych o tom vesmíru vymyslel. Ne, je to tak, že já si vezmu data, která někdo zpracuje, nějaký zkušený pozorovatel, v nich se snažím najít něco a potom řeknu těm pozorovatelům, podívejte se, jestli byste náhodou tohle to ještě neviděli. A takhle to funguje, že si vyměňujeme pozorování teorie, než se dospějeme k tomu, jak ten vesmír vlastně vypadá.
1: A je pravda, že když se člověk podívá do vesmíru na tmavé nebe, tak některé věci vůbec nevidí a vidí ty věci až ty počítače nebo ty teleskopy, které vidí jiné věci než lidské oči?
2: Několik faktorů tam je. Jednak dnes se podívat na tmavé nebe je velký oříšek, protože všude svítí světla. Ale dejme tomu, že se dokážeme nějakou tmavou oblohu najít, dokážeme se tam přemístit a díváme se na oblohu. Tak potom závisí to, co vidíme, na tom, že člověk dokáže pozorovat pouze viditelné světlo mezi 400 až 700 nanometry. Ale vesmír září na daleko větším rozměru oboru vlnových délek, takže nám jsou jenom našemu oku jsou tyto vlnové délky skryté. A další faktor je, že naše zornice je velmi malá. Ona má třeba průměr, když se roztáhne co nejvíc, nějakých 6 mm. Jo, a to vlastně stačí na to, abychom viděli hvězdy, které mají, my tomu říkáme, hvězdná velikost až do šestky. Jo, šestá hvězdná velikost. Je to takové označení, ale prostě vidíme jen ty nejjasnější. Jen těch zhruba 3000 nejjasnějších hvězd, co na té obloze je, a sem tam nějakou mlhovinu, ale nevidíme vlastně všechno. Proto máme velké dalekohledy, které mají daleko větší ten otvor, kterým pozorují, dokáží nashromáždit daleko více světla a potom nám ukážou ten obrázek daleko detailnější s těmi velmi slabými hvězdami. I proto vlastně, když se podívám kukátkem, tak to jenom nezvětšuje, ale ono mi dokáže do toho oka dát mnohem více světla.
1: Takhle to je. Holky a kluci, mým hostem je dneska astrofyzik a popularizátor vědy Václav Pavlík. A když jsem se tady ptala na to, co člověk ještě neviděl, ale ví, že to tam je, tak se za chviličku dostaneme k pohádkám, protože Vašek napsal už 3 pohádkové knížky o tom, co je ve vesmíru. A já vám teďka, kamarádi, dám soutěžní otázku, za kterou 2 z vás můžou získat knížku. A Vašku, budeš tak hodný, řekneš, co to je za knížku, za pohádku?
2: Tak ta jedna pohádka se jmenuje O nenasytné černé díře a druhá pohádka se jmenuje Tajemství severní oblohy. Mám tak je popsat už teď nebo až potom?
1: Za chviličku. Trošku budeme napínat naše posluchače. Kamarádi, napište nám na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jestli polární záři můžete vidět i na jižním pólu. Když budete poslouchat, tak se odpověď dozvíte, anebo si to vy umíte googlit, takže klidně googlete, ale v každém případě pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jestli je polární záře i dole na jihu, na zeměkouli, a můžete nám taky zavolat nějakou hezkou otázku pro Vaška a Vašek vám ji určitě, pokud bude vědět, zodpoví. Posloucháte Klub Rádia Junior.

0: hledat mám.
1: Posloucháte Klub Rádia Junior, mým hostem je dneska Václav Pavlík, astrofyzik a popularizátor vědy, který přinesl dvě krásné pohádkové knížky a obě dvě jsou určeny pro ty z vás, kteří nám napíší správnou odpověď na otázku, nebo pro některé z vás, kteří nám napíšete správnou odpověď na otázku, jestli i na jižním pólu se může objevit polární záře. A než se k tomu dostaneme, protože Vaška před chvilkou zaujalo jedno moje slovo, tak si vezmeme telefon. Dovolal se nám, halo, halo, kdo je tam?
2: Albert Matouš.
1: Ahoj, Alberte. Jsme rádi, že ses dovolal, tak polož Vaškovi otázku.
2: Je nějaká černá díra vidět, jako třeba přes dalekohled?
3: Jestli je nějaká černá díra vidět přes dalekohled. Aha. Černá díra jako taková vidět přes dalekohled není, protože to je taková oblast, která nedovolí světlu, aby z ní uniklo, ale v některých případech, kdy do té černé díry padá hodně hmoty, která okolo ní se točí jako v disku, tak ta hmota se zahřívá na vysokou teplotu a to potom můžou astronomové pozorovat paradoxně jako třeba jedno z nejjasnějších míst v celé galaxii. Když je to velká černá díra a padá do ní spoustu a spoustu té hmoty, tak to jsou velmi, velmi jasné objekty, ale neuvidíš je pouhýma očima. Musíš na to mít speciální dalekohled.
2: Jo, tak to moc děkuju.
1: My ti taky děkujeme za zavolání. Díváš se rád na vesmír? Chodíš třeba někam na hvězdárnu?
2: Ještě jsem teda nebyl. Ale jo, docela mě to zajímá.
3: Tak to je super.
1: Vašku, není třeba možnost někde poblíž, kdekoliv člověk je všude nějaká hvězdárna?
3: Víceméně ano. Víceméně v každém větším krajském městě je nějaká hvězdárna. Takže určitě tam zajít, daj se na internetu kouknout na otvírací hodiny a všichni budou rádi, že tam někdo zajde.
1: A mohl by se třeba Albert teďka podívat na něco hodně zajímavého o prázdninách?
3: O prázdninách, tak třeba v příštích dvou týdnech, ukam správně na datum, nás čeká maximum roje Perseid a na to nemusí chodit na hvězdárnu, to může se jenom položit někam na louku, kde bude tma. A zároveň 12. je částečné zatmění slunce u nás vidět. Kdybys měl cestu třeba do Španělska, tak tam je úplné.
1: Tak Alberte, máš se na co těšit. Děkujeme za zavolání. Měj se hezky, ahoj.
2: Já taky děkuju a nashledanou.
1: Ahoj. Tak to byla moc hezká otázka s tou černou dírou, protože mě vždycky fascinovalo to, že se na něco díváme, víme, že to tam je, ale není to vidět. Takže my tam vidíme jenom to světlo, které je kolem a které ta černá díra pohlcuje.
3: A nebo ten plyn, který je kolem, a nebo můžeme vidět i výtrysky, protože ne všechna hmota musí nutně do té černé díry spadnout. Některá může být právě vyvržena k pólům, jak ta černá díra rotuje, tak ne všechno dokáže pohltit, ale něco vymrští ven, takže to můžeme vidět. A to jsou třeba výtrysky, které vidíme několik stovek světelných roků daleko od velmi superhmotných černých děr.
1: Co to znamená, když je superhmotná?
3: Když je superhmotná, tak má hmotnost v milionech hmotností slunce.
1: Takže jako kdyby těch našich sluncí bylo víc než, nebo milion, nebo ano. Miliony a taková síla to je.
3: Taková síla to je. A když do ní padá hmota, tak se zahřívá a to září třeba v rentgenovém záření. Je tam spousta odrazů a tohle se dá pozorovat všechno a díky tomu zjistíme, do čeho to může padat. Takže zjistíme vlastnosti té černé díry uvnitř.
1: A ty jsi napsal o černé díře pohádku.
3: Ano.
1: Tak prosím tě, můžeš tu knížku vzít do ruky?
3: Můžu.
1: Třeba ji ukaž našim posluchačům na kameru. Támhle ta kamera. O nenasytné černé díře. Může být černá díra nenasytná, nenažraná?
3: O černých dírách se hodně často mluví jako o vesmírných vysavačích. Jo, takový otesánek, který všechno rád sežere. A já jsem právě se tady tím inspiroval, že jsem chtěl, aby ta černá díra vlastně vysvětlit vůbec dětem, co to černé díry jsou a jak rostou a že vlastně požírají kolo sebe věci. Ale zároveň černá díra není tak úplně nenasytná, že by musela sníst úplně všechno. Občas ta černá díra spíš může fungovat jako mixér. A to je hodně zajímavé, protože černá díra, lidi se jí bojí. Ale kdybychom třeba vzali naše slunce a vyměnili ho za černou díru o stejné hmotnosti, to znamená jedna hmotnost slunce, taková černá díra není, ale uvažme to teoreticky, tak by se naše Země pohybovala pořád stejně, jako obíhá dnes slunce. Vůbec by nepoznala rozdíl. Jediné, co bychom tady neměli, je den a noc. Bylo by tady pořád noc.
1: Nesvítila by.
3: Ale my bychom nepoznali rozdíl. Kdybychom změřili oběhy všech planet, tak by to bylo stejný.
1: To je zajímavá věc. Takže by nás to nesežralo.
3: Nesežralo by nás to.
1: Ono to žere, protože je to, má to velkou hmotnost.
3: Ani tím. Ono člověk musí být hodně blízko a zároveň tam hraje roli směr a rychlost, jakou se pohybují. Jo, to znamená, že ani v tom disku hmoty, který do ní padá, tak ne všechno nutně musí skončit v té černé díře. Něco může být urychleno právě jako do těch pólů, těch výtrysků. A když třeba bychom měli tuhle tu černou díru uvnitř skupinky hvězd, nebo tam měli dvě černé díry uvnitř skupinky hvězd, tak oni můžou paradoxně ty hvězdy okolo sebe jako rozhazovat, že prostě je urychlí od sebe pryč. To je takový hodně zajímavý.
1: Takový vesmírný kulečník.
3: Vesmírný kulečník, přesně tak.
1: A ty jsi říkal, že jsi v té knížce objasnil, co to vlastně černá díra je. Dokázal bys to vysvětlit, aspoň lehce třeba mě?
3: objasnil. Přiblížil.
1: Přiblížil.
3: Ale ano, černá díra je takový zvláštní objekt. On je matematicky hodně jednoduchý, ale je hodně zvláštní, co se týče naší intuice o vesmíru, který známe, nebo Zemi, že, našeho pozorování. Černá díra je takový objekt, který vlastně dosáhl nějaké minimální hmotnosti a hustoty. A už vlastně v roce 1915 Karl Schwarzschild, německý astronom, zjistil, že když se vlastně nahustí spousta hmoty do malého poloměru, tak ta hmota se bude stvrkávat dál a dál a vlastně vytvoří jeden velmi hmotný, nekonečně hustý bod a okolo něj se vytvoří taková bariéra a to my potom vidíme jako tu černou díru. Ten horizont událostí, tomu říkáme.
1: A to úplně odporuje všemu, co tady známe, že si Jasně. můžeme sáhnout na stůl, sáhnout na nos, sáhnout na telefon, na mikrofon.
3: Zároveň tu černou díru bychom si ani nesáhli, protože ona tím, jak vlastně je hodně hmotná na malém prostoru, tak okolo sebe zakřivuje ten vesmír, to znamená prostor a čas. Mm-hmm. Takže bychom se na ně ani nesáhli. Ona by nás dřív roztrhla, natáhla jako špagetu, kdybychom se na ní chtěli a roztrhla, než bychom vůbec jí dokázali uchopit.
1: Zakroutila by nám prst.
3: Natáhla by nám ho, zvětšila velikost o pár čísel a...
1: To by bylo tak na další pohádku.
3: To by bylo na celou další pohádku.
1: O prodlouženém zakrouceném prstu. No a já se teďka dívám, píše nám Marťas. Ahoj, já bych chtěl vědět, jestli je v naší blízkosti ve vesmíru nějaká černá díra.
3: Je. A je jich tady pozorovaných v naší galaxii pěkná částka.
1: V naší galaxii máme několik černých děr.
3: Mm-hmm. Některé z nich mají hmotnost jako větší hvězda, takže třeba desítky hmotností slunce. A máme i jednu velmi, velmi hmotnou, tu, jak jsme říkali, superhmotnou, v centru naší galaxie, která má hmotnost něco málo přes 4 miliony hmotností slunce. To znamená, jako bychom vzali 4 miliony a něco našich sluncí, vzali je všechny do kupičky a tam černou díru. A tu bychom našli, kdybychom se dívali na jižní obloze, nebo v létě třeba taky, směrem do souhvězdí Střelce.
1: Ale když se tam podíváme, tak ji neuvidíme.
3: Ne, jenom uvidíme tím směrem, kde se díváme.
1: Mm-hmm. Jenom tušení černé
3: díry. Ono totiž tam je taky spousta plynu a prachu, který nám v tom mléčné dráze, který nám brání ve výhledu přímo na ten objekt, ale i ten objekt je hrozně malý. A vlastně potrvalo několik let pozorování z dalekohledy na celém světě, abychom vytvořili obrázek nejbližšího okolí, který na zadní straně té mé knížky.
1: Mm-hmm. Tam je černá díra.
3: Je tam takhle černá díra, by byla tady uprostřed. Aha. A okolo ní vidíme právě ten zářící plyn.
1: Jasně. Holky a kluci, jestli tuhle tu knížku chcete získat, a nebo ještě jednu, která je zase o polární záři, O té si budeme povídat za chviličku. Napište nám na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jestli můžeme pozorovat polární záři i na jižním pólu naší země. A hnedka se k tomu vrátíme. Pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. Odpověď se dozvíte určitě, když budete pozorně poslouchat Václava Pavlíka, který je hostem dnešního klubu Rádia Junior.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je astrofyzik Václav Pavlík. Před chviličkou jsme si povídali o černé díře a o černé díře je třeba i pohádková knížka, která se jmenuje O nenasytné černé díře a druhá knížka se jmenuje, Vašek už mi to ukazuje, Tajemství severní oblohy. No a naše dnešní otázka zní, jestli můžete vidět polární záři i na jižním pólu. A dva z vás vybereme a dva z vás získají každý jednu knížku. Akorát nám napište, adresa je radiojunior@rozhlas.cz. Můžete Vaškovi položit i nějakou svoji otázku a taky nám můžete zavolat. Číslo je 800 199 199 a položíte svoji otázku přímo do vysílání. A my jsme si tady teďka s Vaškem povídali, protože já jsem se při písničce snažila z Vaška vymámit, jak si tu černou díru vlastně mám představit. Je to koule, ale není to koule, protože v ní není hmota, jako třeba na naší země kouli, ale je tam
1: vakuum.
0: Vakuum. Nic.
1: Je to...
0: Dokonale nic.
1: No, je to na představu složité. Je tam vlastně nekonečně hustý bod, který obsahuje všechnu hmotu té černé díry. Okolo něho je vakuum až do jistého poloměru, který ten bod tak jako zaštiťuje nebo obaluje. To je jen taková jako naše představa. A venku je potom normální vesmír. Protože to, co se děje uvnitř, to bych radši nerozebíral.
0: To vlastně nikdo neví.
1: To vlastně nikdo, no je tam, matematicky to víme.
0: Jo.
1: Ale nikdo se nedokáže tam podívat, aby to zjistil.
0: Je to taková pažravá vesmírná káča, která se otáčí.
1: Dejme tomu. Dejme tomu.
0: Ne, to je jenom taková moje touha po představě. No a Vašku, my jsme si předtím, když jsme si tady domlouvali soutěžní otázku, tak já jsem holkám a klukům řekla soutěžní otázku, jestli můžou vidět polární záři i na jižním pólu. A řekla jsem i dole na jižním pólu. Ano. Ale jak, ty jsi u toho tak jako
1: mě
0: zarazil. Ano. Pak ses tady smál dole na jižním pólu. Protože já mám zažité, že severní pól je nahoře, vždycky v těch, jak jsou takové ty modely sluneční soustavy, tak je někde slunce a běhá tam zeměkoule kolem a má osu, ta tam teda ve skutečnosti není ta tyčka, to je jenom pro naši představu, zase ta vesmírná káča a severní pól je nahoře a jižní pól je dole.
1: Ano, a severní pól je nahoře i na mapě a jižní pól je nahoře, ne, dole na mapě, v každém atlasu je sever nahoře a jih dole, ale když se podíváme na vesmír, na Zemi, tak Země je v uvozovkách koule, jo? Řekněme, že je hodně kulová. A tak vlastně tam není nahoře a dole. Tam si nemůžu představit, že jako nad severním pólem je nahoře a vlastně jako, nebo takhle, okolo té Země je prostě vesmír. Ze všech stran, jak se podívám, kdybych se přestěhoval na Antarktidu nebo do Austrálie, tak budu mít zase nad sebou nebe a pod sebou povrch Země. Jo? Kůru a plášť. A vlastně okolo té Země je ze všech stran ten samý vesmír. Jo? To samé vákuum. A nemůžu si představovat, že vlastně ta Země jako v něčem plave nebo obíhá v nějakém bazénu, že tak jako plave okolo toho slunce. To je taková špatná představa, která se bohužel z toho atlasu, možná by některý atlas měl to přetisknout naopak, že by to bylo lepší, jo? Aby to bylo jako na střídačku, nebo ty modely taky převrátit. Ale ono to vlastně ani není tak, že by ten model byl tak jako hezky placatý. Jestli mluvím úplně, tak to
0: ne, mě jenom napadlo, že když se zobrazuje jižní hvězdná obloha, tak je to vlastně to jejich nahoře, když stojíš na jižní polokouli, třeba na severním, na jižním pólu nebo v Austrálii, tak se díváš nahoru, ale pro mě je to dolů.
1: Ano, je to pod mýma nohama, když jsem na severu, ale je to nad mojí hlavou, když jsem na jihu. To znamená, je to vlastně pro toho člověka, který to může pozorovat, tak je to nahoře. I ta jižní obloha je vlastně pro mě, jakožto jižana třeba, nahoře.
0: A oni mají tu jižní oblohu úplně jinou, než my máme tu severní.
1: Ano, jsou tam jiné hvězdy.
0: A my tady máme severku, mají v Austrálii nějakou jiženku?
1: Nemají. V okolí jižního pólu není vlastně, jižního severního pólu není žádná jasná hvězda, ale ukazují na jižní pól hvězdy jižního kříže. Takže podle toho se zase dá navigovat na jižním pólu.
0: A takové to, když jsem si jako malá holka představila, že třeba v Austrálii, že jsou protinožci, a že oni chodí vzhůru nohama, tak jim to tak nepřijde.
1: Jim to tak nepřijde. Mm-hmm. A vlastně, když se tam, kdybych se podíval teď, jak tady stojím, tak skutečně ten Australan bude vypadat, že je vzhůru nohama, ale jakmile k němu dojdu, tak vlastně jsme oba rovně jako vedle sebe.
0: A úplně normálně budeme stát. Tak to si myslím, že je pořád taková zajímavá věc, kterou si můžeme představit úplně nejlíp tím, že tam dojdeme, nebo dojedeme, ano, nebo doletíme.
1: Přesně tak.
0: Mm-hmm. Tak a moje otázka teďka zní, co to je polární záře?
1: Polární záře je jev na obloze, kdy se nám vlastně barevně tak jako vlní atmosféra a je způsoben, nebo může za něj naše slunce, zejména naše slunce, a to, že my máme magnetické pole okolo sebe a slunce má magnetické pole a zároveň na nás jednak svítí, jednak nám dává teplo, ale zároveň slunce, jakožto hvězda, je tvořeno vodíkem a heliem, převážně vodíkem, nějaká menší část, 20% helia, tak vysílá nabité částice do vesmíru, do okolí. A když ty nabité částice a to magnetické pole, které sebou nesou, se střetne s naším magnetickým polem, tak to naše se nás před ním snaží chránit jako štít. Jo, magnetické pole Země, nevím, děti jsou možná dneska už neviděl nikdo kompas, ale my známe kompas, tak rodiče, prosím, kompas nebo buzolu představte dětem. Magnetické pole Země nám ukazuje sever a jih, že jo. Stráčí nám střelku kompasu. Takže my ho dokážeme vnímat a tohleto pole, co je okolo každého magnetu, i třeba na ledničce, severní a jižní pól, tak je i okolo naší Země a to nás chrání a nasměrovává ty nabité částice pryč od přímého zásahu Země a nasměrovává je směrem k pólům, k jižnímu i severnímu pólu, kde oni předávají svoji energii nabitým částicím, které jsou v našem okolí a ty potom mohou skončit v atmosféře a podle toho, jakou mají energii, tak skončí níž nebo výš a vytvoří podle toho, s jakými atomy tam interaguje, jestli s kyslíkem nebo dusíkem, tak vytvoří různé barvy. A to se děje na severu i na jihu.
0: A ty jsi viděl polární záři? Předpokládám, když jsi o ní napsal knížku.
1: Ta právě já jsem viděl poprvé v životě polární záři v roce 2024. Jo? Před 2 lety, v květnu, když jsme byli s kamarády běhat, byli jsme na Šumavě, což je na jihu České republiky. A byli jsme v noci, už přespáváme v hotelu, abychom ráno stihli ten závod. A oni za mnou přišli a říkají, hele Vašku, protože vidí, že jsem astronom, říkají, tam je polární záře. A já si říkám, se s nimi děláte srandu, ne, tam hoří les možná, nebo tak něco. Jo, prostě tam nic není. Jsme na jihu České republiky, tady polární záře být nemůže, ale stejně jsem vyšel před ten dům a opravdu tam byla polární záře, taková jako mlhavá, fialová záře se tam vznášela nad obzorem. Když se potom člověk fotí na telefon, kde má delší expozici a trochu větší foťák, tak to vidí lépe. Ale už i takhle tam byla vidět, ten mlhavý opar tam byl vidět. A to bylo vlastně to, co mě inspirovalo k tomu nějak tu polární záři, kterou jsem i já viděl poprvé teď, přiblížit dětem.
0: Mm-hmm. A myslím, že jsi udělal moc dobře, protože tohle zajímá spoustu lidí. Máme tady v mailu další otázky na černou díru, ale nejdřív si dáme písničku, abychom si malinko oddechli a uvolnili mozečky. Holky a kluci, mým hostem je astronom Václav Pavlík. Pokud byste měli nějakou otázku, klidně nám můžete zavolat. Číslo je 800 199 199, a hlavně nám pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jestli můžete vidět polární záři i na jižním pólu.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Já připomínám, že máte ještě 5 minut na to, abyste nám psali na adresu radiojunior@rozhlas.cz odpověď na soutěžní otázku, jestli můžete vidět polární záři i na jižním pólu. Jestli jste dobře poslouchali, tak už to víte. No a nebo zapojte mozek, a nebo zapojte Google, to je úplně jedno, nebo maminku, tatínka. Zkrátka dobře, napište nám, co si o tom myslíte. No a já tady mám krásnou otázku, Justýna nám poslala. Ahoj, chtěla bych se zeptat, jakou rychlostí se černé díry pohybují. A kdyby mohla nastat situace, že by se černá díra přiblížila natolik zemi, jestli to tedy jde, a mohla nás nějak ohrozit. Tak Vašku, to je slovo do pranice.
1: A ty jsi říkala, že máme už jenom 10 minut.
0: Ano, no, tak. Tohle by bylo na půl roku.
1: Tohle to by bylo na půl hodiny, ale pokusím se to nějak jednoduše odpovědět. Černá díra se bude pohybovat třeba tak, jak se pohybovala hvězda, ze které ta černá díra vznikla. Nebo když se s něčím srazí, něco požere, tak vlastně může přijmout hybnost toho, co do ní spadlo.
0: Jakože ji něco nakopne.
1: Třeba. A zároveň, když dvě černé díry se spojí, tak vyzařují gravitační vlny a on nevyzařuje stejným směrem do všech, stejnou intenzitou do všech směrů a z toho může dostat takový kopanec někam a to jsou třeba tisíce kilometrů za sekundu. Jo, za sekundu, tisíce kilometrů za sekundu. A nebo když černá díra vybuchne jako supernova, když vybuchne hvězda jako supernova a vytvoří černou díru, tak ten výbuch taky není úplně symetrický, není ze všech stran stejný. Na některou část vybuchne trošku víc ta hvězda, na některou trošku míň a budou se děti učit ve škole, že existuje zákon zachování hybnosti. Takže to, co vlastně dostane takovej kopanec, je ta černá díra, aby kompenzovala tu hybnost, že ta obálka na jednu stranu bouchá jinak než na druhou. A to jsou třeba stovky, desítky až stovky kilometrů za sekundu.
0: Takže každá černá díra se může pohybovat úplně jinou rychlostí.
1: Ano, a dokonce každá černá díra se tak nějak pohybuje. Všechno ve vesmíru se hýbe, nic není statické.
0: Mhm. A kdyby mohla nastat situace, že by se černá díra přiblížila natolik zemi, jestli by nás to mohlo nějak ohrozit?
1: Tak situace taková zatím nenastala, protože v našem nejbližším okolí není žádná velká hvězda, která by mohla bouchnout jako supernova a tu černou díru nám sem, jak jsem říkal, kopnout. I když hvězda Betelgeuse už se schyluje k tomu, že bouchne.
0: To je to rameno z Oriona.
1: To je to rameno z Oriona. O tom je první knížka moje. A právě ten výzkum, my jsme dělali výzkum na to, co by se stalo s tou černou dírou, když bouchne supernova Betelgeuse, jestli si to může namířit ke sluneční soustavě a něco tady udělat. Takže to je úplně skvělá otázka, protože přesně v mým hracím poli. A tahle ta hvězda je hodně daleko, to je 600 světelných roků, takže to šance, že by si to namířila přesně na sluneční soustavu, to je jako 1:10, 1:100 milionům, že by tady něco udělala. Takže to je malá šance, ale kdyby náhodou se něco takového stalo, tak ta černá díra může působit dynamicky

0: A předpokládám, že nám už by to bylo úplně jedno, protože tady by se změnilo úplně všechno a byl by konec světa.
1: My bychom tu neměli třeba teplo a světlo, jak máme ze slunce, ale jinak bychom Zemi by to nemuselo nutně ohrozit jako strukturálně.
0: Jasně, no vidíš to, takže ty matematické modely v souvislosti s vesmírem můžou být i takovéhle. Co by se stalo, kdyby?
1: Je to takové sci-fi, ano.
0: A děláte třeba i modely toho, když letí kolem nějaký asteroid, počítáte, jestli třeba proletí blízko kolem země koule?
1: Tak to nedělám přímo já, ale dělají to kolegové. Jak na Astronomickém ústavu Akademie věd, tak třeba na Astronomickém ústavu Univerzity Karlovy.
0: No vida. Takže holky a kluci, jestli vás tahle témata zajímají, tak třeba jednou můžete studovat matematicko-fyzikální fakultu a dělat takovou práci jako Václav Pavlík, který je právě dneska hostem klubu Rádia Junior. Vašku, mně je to moc líto, ale máme pár posledních minut a teď je 7:45 a my musíme říct, kdo získá ty tvoje knížky. Takže představ ještě jednou ty dvě knížky, které budeme dneska rozdávat.
1: Tak, první knížka, o které jsme si povídali vlastně celou dobu, se jmenuje O nenasytné černé díře a vypráví příběh o tom, jak by mohla třeba vzniknout ta černá díra, která je uvnitř naší mléčné dráhy, ta superhmotná. A druhá knížka, ta je o polárních zářích, jmenuje se Tajemství severní oblohy a vlastně vypráví příběh o holčičce, která nikdy polární záři neviděla a pak se jí vydala hledat a našla kamarády a vlastně i něco, co nečekala.
0: A to je taková hezká příležitost, aby si řekl taky správnou odpověď.
1: Ano, polární záře může být vidět na severním i na jižním polu.
0: A jak to, když třeba letí od slunce něco na severní pól, tak v tu chvilku to nebude ale na jižním pólu. A nebo to bude na obou pólech?
1: No ono záleží ta intenzita, bude trošku jiná třeba, může být jiná, ale vlastně ten výron toho materiálu od slunce se šíří tak jako k té zemi a když jí teda trefí, tak jich trefí ve větším, daleko větším oblasti, než jaká je ta, než jak je velká země a to magnetické pole se to nasměruje tam, kam potřebuje. Takže na ty póly.
0: Jasně, no a ty mě řekni, prosím tě, dvě čísla od 1 do 17, takže jedno a druhé.
1: Tak zkusíme třeba 7 a 8.
0: 4, 5, 6, 7. Tak a 7. mail nám napsal Jiří Zíval. Ano, na jižním pólu je vidět polární záře. S pozdravem Jiří Zíval. Tak milý Jirko, gratulujeme a udělej ententiky, dva špalíky, Vašku.
1: Tak já se nebudu dívat, nebo ty vyber levá, pravá.
0: Tak levá?
1: Levá? Tak to je tato.
0: Černá díra. Jirka Zíval získává knížku o nenasytné černé díře a číslo 8 je Justýna, která nám taky mimochodem poslala ty krásné otázky. Ano, na jižním pólu je k vidění polární záře a knížku o polární záři právě dostane.
1: Super.
0: Tak jestli budeš, Vašku, tak hodný, tak černou díru věnujeme Jirkovi a polární záři Justýně.
1: Určitě. Ať se líbí.
0: Tak a Jirka i Justýna nám musí ještě poslat do mailu adresu a my tady máme takový ještě hezký dotaz. Marťas se ptá, ahoj, já bych chtěl vědět, jestli když letí fotony, jestli někdy zaniknou, anebo jestli letí do nekonečna.
1: To je zajímavý dotaz. A fotony,
0: na další klub.
1: Na další klub. Chcem to odpovědět teď nebo až potom?
0: Jo.
1: Tak jo. Foton zanikne, když se mu něco připlete do cesty. Třeba každý foton, který my zpracujeme, že ho vidíme, tak vlastně zanikl.
0: Aha. A to není jako částice, která, na kterou by se dalo šahnout ten foton?
1: Je to částice anebo vlna, záleží, jak se na to díváme nebo nedíváme, jak to měříme nebo neměříme, v jakém modelu. A je to na další díl.
0: Tak
1: na další pohádku.
0: Za prvé se těším na další pohádku, Vašku. Ale jestli budeš tak hodný a přijdeš zase popovídat třeba o fotonech a o světle.
1: Určitě.
0: Tak to by bylo moc prýma, protože to se třeba bude hodit krásně na začátek školního roku.
1: No tak jo.
0: A jestli ještě to dobře chápu, máme totiž ještě minutu, tak když se foton s ničím nesetká, s nějakým okem nebo s planetou, na kterou posvítí, tak letí do nekonečna?
1: Tak vlastně letí do nekonečna. To jsou třeba ty fotony, které vznikly na začátku vesmíru, nebo když vesmír se stal konečně chladnějším a řidčím, a které dneska můžeme pozorovat jako reliktní záření. To jsou ty hodně, hodně natažené, studené fotony. Tenkrát horké, dnes studené. A ty letěly celou tu dobu, s ničím se nesetkaly a my je tady můžeme pozorovat.
0: Od vzniku vesmíru.
1: 300 tisíc let po. Ale ano.
0: Takže to je skoro začátek.
1: Skoro začátek.
0: Tak já si myslím, že nebudeme načínat nové téma, protože to by bylo dlouhé, to by jsme si neposlechli pohádku Skřítka a Jaji. Holky a kluci, dneska gratulujeme Jirkovi a Justýně k výhře a já se těším zase na další povídání. Dneska nám tady byl vyprávět o vesmíru Václav Pavlík, astrofyzik a popularizátor vědy. Tak Vašku, já ti moc děkuju. Měj se nádherně a ať se všechno daří a ať se ti to všechno hezky počítá.
1: Já moc děkuju za pozvání.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a teď už se loučí i Jana Richterová. Kamarádi, mějte se krásně, skládejte básně, teď už je tady pohádka.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Rád bych vás pozval na jedno dobrodružné putování, na které se vydala docela obyčejná malá slepice. Celé to začalo, když si kluk Filip se svým tátou zašli do drůbežárny, aby si odtamtud přivezli pár pěkných slepic. Pod nohy se jim připletla jedna opelichaná chudinka. Filip jí dal jméno Peliška a rozhodl se, že ji v drůbežárně nenechá. První díl seriálu Velké putování malé slepice má název Šup do pytle plátěného, putování zahájeno. A právě začíná, tak poslouchejte.

0: Dobrý večer, děti. Kousek za městem stojí nízké domky. Jsou dlouhé, aby se toho do nich hodně vešlo. A nemají žádná okna, protože v nich nebydlí lidé. Za drátěným plotem neroste tráva, ani nekvetou květiny. Uvnitř jsou tisíce slepic a každá má jediný úkol. Dvakrát denně snést vejce. Veselější je pohled na střapatého chlapce Filipa a jeho tatínka, který za ním šlape na starém vrzajícím kole. Pospěš, aby tam nějaké zbyly, volá synek, ale táta je klidný. Jedou si koupit slepice a on dobře ví, že jich je v drůbežárně dostatek. Doufám, že se jim bude v našem kurníku líbit, štěbetá Filip a tatínek se usmívá. Syn mu při stavbě nového domku pro partu nosnic pomáhal a zvlášť si dával záležet na výběhu. Z lesa přinesl dva mechem porostlé pařezy a dokonce větve, pod kterými se hrabaví ptáci mohou schovávat před sluncem. Ty bereme nějaké super slepice, pokřikoval Filip a když dorazili na místo, nedočkavě vběhl do železných vrat. Těšil se, až uvidí kvokající ptáky, porostlé světle hnědými peříčky s červenými hřebínky. Do nosu ho ale udeřil silný smrad, až mu do očí vytryskly slzy. A bylo to ještě horší. V budově byl rámus. Jedna slepice kdákala přes druhou. Vystrkovali krky z klecí a zobali zrní z koryt. Tady nebudu, vykřikl zklamaně Filip. Nevěřícně zíral na hadičky, které vedly do klecí a přiváděly slepicím vodu, a pak na pás, který odvážel vejce. Vezmeme si 4 nosnice a půjdeme, pohladil Filipa konejšivě po vlasech táta. Ani on z té podívané nebyl nadšený, věděl, jak neutěšeně to v drůbežárnách vypadá. O vejce mají lidé zájem, proto se slepice musí chovat ve velkém. Filip se na to všechno nemohl dívat. Zamířil k východu. V šeru a se slzami v očích, ale o něco zakopl a spadl na zem. Ležel rozpláclý na břiše. Když otevřel oči, zírala na něj slepice. Byla úplně růžová a téměř bez peří. Jen kolem krku a břicha jí zbývalo pár peříček. Fuj, ty jsi ošklivá, zareagoval Filip a slepice souhlasně kvokla. Alespoň tak mu to připadalo.
1: Chceš odtud zdrhnout, že jo?
0: Zeptal se jí, i když věděl, že mu slepice nerozumí. Ani se ti nedivím, taky by se mi tu nelíbilo.
1: Vezmu tě sebou.
0: Rozhodl se nakonec a postavil se zpátky na nohy.
1: Nevadí, že jsi tak opelichaná, jsi jiná než ostatní.
0: Pokračoval malý chlapec a pomalu se přibližoval. Slepice na něj civěla a mrkala kulatým žlutohnědým okem. Druhým okem pozorovala Filipova tatínka a chovatelku slepic, která už zatím do plátěného pytle hodila 4 jiné nosnice. Opeřenec bez peří se dal na útěk.
1: Pomůžu ti ji chytit, jestli chceš.
0: Usmála se žena a Filip přikývl, protože tušil, že chovatelka má víc zkušeností než on.
1: Ty jsi ale mrška. Ná, puťa, puťa.
0: Lákala slepici žena, ale růžovku to vůbec nezajímalo. Krčila se u země pod regály s klecemi a rychle mrkala. Tatínek se také snažil vylákat slepici ven.
1: Ná, pipi, pokřikoval.
0: Ale ani chovatelčino ná, puťa, puťa, ani tatínkovo ná, pipi, odrostlé kuře nenalákalo k návratu zpět do uličky. Ženě došla trpělivost. Vstala, oprášila si kolena a řekla,
1: dám vám jinou, hezčí.
0: Tahle vyleze, až bude mít hlad. Tatínek souhlasně přikyvoval, i on měl toho marného snažení dost. Filip ale trval na svém. Došel k regálu, klekl si na zem a vstáhl ruku k opeřenci. Snažil se ho popadnout za nohy.
2: Fuj, nechytej jí rukama, podívej, jak vypadá, okřikl ho otec.
0: Slepice se zachovala nečekaně. Vykráčela ven, natáhla k chlapci krk, roztáhla křídla a kdákala na celé kolo. Pak počkala, až ji Filip popadne oběma rukama a vítězoslavně zvedne nad hlavu.
1: Mám jí!
2: Jsi mi to ale šikula, tuhle si fakt zasloužíš.
0: zareagovala chovatelka a opeřence šupla do pytle k ostatním. Tatínek i Filip poděkovali, zaplatili a nasedli na kola. Filip jel za tátou a hlídal, aby mu vak nevypadl z nosiče.
1: Budu jí říkat Peliška, když je tak opelichaná,
0: volal a šlapal do pedálu.
2: Je to slepice, nedávej jí jméno, opáčil tatínek.
1: Stejně jí tak budu říkat.
0: Trval na svém Filip a těšil se, jak Pelišce ukáže kompost u plotu a záhony se salátem. Slepice se potichu krčila v pytli a netušila, že její velké putování právě začíná. Drkotání kola ji uspalo a probrala se, až když ji Filip vysypal na zem.
1: Jsme doma,
0: oznámil chlapec a zavolal mámu a starší sestru, aby se přišli podívat na nový přírůstek. Zatímco jim pyšně vyprávěl, jak slepici obratně chytil a strčil do pytle, Peliška se postavila na nohy a přepadla hlavou dolů, zobákem se přitom zabořila do vlhké hlíny. Ta byla chladná, jak už tak na jaře bývá. Nic podobného růžová slepice dosud nezažila a nevěděla, na čem stojí, co kolem ní voní a proč jí do očí bodá ostré světlo.
3: To je slunce. Moc do něj nečuč, bolí z něj oči,
0: zamňoukal vedle ní kocour kočka. Slepice se překulila na záda a dívala se přímo na chlupatou, vypasenou kouli se zelenýma očima.
3: To nic, kuře, jestli chceš, naučím tě, jak v tom chodit,
0: mňoukl kocour kočka a světácky mrsknul ocasem. Měl černošedou žíhanou srst, hebkou jako plyšová hračka. Jenže byl pořádně živý. Pelišku zvědavě očichával a šťouchal do ní tlapkou.
1: Neboj, náš kočka tě nesežere, ale raději tě odnesu do kurníku,
0: zaslechla Peliška ke své úlevě Filipův hlas. A když ji pak Filip vypustil do výběhu, radostně se rozběhla k hejnu. Byly tam dvě černé krasavice, jedna šedivá kropenatka a dokonce čtyři zrsky z drůbežárny. Ze všeho nejvíc se ale Pelišce líbil bílý kohout, který měl v kurníku všechno na povel. Slepice na Pelišku chvíli zírali a pak se dali do hlasitého kdákavého smíchu.
4: Kdák, kdák, cha, cha.
0: A bílý kohout se přidal.
4: Kikriki, kikriki.
0: Proč? O tom vám povím až zítra. Dobrou noc.

0: další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Láska je nejmocnější lék skoro na všechny neduhy, zvláště na nemoc srdce, které je z ledu. Pomůže i princi, který trpí zimou a nemůže se zahřát. Půvabný pohádkový příběh plný protikladů Princezna z Kapradí na motivy stejnojmenné pohádky Karla Schulze napsala Irena Obrmanová. Režie Karel Weinlich, hrají Věra Galatíková, Jaroslav Konečný, Eva Horká, Martin Zounar, Viktor Price a další. Natočeno v roce 1990.

0: Pane Tmy, kde se touláš? Co pak jsi zapomněl, že se každý den za rozbřesku máme sejít za devátou horou? Co pak dnes noc neskončí? Co svět světem stojí, dělí se den na světlo a tmu? Jak mám vzbudit slunce, když mi nepředáš své žezlo?
1: Snad bys, paní světla, nebyla netrpělivá.
0: Opozdil ses.
1: Zdržel jsem se na zámku.
0: Ještě mi řekni, že jsi tam na plese protancoval střevíce.
1: Kde pak? Ale narodil se tam princ.
0: Budeš mu snad dělat chůvu?
1: Ne, ale královský syn se narodil právě v půli noci, kdy je moje vláda nejmocnější. Byl jsem se na něho podívat.
0: A líbil se ti?
1: Přinesl jsem mu květ laskavce.
0: Pěkný dárek. Květ laskavce znamená lásku.
1: Princ by ji moc potřeboval. Jeho královská matka mohla dítě jen jedinkrát pohladit, než zemřela.
0: O to víc bude princi kouzelný květ prospěšný.
1: Nedal jsem mu ho nakonec.
0: Ale proč?
1: Králi to bylo málo. K čemu prý laskavec, když je královská pokladna prázdná?
0: Jakže? Ještě králi neoschly slzy nad nebožkou a už se stará o peníze. Tím spíš princi květ náleží. Nebude mít asi moc lásky kolem sebe.
1: Na světě není láska.
0: Vždyť láska je na světě to nejkrásnější.
1: Pravím, že láska není. Král opovrhl kouzelným květem. Dal přednost bohatství, má je tedy mít.
0: A co se stane s princem?
1: Vyroste v přepichu. A jednoho dne, uprostřed všeho zlata a drahých kamenů, jeho srdce promění se v led. Princ bude krutý a zlý.
0: Žádný člověk není jenom zlý. Tak jako žádná noc není úplně černá. I v princi musí být kousek dobra.
1: Ano, ale k tomu, aby v něm roztál ten kus ledu, by potřeboval květ laskavce.
0: Dnes, až vyjde slunce a rozezáří se celý svět, narodí se v lese ze semínka kapradí víla, krásná jako den. Vyroste daleko od lidí, daleko od vší zloby. Její srdce bude plné dobroty a lásky. Bude znát moc rozličných bylin i kouzelného laskavce a uzdraví prince.
1: Ukryl jsem květ hluboko ve své podzemní říši.
0: To nesmíš udělat.
1: Nesmím, už jsem to udělal.
0: Nebudeme se hádat. Uzavřeme sásku.
1: Když chceš prohrát?
0: Uvidíme. Ale jestliže se na světě najde člověk, který by z lásky k druhému dokázal nalézt kouzelný květ, vyhraji já a laskavec zas pokvete na zemi.
1: A jestli ne, zůstane hluboko pod zemí, zloby bude přibývat a noci budou stále černější.

0: Dobrý den, princi.
1: Moc dobrý není, otče. Od rána je mi tak divně u srdce.
0: Škoda, že se v tak slavný den necítíš dobře. Usmívej se, synu. Večer bude na tvoji počest ples.
1: Nechce se mi tam.
0: Bude tam plno krásných dívek. A možná, že se i poprvé zamiluješ.
1: Co to je?
0: Taková hloupost. Ale někdy může být i příjemná, když sebou přinese bohaté věno.
1: Takže je to vlastně obchodní záležitost. Nepřipadá ti, že je dnes strašná zima, otče?
0: Vždyť svítí slunce.
1: Je mi zima. A stále ten divný pocit.
0: Zbledl jsi. Mám o tebe starost.
1: Proč, králi?
0: Mám tě rád. Jsi můj jediný syn.
1: Já tě rád nemám.
0: Princi.
1: Až opustíš mou komnatu, otče, nevybavím si ani jeden rys tvé tváře.
0: Jsi nemocný.
1: Jen unavený. A je mi zima.
0: Všechno bude zase v pořádku, uvidíš. A já bych byl málem zapomněl. Mám pro tebe dárek.
2: Šašku! Moje úcta výsosti! Jsem dáreček k dnešnímu plesu, neboli nový dvorní šašek.
1: K čemu mi budeš?
2: K obveselení. To dá rozum. Umím cinkat rolničkami, metat kozelce, opla, dělat stojky, hvězdy, stříhat ušima a padat na všechny čtyři.
1: Nelíbíš se mi.
2: Vy s dovolením taky nejste zrovna podle mého gusta.
1: Mlč.
2: Ajejejejejejejejejej, to nepůjde. Jsem tady od toho, aby mi pusa jela jako namydlená. My šašci hodně vidíme a ještě více mluvíme.
1: Smíš se jenom dívat.
2: Jak je ctěná libost výsosti. Vidím tady kolem samé drahokamy. Jeden zářivější než druhý, až oči přecházejí. A jde z toho strach. Dokonce i šašek se třese hrůzou a rolničky smutně cinkají.
1: Tobě se tady nelíbí. Co pak může být na světě něco krásnějšího než komnata korunního prince?
2: Třeba louka? Nebo les? Řeka, sád, rozkvetlá alej, poměnka u cesty, slunce, déšť, nebo chalupa, kde jsem se narodil.
1: Dovoluji ti, abys mi o té chalupě vyprávěl. Co to je?
2: Stavení na spadnutí, dovnitř teče, ale všichni se tam mají rádi.
1: Tak dost. Dál nechci nic slyšet.
2: Už mlčím. Teď budu poslouchat já vás.
1: Co je to mít rád? Ptám se dneska už po druhé. Já nemám rád nikoho a nic. Tuhle komnatu nesnáším.
2: No rozkažte, ať jí zastřelí.
1: Nenávidím postel s nebesy.
2: Ať jí zavřou do šatla.
1: Nemůžu ani vidět vzácné vázy a starodávné obrazy.
2: Ať je všechny popraví.
1: Nemám ani trochu rád svého královského otce.
2: Ty jo.
1: A mám tě. Za tohle budeš viset.
2: Bravo. Nikdy mě nenapadlo, že bych mohl při svém bláznivém řemeslu skončit jinak.
1: Tak ty nepřestaneš vtipkovat.
2: My šašci už jsme takoví.
1: Nedám tě pověsit. To bys to měl moc jednoduché. Zůstaneš tady v mé komnatě. Zamknu tě na 9 západů a uteču oknem.
2: Ne, prosím, princi, nenechávejte mě tu, určitě mě tady přejde všechna legrace, budu vyřízený.
3: Měj se, jak umíš, blázne.
2: A je to. Nevím, kdo z nás dvou je větší hlupák. Ta postel s nebesy náhodou vůbec není tak špatná.
4: A jak se v ní bude spát?
5: Dám krk za to, že než se vyspím do Růžova, bude to protivné princátko
4: zase spát.

0: Pozor, kapradinky, někdo k nám jde.
1: Kdo to může být? Strašně se mračí. Rychle, chytme se za všechny místečky. Nesmíme ho pustit dál.
0: Ještě by mohl něco udělat naší princezně.
2: Tohle, že je ten les, o kterém mluvil Šašek, je pěkně ošklivý. Šero a vlhko, chci najít slunce.
1: Ten je hloupý, neví, kde je slunce.
2: Všude samá houština. Vidím, že se budu muset pořádně ohánět mečem.
1: Stůj, dál ani krok.
2: Kdo se opovažuje?
3: Kapradí, lesní kapradí.
2: Jsem královský syn a nařizuji vám, abyste mě pustili.
0: Tady se nerozkazuje.
2: Mně musí každý poslouchat. Poroučím vám, abyste mi řekli, kudy se dostanu ke slunci.
0: Ke slunci se nedostane nikdo, královský syn ani pod koní.
1: A proč pak chceš tak vysoko?
2: Potřebuji se zahřát.
1: Ale vždyť je léto.
2: Mně je zima. Nejvíc mě zebe u srdce.
1: Srdce se zahřeje jenom láskou.
2: Mlč! Až za mě mluví můj meč! Jestli mě nepustíte, budete o hlavu kratší.
0: Nepustíme.
2: Au, co to děláte? Au, puste mě! Vždyť mě uškrtíte.
1: Kdo mě budí? Kdo ruší sny princezny z kapradí?
0: Člověk. Jen se na něj podívej, Světlano.
1: Je zamračený jako starý smrk. Ještě nikdy jsem neviděla člověka. Znám různé bylinky, všechny zajíce, jeleny i srnky. Ale lidé tak hluboko do lesa nepřijdou.
2: Co si mě prohlížíš? Jsem princ a budoucí král této země.
1: Těší mě, že tě poznávám, princi. Jmenuji se Světlana. Princezna z kapradí.
2: Jaká pak princezna, když bydlíš v lese? Komu poroučíš? Kdo tě poslouchá?
1: Všechny květiny, ptáci i lesní zvěř za mnou chodí a poslouchají mě, když zpívám. To je málo.
2: To je míně než nic. Já tě poslouchat nebudu. Zpěv nesnáším.
1: Jsi bledý, princi.
2: Jsi tuze troufalá, divoženko. Až mě kapradí pustí, dám tě zavřít do šatlavy.
1: Kapradinky, uvolněte svá pouta.
0: Vůbec si to nezaslouží, je nafoukaný jako bouřkový mrak.
1: Ale když je to tvé přání, Světlano?
2: Jakže? Jsem opravdu volný? Proč jsi mi pomohla? Vždyť já na tebe jenom křičel a hrozil tě vězením.
1: Líbíš se mi.
2: Rád bych se trochu zahřál, ale nevím jak. Zebe mě u srdce. Víš, už od rána mě zebe. Ale teď, jak se mi uvolnila pouta, jako by ten led ve mně začal pomaloučku tát.
1: Lesní květiny tě vyléčí, princi.
2: Jsi jako sluneční paprsek. Nikdy jsem nespatřil větší krásu.

0: uvadnou. Láska je odvěká.
1: Mlč! Nechci tě poslouchat.
0: Co se stalo? Snad jsem tě neublížila.
1: Je mi zima. Strašná zima.
0: Prince, jak ti mám pomoci?
1: Nech mě na pokoji. Nechci tě vidět.
0: Princi, kam jdeš? Nenechávej mě samotnou.
2: My jsme to říkali hned, je to Nest Dvořák a Nafoukanec.
0: Jenomže já ho mám ráda. Teď to vím určitě. A nejhorší je, že moje bylinky mu nepomáhají.
3: Usteleme ti v našich lístečkách zelenou postýlku a budeme tě houpat.
2: Budeš spát a na prince zapomeneš.
0: Nenechám ho na pospas tomu mrazu, který ho spaluje.
2: Kam chceš jít?
3: Ve světě tě nic dobrého nečeká.
2: V lese je líp.
0: Nemůžu už s vámi zůstat.
3: Jak myslíš? Ale utrhni si na cestu jednu naší větičku.
2: Budem tak pořád s tebou a když nás budeš potřebovat, pomůžeme ti.

0: Vstávej, Kašparelína.
1: Co se děje?
0: Nehledal mě někdo?
1: Já teda ne. Já ještě spím.
0: Poručím ti, abys hned otevřel oči.
1: Jak si račte přát? Pomoc! Pomoc!
0: Co ječíš?
1: Proboha, princi, vypadáte jako přešlý mrazem.
0: Je mi zima.
1: Všechny šprýmy mi z vás mrznou na rtech. Hned si lehněte. Pustím vás na kousek.
0: Okamžitě vstaně z mé postele.
1: Snad nebude tak zle. Vždyť už jsem na nohou. Je libo kotrmelec nebo přemet pro zasmání?
0: Ne, je mi zima.
1: Tak to, abych vás pořádně přikryl. Je mi na výsosti, ráčíte být ledový jako rampouch.
0: Myslím, že už se nikdy nezahřeju.
1: Jste nemocný, princi. Oznámím to vašemu královskému otci.
2: Cože? Můj syn a nemocen, musí se uzdravit.
1: Se uzdravit, ale jak? Podle mě by se potřeboval zamilovat.
2: Zbláznil ses? Vždyť stůně.
1: No právě, nevěsta by musela být krásná, jako růže. Ne, ještě krásnější. Její láska by jeho výsost zahřála.
2: To jsou šaškovské nápady. Princ se musí léčit. Dám zavolat nejslavnější lékaře z celého světa.
1: No, to zas bude chytráku.
2: Nemluv a dej okamžitě rozeslat toto oznámení po celé zemi. Se zármutkem v srdci se dává na vědomí, že královský syn vážně onemocněl. Hledá se doktor, který by dokázal jeho podivnou nemoc vyléčit. Komu by se to podařilo, bude královsky odměněn. Tak, Šašku, a ať to ještě dnes vytrubují trubači z plných plic na každém rinku.
3: Výsosti, slavní a nejslavnější doktoři právě přicházejí.
1: Když je vidím, jak se nesou, hned bych udělal jeden kotrmelec.
2: Mlč, Šašku. Nuže, učení páni doktorové, povězte, je princova nemoc zlá?
3: Tůze zlá.
2: Dostaneš 1000 zlaťáků, když ho vyléčíš.
3: Za 2000 zlaťáků jsem ochoten princi pomoci.
1: Tomu říkám skromnost.
2: Jak?
3: Ordinuji 3x denně aspirin, studený obklad na hlavu, náplast na pusu.
1: Tvoje vědomosti jsou nebetyčné.
2: Vyhoďte ho.
3: Vyhoďte?
2: No.
3: No.
2: Nyní pověsti, učený doktore, je možné královského syna uzdravit?
4: Jeho nemoc je zlá a záludná. Je nutno postupovat stejně jako ona.
1: Být zlý a záludný? No to je povedené.
4: Přesně tak. Doporučuji 5x denně bičovat vrbovými proutky.
1: Jej, výprask by sice zasloužil, ale vrbovými proutky?
4: Horké lázně, rybí tuk.
1: Ušetřete ho, nebožáka.
2: Nelíbí se mi vaše léčebné metody, doktore. Opusťte prosím ještě dnes můj zámek.
4: Budete litovat, králi. Princova nemoc potřebuje odbornou péči.
1: Ano. My víme.
4: Nevíte.
2: Ven.
4: Ven?
2: Ven.
4: Prosím.
1: S čím pak asi přijde další slovutný doktor?
5: Dobrý den.
1: Její tata je pěkná.
5: Jmenuji se Světlana a ráda bych princi pomohla. Nejdříve se ho však potřebuji na něco zeptat.
2: Vzbuď prince.
1: Princi.
6: Co je?
1: Princi.
6: Nechte mě být. Je mi zima.
5: Princi, vzpomínáte si na mě?
6: Ne.
2: Tak na ní aspoň pohlédni, synu.
6: Ani mě... Někoho mi připomínáš. Ale myslím, že jsem tě nikdy neviděl.
5: Nikdy?
6: Počkej. Nemůžu se rozpomenout. Podobáš se slunci.
5: Potom chci svítit jenom tobě pro radost.
6: Mám dojem, jakoby kdesi ve mně tál let.
5: Mám tě ráda, princi. Neznám zatím lék na tvoji nemoc, ale vyléčím tě.
6: Zůstaň u mě.
5: Ještě nejsi zdrav, to se ti jen na chvíli ulevilo. Půjdu do světa a naleznu lék, který ti pomůže.
6: Vrátíš se. Nezabloudíš.
5: Větvička kapradí mě povede. Kdyby jsi na mě někdy vzpomněl, princi. Zacinká jako zvoneček a já budu vědět, že na mě myslíš.
2: Co se stalo? Proč přestala zvonit?
5: Spaluje ji mráz. Ale brzy se zase vzpamatuje.
2: Jaký mráz?
6: Co tady dělá ta podvodnice? Nikdy jsem je neviděl. A už ji nikdy vidět nechci. Umírám zimou. Audience je skončena.
5: A teď, kapradinko, raď. Kudy se mám dát? Kam jít tím neznámým světem pro princovo uzdravení?
7: Svět je veliký a ty z něho znáš jen malý lesní kout, princezničko z kapradí.
5: A prince?
7: Dobrá, povím ti, za kým musíš jít nejdříve. Za rozbřesku, když noc se snoupí s dnem, budí paní světla slunce. Zeptej se jí na radu.
5: A kde ji najdu?
7: Půjdeme celou noc černým lesem, až dojdeme za devátou horu. Nikde se nesmíme zastavit. Ani chvilku nemůžeme odpočívat, abychom nezmeškali východ slunce.
5: Tak se nezdržujme povídáním. Pojď, má milá, ať přijdeme včas.

0: Nohy mám těžké jako kamení. Tma je pořád černější a konec lesa nikde.
1: Ba ne, to ti únava zavírá oči. Podívej, světlano, už svítá.
2: Sluníčko, vstávej, neposlucho. Tak vstávej, ospalko, ať je bílý den.
0: Ty jsi jistě paní světla.
2: Ano. A ty jsi princezna z Kapradí. Znám tě už dávno.
0: A poradíš mi, jak uzdravit prince, který má v prsou led?
2: Proč pak ho chceš uzdravit?
0: Mám ho ráda.
2: To musíš nejdřív dokázat. Budeš pro něj hodně trpět a oči si vypláčeš.
0: I život bych za něj dala.
2: Nemoc princova je ta nejhorší, jaká může člověka postihnout. Má zlé, nelítostné srdce. Nikoho nemá rád.
0: Ale mě má rád. Pravda, vždycky to jeho zalíbení trvá jenom chviličku, ale aspoň na okamžik se přitom zahřeje.
2: Jestli dokážeš udělat to, co ti poradím, bude tě mít rád stále.
0: Proto jsem tady.
2: Prince může uzdravit jen květ laskavce, utržený z velké lásky. Ale laskavec roste hluboko v podzemí na samém konci světa. Střeží ho sám pán temnot.
0: Najdu ten květ.
2: Je třeba podstoupit mnoho obětí, aby se uzdravilo lidské srdce.
0: Dokážu to. Slunce už vychází. Je čas, abych šla.
2: Přeji ti šťastnou cestu, princezno z Kapradí.

0: Přeji si, abys mi zahnal nudu.
1: Tak to je maličkost. Kša, kša, kša, jodeš?
0: Co to děláš, Kašpare?
1: Zaháním nudu.
0: Ale špatně. Nudím se pořád víc. A je mi zima.
1: Tak zahánějte se mnou, výsosti. Já se nenudím a je mi horko.
0: Tak, horko ti je.
1: Mm-hmm.
0: No prosím, Šašek se umí zahřát, jenom já pořád drkotám zubama.
1: Ale vzpomínám si, že vám tuhle bylo docela teplo.
0: O tom nic nevím.
1: Přišla sem taková dívka.
0: Nepamatuji se.
1: Líbila se vám. A chvíli s vámi byla kloubná řeč.
0: Počkej, máš pravdu. Byla krásná jako den.
1: Aha.
0: Jak se jmenovala?
1: No. Světlana.
0: Podle slunečního světla. Proč u mě nezůstala?
1: Nejspíš proto, že jste ji vyhnal.
0: Bylo by mi s ní teplo. Kde pak teď asi je?
2: Kapradinko, ty zvoníš. Princ si na mě vzpomněl.
0: Ano. Myslím na tebe, až se mi hlava zatočila.
2: Můj princi, nejdu svou pouť nadarmo. Opravdu se tvoje srdce probouzí.
0: Ano, lásko moje. Myslím na tebe z celého srdce.
2: Já zase dnem i nocí.
0: A já tolik, že na to slova nestačí.
2: Jsi moje štěstí v každou chvíli.
0: Jsi můj paprsek sluneční.
2: Jsi můj dech.
0: Jsi moje záře na nebi.
2: Jsi můj kvítek samotinký v poli.
0: Jsi moje svítání.
2: Mám tě ráda, princi.
0: Mám tě. A to sebe. Už zase ta zima.
2: Princi!
3: Mlč! Nechci nikoho slyšet. Je mi zima. Zima! Zima!
2: Neslyším ho. Ještě jsi nenašla květ laskavce. Už nemůžu, kapradinko. Jsem tak slabá. A oči se mi zavírají. Mysli na prince. Nemá mě rád. Je mu jedno, že mě nohy pálí jako oheň.
4: Utrhni dva mé lístky a obleč si je jako střevíčky. Uvidíš, že v nich nakonec světa dotančíš.
2: Opravdu? Kapradinko, v tvých střevičkách je mi lehčej.
0: Milá moje, slyšíš mě? Volám tě, ať si kdekoliv. Nevzpomínám si na tvoje jméno, ani kam jdeš a proč. Vím jen, že když slyšíme tvůj hlas, je mi hned lépe. Ozvi se, prosím.
2: Slyším tě, princi.
0: Co děláš?
2: Pospíchám na konec světa. Ach, princi. Tady je propast.
0: Propast? Co to znamená?
2: Nejspíš jsem na konci své cesty. Musím teď sestoupit dolů. Bojím se.
0: Nedělej to.
2: Ale vždyť musím. Nebo jsi už zdravý?
0: Ano, určitě. Dočista jsem se uzdravil. Teď vím, že tě mám rád a že bude slavná. Zase ten mráz. Je ostrý jako nůž.
2: Pomůžu ti, princi. Půjdu do hlubin země pro tvé uzdravení.
3: Jdi si třeba k čertu!
5: Kdo se opovažuje vstoupit do srdce země?
2: Jsem princezna z Kapradí a hledám květ laskavce.
5: Jsem plazivá liána a sloužím vládci temnot. Zadržím každého, kdo by se chtěl dostat dál do podzemí.
2: Přicházím v dobrém. Pusť mě.
5: Zákony mé říše jsou neúprosné.
2: Jsem lesní princezna. Mám ráda všechny květiny. Jitrocel, diviznu, jetelíč.
5: Ale já jsem noční plevel bez květů.
6: Už neuděláš ani krok.
2: Ne. Nechci se ti protivit, jenom si tady chvíli odpočinu. V kapradí zrozená, ve větru, v trávě. Vím, co to znamená, když roste šalvěj.

0: Úplně jsem zapomněla na tmu všude kolem. Za tu písničku tě pustím dál do hlubin země, když potom tak toužíš, ale varuji tě. Pána temnot žádná písnička neobměkčí.
1: Vítám tě ve svém království, princezno z Kapradí.
0: Kapradinko moje, teď mě ochraňuj.
1: Vím, co tě sem přivádí. Slyšel jsem už dříve o tvé kráse, ale vidím, že jsi ještě krásnější.
0: Chci se hlavně líbit princi, kterého miluji.
1: Dávno zapomněl, jak se jmenuješ.
0: Dej mi květ, laskavce, a vzpomene si.
1: Žádný smrtelník není hoden toho květu. Kdysi jsem poznal, že lidé nedovedou milovat. Proto jsem laskavec ukryl v podzemí. Nikdo jej nemůže získat.
0: Já ano.
1: Zůstaň raději u mne. Staň se mou ženou. Učiním tě královnou podzemní říše. Dám ti všechno, co mám. Co víc by si mohla přát?
0: Květ, laskavce.
1: Zahyneš za svoji opovážlivost. Budeš navždy uvězněna v podzemní kopce, právě tam, kde roste laskavec. Nikdy jej odtud neodneseš a princ si na tebe víckrát nevzpomene.
0: To je konec, kapradinko. Už nikdy neuvidím slunce, louku, potůček. Nikdy nepolíbím prince.
2: Teď se ukáže, jak velká je tvoje láska. Podívej, mezi kameny rozkvétá laskavec.
0: Je ve vězení stejně jako my. Kdybych aspoň věděla, že na mě princ myslí. Princi. Princi. Volám tě ze samého srdce země. Slyšíš mě?
3: Prázdnota všude kolem mě. Copak se musím pořád tolik nutit? Vždyť přeci jsou chvíle, kdy něco cítím. Co jen to je? Měl bych si vzpomenout dřív, než se setmí.
1: Copak nemáš rád noc, princi?
3: Tma mě pohlcuje.
1: Nerozumím ti.
3: Toužím po slunci. Tma mě přitahuje. Je černá a zlá, stejně jako já. To mě vábí. Ale chtěl jsem si na něco vzpomenout.
1: Zapomeň na to. Raději se mnou nabíjí temného vína a já ti za to nabídnu něco proti nudě.
3: Na tvoje zdraví, tajemný pane.
0: Kapradinko, nezacinkala si náhodou?
2: To se ti jen zdálo.
0: Myslela jsem, že si na mě vzpomněl můj milý. Ale ten už asi dávno neví, že vůbec jsem. Možná, že láska opravdu není.
2: Tak nemluv. Pojď, polož si hlavu na moji větvičku, ať si odpočineš.
0: Jsi hodná, kapradinko, ale nemůžu spát. Princi, volám tě z hlubin země.
2: Princi, ozvi se.
0: Nemůžeš na mě přece zapomenout.
3: Co mi tedy nabízíš, nezvaný hosté?
1: Jsem vládce temnot a můžu ti dát neomezenou moc nad světem.
3: Co za to žádáš?
1: Tvoje zapomnění. Věčnou tmu na světě.
3: Vím. Tma je temná jako moje srdce. Proto jsi mě vybral. Ale všichni lidé nejsou jako já.
1: Lidé si nezaslouží nic dobrého.
3: Tomu nerozumím. Vidíš? Padá hvězda. Smím si tedy něco přát?
1: Dávám ti bohatství a moc. Co víc můžeš chtít?
3: Nevím, ale přece to cinkání. Co se mi to připomíná? Ano, vzpomínám si. Dívka bílá jako den. Někam šla kvůli mně.
1: Princi, říkal jsem, že žádám tvoje zapomnění.
3: Už vím. Nakonec světa šla z lásky ke mně.
1: Žádná láska není.
3: Kde jste kdo?
4: Dejte mi osedlat koně!

0: Moje milá, kde jsi? Kudy se dostanu na konec světa?
1: Světlana tě neslyší, o ně měla pláčem. Pospíš, princi, než bude pozdě.
0: Už mě nemiluje.
1: Nevěří v tebe. Ale jestli máš doopravdy rád, budu ti pomáhat. Jsem její věrná kapradinka.
0: Udělal bych pro ní všechno na světě.
1: Dej se tedy cestou k slunce západu. Dojedeš k černému lesu a za ním se rozvírá temná propast.
2: Dál ani krok. Jsem podzemní liána a navěky svážu každého, kdo se stoupí do podzemní říše.
0: Musíš mě pustit. Hledám svoji milou.
2: Tam, kam míříš, panuje věčná tma. Neuvidíš ji.
0: Pust mě, povídám.
2: Ta tma je jako smrt. Nevyhneš se jí, nic ní nesvedeš. Ty nejsi jako ta dívka, která tudy prošla a na chvíli ozářila temnotu paprskem naděje.
0: To byla moje nevěsta. Musím ji zachránit.
2: Toužím po jiskřičce světla. Pustím tě za tvojí nevěstou. Dlužím jí světlou chvilku.
0: Děkuji ti.
2: Ráda bych ještě někdy slyšela písničku, kterou mi tvá milá zpívala.

0: Proč se ženeš do záhuby, princi? Z říše temnot není návratu.
1: Jedu si pro nevěstu.
0: Jak se jmenuje tvá vyvolená?
1: Nevím. Zapomněl jsem. Ale určitě si vzpomenu.
0: Jdi si, jdi. V téhle tmě není vidět na krok. Jak bys tu mohl nalézt dívku, kterou nedokážeš zavolat jménem?
1: Najdu ji.
0: Právě si vyměnil nesmírné bohatství za nekonečné bloudění. Láska není. Je jenom tma. Samá tma.
1: Mýlíš se. Láska je silnější než noc.
2: Teď vidím, princi, že si moji princeznu doopravdy zasloužíš.
1: Ale kde ji mám hledat?
2: Když půjdeš za mým zvoněním, zavedu tě k ní i poslepu.
1: Světlano.
3: Můj milý.
1: Jak jsem mohl zapomenout tvé jméno? Je bílé a jasné jako den.
3: Měl jsi v srdci led.
1: Teď je mi teplo. Konečně mě přestal spalovat mráz.
3: To je tím, že držím v ruce květ laskavce.
1: Bude to tvoje svatební kytice.
3: Přivoň k tomu květu, abys už nikdy na mě nezapomněl.

0: Světlano.
1: Že čekám lásku svou, že čekám člověka.
0: Světlano, svítání moje.
1: Bylinky uvadnou, láska je od věka.
2: Volám tě, pane tmy, do všech stran. Je čas svítání a slunce ještě spí za devátou horou. Dej mi své žezlo, začíná den.
3: A snad to bude hezký den, plný štěstí a lásky.
2: Nepoznávám tě, říkal jsi, že láska není.
3: Dnes jsem ji na vlastní oči spatřil.
2: Cože? Chceš říct, že jsem vyhrála sázku?
3: Vypadá to, že ano, paní Světla. Lidská láska je nekonečná. Je silnější než tma, mocnější než noc.
2: Nezdá se, že by tě prohra trápila.
3: Těm dvěma září oči víc než všechny moje hvězdy.
2: Takže květ laskavce pokvete zase na zemi.
3: Pro potěšení milenců a k uzdravení každého, jehož srdce stůně zlobou.

Astro. No,

0: Tak, šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už pro vás máme šestidílný seriál o 13-leté Lauře, která vypráví o sobě a své rodině. Třeba o tom, že táta chtěl mít kluka a narodila se ona. Četbu na pokračování Lauro, ty si ale číslo, napsala Ivona Březinová. Režie se v roce 2003 ujal Vladimír Gromov. Účinkuje Rosita Erbanová.

táta chtěl kluka a narodila jsem se já. Holka jako poleno. Jenže táta to nevzdal a hned v 6 mě přihlásil do oddílu dívčího fotbalu. Dneska je mi 13 a je ze mě celkem slušná fotbalistka. Táta říká, že mu tak aspoň oslazuju život, když už má tu zpropadenou cukrovku a opravdový sladký nesmí. Dneska k nám do třídy přišel novej kluk. Myslela jsem, že spadnu ze židle, když mi došlo, že to je ten hezký černovlasej, co mě včera s tenisovou raketou v podpaží pozoroval, jak u zdi našeho domu trénuju přihrávky přímým nártem. Moc dobře jsem si všimla, že mě nejdřív považoval za kluka. No a teď to bude můj spolužák. Jmenuje se Dalibor a během první přestávky se do něj zabouchly všechny naše holky a nejmíň půlka holek z Bčka. Trénink byl zase jednou děs. Jak to pro boha přihráváš? Křičel Romeo na Patunu, která se do dneška nenaučila pořádnou hlavičku. Čelem odpal míč, ne temenem. Připadám si, že už má místo hlavy hlávku zelí, lamentovala Patuna. Vůbec ji necítím. Vendula s Elízou se uchechtávali, ale smích je brzy přešel. Řekl jsem hlavičky, pro vás dvě to snad neplatilo? Já dneska nemůžu, vymlouvala se Elíza. Dneska jsem byla u holiče, přece si hned nezničím účes. A já mám rande s Arnoldem Schwarzeneggerem, nasadila Vendula vážný obličej. Co pak na rande s Arnoldem Schwarzeneggerem můžu jít s hlavou plnou písku? A ty z ní, Vendulo, někdy měla něco jinýho? Křikla Irča rozpustile, že si nespomínám. Tak dost, zalpal Romeo po dechu. To si asi budete muset vybrat. Buď si budete hrát na dámy, nakrucovat si kudrliny a pěstovat barevné nechtičky, nebo budete hrát fotbal a to znamená makat, makat, makat. Položte míče v metrových rozestupech a běháme slalom a jedem, jedem, jedem. V propocených tepákových soupravách jsme se konečně odplazili do šaten. Domů jsem dorazila zničená a bez nálady. Boty na rohoži, kabát na věšáku, čepice na polici. Táta je doma. Zase asi žádnou práci nesehnal. Tak co trénink, Laurine? Zatáhl mě hned po příchodu do obýváku a potichu ze mě začal tahat podrobnosti. Ale, mávla jsem rukou, Romeo z nás poslední dobou jenom dře kůži. Proč vlastně šeptáš? No to víš, kroutil se táta, tichá domácnost. A významně se podíval na dveře od kuchyně, za nimiž bylo slyšet nešetrné cinkání nádobí. Co si zase snět? Švestkovej kompot, přiznal táta zkroušeně, celou sklenici. Teda, tati, ty vážně nemáš rozum. Ještě ty začínej, podíval se na mě vyčítavě. Co pak nevíš, jak je to těžký? Asi ne, vzdychla jsem a raději jsem zalezla do pokojíku. Tamara ležela na posteli, sluchátka na uších, na obličeji nějakou nechutnou pleťovou masku. Ty vypadáš, poznamenal jsem. Starej se o sebe, Lorinko, jo? Nesnáším, když mi říká Lorinko. Nejsem žádný papoušek. Sevřela jsem ty a zasyčela. Tloustneš. Jenom se válíš na posteli a už si z toho tlustá. Závidíš, viď? Odpověděla nevzrušeně. Závidíš, že tloustnu na těch správných místech. Husa, lepší ji ignorovat. Sedla jsem si ke svému psacímu stolu a vyndala úkol z matematiky. Je to otrava, ale člověk přitom aspoň přijde na jiné myšlenky. Vážně myslíš, že tloustnu? Ozvalo se za mnou najednou znepokojeně. Tamara stála před zrcadlem a usilovně zatahovala břicho. Ale ne, zamumlala jsem. Není to tak hrozný, i když trochu cvičit by ti neuškodilo. Myslíš? Víš, Milan mě už několikrát zval do fitnessu. Jeho brácha tam prý dělá maséra, začala Tamara opatrně. Když si chceš mučit tělo na těch židlích se závažíma, pokrčila jsem rameny. Já osobně bych radši šla běhat. Já tě jsem tak zmakaná, kvílela za dva dny Tamara a s trpitelským výrazem v obličeji si mojí masážní emulzí natírala nohy. Jsem si jenom půjčila,
dodala, když zachytila můj výhružný pohled. Nevadí. Ale ne, až mi dojde, koupíš mi novou. Přinesu ti z fitcentra od Milanovýho bráchy. Ten toho tam má hektolitry. Takže jsi taky jednou namáhala tělo, jo? Zeptala jsem se zájmem. Bylo to skvělý, sténala Tamara. A těch skval na těch kluků. Jeden pěknější než druhej. Pěknější než Milan? Mrkla jsem na ségru rozpustile. Co? Milan tam byl proti němu úplně tintítko. Vážně. Taky ho to pěkně štvalo. Hned říkal, že s tím musí něco udělat. To jsem teda zvědavá. Ušklíbla jsem se. To já taky. Ušklíbla se ku podivu i Tamara. Že by její Milánek už nebyl takový Milánek, jak o něm ještě nedávno básnila. Hele, ty fakt hraješ závodně fotbal, ozval se za mnou právě v okamžiku, kdy jsem po 35. poslala míč kolenem k hlavě a naspátek. 36. hlavička se pochopitelně nekonala. Míč spadl na zem a vděčně se rozběhl odpočívat k polorozkradené lavičce na okraji plácku. O starou švestku s olámanými větvemi se opíral Dalibor. Hraju, a co má být? Odsekla jsem vyzývavě. Nic, vážně. Co by bylo? Řekl honem. Já jenže, že holky většinou chodí do baletu nebo na krasobruslení nebo tak něco. Tak proč zrovna fotbal? Holky můžou hrát stejně dobrý fotbal jako kluci, abys věděl. Odsekla jsem naštvaně. Ale jo, třeba. Ale proč právě fotbal? Protože hokej tátovi u mámy neprošel. Rozesmála jsem se. Dalibor chvíli nechápavě zíral, ale pak se rozesmál taky. Tak vám vedu posilu. Halekal Romo na příštím tréninku už ode dveří. Tohle je nový člen našeho dorosteneckého ženstva. Co jí říkáte? Usmíval se na nás spiklenecky. Neříkali jsme nic. Za Romeovými zády vykukovala nakrátko ostříhaná tmavovlasá hlava. Já jsem Radka, ozvala se. Romé mlčky odstrčila stranou a podala mi ruku, protože jsem stála nejblíž. Laura, pípla jsem při pohledu na obrni. Teda já taky nejsem žádný zápdek, ale tohle... Seš si naprosto jistá, že máš rád za mladší dorostenky, neudržela se Eliza. Jen ji nech, prohlížela si tu novou, zálibně Vendula. Aby ne, konečně nebude v družstvu za mamutíka, když jsou tu větší. Tak dost řečí, holky, přerušil Romeo trapně se vyvíjející situaci. Nejlíp se s Radkou seznámíte na hřišti. A zavřel za sebou dveře. Je tu někde volná skřínka? Ozvala se obrně a vyzývavě se zadívala na Elízu. Jo, tamhle v rohu, řekla Eliza, ale je jenom jedna, nevím, jestli ti bude stačit. V nejhorším případě si tu druhou botu nechávej pod lavičkou, dodala s bublajícím smíchem v krku. Jsem zvědavá, jestli budeš stačit ty mě, myslím na hřišti. Poznamenala holka nevzrušeně a pomalým krokem se vydala k plechové skřínce v rohu. Holky, to není Radka, ale Veleradka, šeptala Světlana pobaveně. A koukněte na ty její svaly. Kolik může vážit, co myslíte? Kolik vážíš, Velerádio? Křikla Eliza rozpustile. 65, odpověděla Velerádia a od té chvíle jí to jméno zůstalo. Teda tolik bych nechtěla vážit ani v 16. Až mi bude 16, tak...

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Vím, co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt, co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoct mě. Nečekuj,

jsme zvládli. Byly to války, vlády či moci páni. Vždy jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Vždy jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Moje země se bojí.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu, volejte je, ať vám trefí domů.

Myši mají sjest, začíná to v 6.

nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu.

0: Už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.
2: Ani vidu, ani slechu, ať už jsme na doslech. Našlapujeme mechem lmechu, zadržujeme dech.

0: mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký.

0: na pořád, nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žádné ale a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale já...

0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brevta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

0: není, jak ty jsi krásná, pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když víš,

vždím mango a nejvyšší mám rang. Já jsem víc než člověk, jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Teď já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem již už.

Rádio Junior.

Jan. Jou, peřníci jsou volání to, jsou páni to, jsou páni lou. Peřníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v chůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

idej. Jsem cukr, dej jsem krouby, seď. Formáku na houni pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmloumavý, lou, pevný ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě vošku.

aspoňka, ačkoliv tak krásně skřehota. Řekli, ať se u opery nemotá. Vždyť to je homrekeke, přehluší i tympány, čineli i kontrabas. Zkrátka marnost, nadmarnost, kdo chce

slunce znám nebezpečí. Teď volá SOS bez dlouhatánských řečí.

0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dup. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve

se na mechu, myslivci vstali už ráno. Zajíci zalezli a nechce se jim z pelechu, neboť se chtějí dožít Vánoc. S duchem zní fanfára, tram ta ra ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí.

kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Zajíci naposledy potřesou si tlapkama a potom obléknou dresy. Začíná speciální slalom mezi brokama na trati polelouky lesy. S duchem zní fanfára, tram tarararara, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí

kytarou zpívá písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Už volá vrchní zajíc, pravda vítězí, nohy jsou naše hlavní zbraně. Až tuto skončí sraz je v 7 večer na mezi a teď zajíci hurá na ně. S duchem zní fanfára, tram ta ra ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom,